0: I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
0: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
0: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády. Hmm.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
0: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No, viděl jako, bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
0: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Hmm. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí, mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem, a bylo by to každý boží den.
0: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál. Hmm.

0: Život na zámku Selmeč se ukázal být příjemně stereotypním. Zámek byl mnohem menší, než Bernard očekával, a přilehlá obec byla také menší, mnohem menší než několik mil vzdálená Korpona. Zámek však obklopovala velká, hustě stromy posázená příjemná zahrada s jezírkem a běhaly po ní pávy. Jejich nepříjemný hlas doléhal brzy ráno do Bernardova pokoje, připadal mu ale jako poplatek za luxus. Kuchaři používali hodně smetany a červené papriky. Hraběcí synkové se jmenovali ve Vídni Johann Amos a Adam Wolfgang, v Selmeči Jánoš a Adam. Bylo na nich něco divného, na jedné straně jakási přejemnělost, na druhé straně zvláštní provokativní hrubost. 12letý Adam a 13letý Johann zpočátku sedali proti Bernardovi chladně a vyzývavě se na něj dívali. Čekali, co udělá. Bernard si toho nevšímal a mluvil s nimi jako s dospělými, takže brzy vznikla nepronesená a nepsaná dohoda, že si navzájem nebudou víc komplikovat život, než je nezbytně nutno. A v zásadách této vzájemné obezřetnosti spolu vycházeli bez důvěrností, ale s respektem. Zřejmě byl prvním vychovatelem, kterému se něco takového povedlo, protože hrabě byl jeho úspěchy evidentně velmi příjemně překvapen. Nejzajímavějším člověkem na zámku se však ukázal být tchán hraběte, starý baron Selmeči, o jehož existenci neměl Bernard původně ponětí. Starého pána nechávali na zámku celý rok, do Vídně ho nebrali a věděli proč. Baron nebyl tak šílený jako jeho dcera, rozhodně nebyl autista. Výstřední však byl dostatečně. Občas propadal na několik dní melancholii, ale následovali hyperaktivní týdny. Sluhové ho střídavě 24 hodin denně hlídali. Baron je byl holý, jakmile se mu nějak znelíbili, ale stejně jim občas uprchl. Neměl rád děti, mladí lidé mu byli odporní. Kněze nesnášel a zetěm hluboce opovrhoval. O své dceři říkal, že se zbláznila, protože byla vždycky neukázněná a nikdy se nedokáže ovládat. Stařec měl kolem 80 let, chodil většinou oblečen v hedvábném županu a na hlavě měl buď šátek nebo domácí čepičku. Jestliže se ale rozhodl účastnit společné večeře, přišel oblečen do rokokového kroje, v jakém chodíval manžel císařovny Marie Terezie, František Štěpán. Považoval se za Voltaireova žáka, prý dokonce s Voltairem občas korespondoval. Zlé jazyky tvrdili, že korespondence spočívala ve dvou dopisech, které baron Voltaireovi poslal a na které filozof neodpověděl. Pokud se baron vydal do zahrady, kde s lupou prohlížel květiny, listy stromů a chycený hmyz, popřípadě psí výkal na zemi, narazil si na hlavu s rozcuchanými velmi řídkými vlasy široký slaměný klobouk. Několik dnů trvalo, než si Bernarda vůbec povšiml. Pak ho jednoho dne zachytil ohnutým koncem hole a přitáhl si ho. Jak se jmenujete? Otázal se. Bernard řekl své jméno. Jak se jmenujete opravdu? Mávl rukou stařec. Přece se nemenujete Goethe. Jmenuju se Schiller, opravil ho Bernard.
1: No to je snad ještě horší, řekl Selmeči. Slyšel jsem, že jste psal nějaké noviny. Absurdní zaměstnání, to za mých mladých let nebylo možné. Máte vzdělání?
2: Ano, kývl Bernard. K vyučování těch zpratků mé dcery ho nebudete potřebovat. Hlavně jim žádné nevnucujte. Musím si ale vyzkoušet, jestli s vámi mohu mluvit já.
0: Bernard se usmál.
2: Co víte o Abrahamovi, vy učiteli, zeptal se.
0: O kterém, zaváhal Bernard,
2: znáte dějiny židů, našich učitelů a nepřátel. Věříme jim a nenávidíme je. Toho Abrahama myslím.
0: Arabové, řekl Bernard, myslím, také tvrdí, že z něj pocházejí, že praotec Abraham založil Meku a že tam zemřel.
2: Vykřikl starý Selmeči. A jak pak mohl být Abraham otcem tak rozdílných národů, židů a Arabů? Něco s tím praotcem nehraje.
0: Neznal jsem ho, nevím,
1: odpověděl Bernard. To není vtipné, zavrčel baron. Umění dialogu už dnes naprosto upadlo. To je ten pokrok? Jako kdyby se rétorika ani nevyučovala. To už bych se mohl klidně bavit se zetěm nebo s místním farářem. Obé mě stejně nemine. Snažte se trochu, vy primitivé.
0: Bernard přiznal, že o Abrahamovi mnoho neví. Očekával, že ho Selméši pošle studovat Bibli, ale baron se spíše chtěl vypovídat.
1: Geneze píše, že mu bylo 75 let, když vyšel ze země Haran, houkal. Ale také se tam píše, že jeho otec Terach splodil Abrahama v 70 a umřel ve 205. A když Abraham odešel až po otcově smrti, muselo by mu tedy být 135 let.
0: No to zní logicky, řekl Bernard hloupě.
1: Co? Pravil Selméči. V tomto věku odešel z Mezopotámie přes Sichem až do Memfidy, prý hledaje obživu. Dohromady asi 500 mil ve 140 letech. Podivné cesty.
0: Bernardovi se vynořila vzpomínka na biblický údaj a hbitě ji použil.
1: A měl sebou svou manželku Sáru? Zeptal se. Výborně, jistě. A ta byla téměř dítě vedle něj, protože jí bylo teprve 65, chechtal se baron. Jelikož byla velice krásná, vydával jí za svou sestru a faraon se do ní zamiloval a zahrnul jí ovcemi, oslicemi, velbloudy, kravami a služebnictvem.
0: Vzpomínám, poznamenal Bernard, že jí bylo podle písma 90, když jí Hospodin slíbil, že povie Abrahamovi do roka dítě, ne?
1: Právě, a ač mu bylo 160 let, jelikož rád cestoval, odebral se do pouště Kadeš se svou mladou těhotnou a stále samozřejmě krásnou ženou, líčil baron barvitě. Jeden z králů v té poušti se do ní rovněž neopomněl zamilovat, no a Abraham ji znovu vydával za svou sestru, takže získal další voly, osly a oslice, velbloudy a služebníky a služky. Řekl Bernard, dá se říci, že tento Abraham ze své věčně mladé ženy dosti zbohatl.
2: Výtečná poznámka, zaradoval se baron. Tudy na to. Je jasné, že to všechno musí být pravda, nep je to v písmu.
1: A to obětování syna nahoře, navrhl Bernard, nebudeme se bavit o dětech, odmítl Selméči téma štítivě. Stačí, že jsou nějaké v domě. A ti hošíci jsou aspoň temperamentní, že?
0: Jsou zvláštní, řekl diplomaticky Bernard.
1: Jejich matka se štítila mužů, kývl baron. Připomenul Bernardovi, aby četl v budoucnu písmo svaté pečlivěji a propustil ho s tím, že si příště popovídají o andělech.
0: Hrabě Erdédy jezdil v průměru dvakrát týdně do župního domu, kde pak několik hodin úřadoval. Vracel se unaven a zhnusen, okamžitě se šel vykoupat a nechtěl nikoho vidět. Bernard se nejen neodvážil zavést hovor na Korponu, ale ani se nezmínil o tom, že snad to město už zná. V témže měsíci předvedli bratři Montgolfierové veřejně ve svém rodném městečku Annonay balón plněný horkým vzduchem. Zatím v něm ovšem nikdo neletěl. Za to později v září vypustili před králem Ludvíkem XVI. A Marií Antoinetou ve Versailles aerostat, jak balon nazvali Réveillon. To znamená štědrovečerní večeře. Spojitost nechápeme, ale možná jsme zvolili špatný překlad. S prvními živými bytostmi v koši. Prvními vzduchoplavci byla ovce, kachna a kohout. Ovce se jmenovala Montossiel, což znamená výstup na nebe. To chápeme. Let byl dlouhý asi 8 mil a dosáhl výšky kolem 500 metrů. Let zvířata přežila, ale jejich další osud nám už není známý. Asi byl běžný. Proč ovce, milý Montgolfiere, zeptal se Ludvík XVI. Technika ho zajímala, jeho koníčkem bylo zámečnictví.
3: Její fyziologie nám připadala podobná lidské, pravil starší z bratrů Joseph Michel.
0: Ovčí fyziologie, protáhala Josefova sestra tvář. A kohout?
3: Je to pták, který tak vysoko nelétá, vysvětlil mladší montgolfier Jacques Etienne.
0: A kachna naopak, kývl král.
3: Ale nač to všechno? Snad nezamýšlíte?
0: Ano, sire, přikývli bratři.
3: Zamýšlíme jednoho dne vzlétnout také.
0: Král se zarazil. Ale kdyby si Bůh přál, abychom létali, byl by nám dal křídla, řekl pomalu.
3: Marie Antoaneta se postraně na manžela zadívala a dotkla se mimo děk umělé pyhy na své tváři. Pak pravila, sire, Bůh nám dal i věci, kterých jsme se museli zbavit, jak vzpomínáte.
0: Třeba na křídla jenom zapomněl.
3: Týžden hrabě do župního domu nejel, ale pozval si na kuličník souseda, zemana Pustaje a pana děkana. Bernard seděl v knihovně a četl s Johanem a Adamem francouzskou historii. Slyšel z vedlejší místnosti zvuky kulečníkových koulí a občasné klení a smích pana Pustaje. Zeman měl silný hlas a kulečník hrál špatně, ještě hůř než Bernard. Takže důvodů nadávat měl během hry o peníze dostatek. Nadával většinou maďarsky. Smál se nahlas a znělo to jako řechtání koně. Johan a Adam vždy zpozorněli, když zaznělo sprosté slovo. Pokud jeho význam neznali, požádali Bernarda o vysvětlení. Bernard nedovedl dost dobře maďarsky, ale slíbil, že si chybějící významy ověří. Hrabě otevřel dveře knihovny. Jsou chlapci hodní? Zeptal se.
0: Tche, řekl Johan.
3: Tche, přidal Adam. Všechno v pořádku, milosti, odpověděl Bernard. Otevřenými dveřmi zahlédl muže stojícího za Erdédym. Byl to muž kolem 30, drobnější a štíhlý, a zřejmě dával v oblečení přednost růžové barvě. Se zájmem pohlížel na oba chlapce.
0: To jsou synové? Zeptal se pán hraběte.
3: Ano, odpověděl Erdédy.
0: Netušil jsem, že už jsou tak velcí, řekl pán uznale.
3: A vy jste vychovatel. Bernarde, řekl hrabě, jděte a dohrajte za mě partii, ano?
0: Musím s panem komisařem probrat jeho poslání.
3: Merci. Komisař se usmál na chlapce i na Bernarda a spolu s hrabětem odešel.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Víte, pane prezidente, my jsme tady v pořadu měli vašeho letitého spolupracovníka, pana Macinku, který stojí za tím projektem Motoristé sobě. Mm-hmm. A představte si, že teď je tady ta aktivistická doba a já si říkám, že by bylo správně, aby to byly motoristé a motoristky, dokonce i nebinární motoristé sobě. A podívejte se, jak to, měl byste to panu Macinkovi tento názor, že?
2: Takhle.
1: Ale mluví se o tom hodně, to vám už teď můžu říct o tom.
2: No já nějak nevím, kolik má. Já jsem se teda, já jinak do toho se vůbec nepletu a teď jsem objevil, mě řekli v autě, mě říkali, abych se podíval, že tamhle Maxinku billboard nějaké, já jsem ho nikdy neviděl, tak jsem se na to podíval, takže já se do toho opravdu nevměšuju, ale fakt teda musím se přiznat, že mě Petr Maxinka ukázal seznam ty své kandidátky a já, který správně evropsky progresivisticky vychován, jsem říkal, Petře, máte tam dostatečný počet žen na té kandidátce? A on mě řekl, že ano. A teď já už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že něco jako z těch 65, asi 28, nebo nějaké takovéhle číslo. Tak vidím, že to vzali politicky korektně a správně. Já doufám, že to voliči tohleto, to, co říkají o dopravě, ne.

0: Ale tuhle tu věc, že třeba aspoň vezmou v úvahu a ocení a třeba za tomu hodí ten hlas.
1: Když jsme u toho, nevím, jestli jste to také spozoroval, ale po té, co oni motoristé sobě vytahli problém těch cyklostezek a hlavně cyklopruhů, tak najednou, jako by to někdo zalil živou vodou, všechny ty politické strany to začaly řešit, tak alespoň k tomuto, kdyby by to bylo dobré.
0: Kdyby to takhle posílilo racionalitu organizace dopravy v hlavním městě Praha, tak to by bylo skutečně dobře.
1: No, já jsem si zrovna chtěl koupit kolo. Tak, pane prezidente.
0: No, ale kolo byste si mohl sebere koupit. Já už bych se na něm asi v mém věku neudržel, tak já, mě to nehrozí, že bych já to udělal.
1: No, hecujete mě teď, to je jasný, ale víte, já bych šel s dobou, chtěl bych být politicky korektní, a vzpomínáte si, když byly jízdní kola značky Ukrajina?
0: No,
1: chceš li poznat, co je dřina? Kup si kolo Ukrajina.
0: Ano.
1: Takže já bych šel do tohoto.
0: Já jsem měl takové kolo, tam, jak jsme desetiletí jezdívali a teď tam máme vedle chalupu, tady k táboru, si domůže se u tábora, tak já vím, že jsem jako takový 13letý, když rodiče, měli jsme auto samozřejmě, rodiče jezdili vlakem tam do té vesnice, tak já už tehdy sportovně jsem říkal, že budu jezdit já zásadně na kole, takže já tradičně jsem jezdil Praha, Sudoměřice do tábora, u tábora, Sudoměřice u tábora, Praha, jsem jezdil na kole Ukrajina. No a tam žádná přihazovačka nebyla, to do kopce bylo na několika místech, zejména u Votic, to bylo docela těžké, nebo tady u Sázavy, jako před Benešovem a u Čerčan, to vím, že i pro mladého basketbalistu bylo docela důstojné vyšlo.
1: Do toho půjde. Tak to jsme měli takovou oddechovku. No. A konečně se dostávám k tomu důležitému, protože jsem, nebo důležitému, to, co mě teda mimořádně zajímá, a to je zemní živitelka. Ne, že bych žil tím zemědělstvím, ale viděl jsem na fotografiích, že jste se tam setkali, jaksi v dobré společnosti, a velmi mě zajímá, co tedy pan předseda Senátu Vystrčil, jestli si s Milošem Zemanem pohovořili, jestli mu tam nepřinesl nějaké odvolání, co pan ministr zemědělství, jak to tam probíhalo a jaký je váš dojem. Já jsem totiž už četl vaši glosu a mám takový pocit, že to byl pro vás velký zážitek.
0: Tak já tam jezdím opravdu pravidelně a tam vystupovalo na začátku v tom zahájení 9 řečníků a z toho 8 byli současní prezidenti, předsedové, ministři, prezidenti agrárních komor a takhle. A jediné já jako ex-prezident, takže oni mě tam mají jako takovou trofej minulosti. Já si toho velmi vážím a opravdu tam jezdím rád. Myslím, že to je důležité setkání, protože ty lidi tam jezdí a setkávají se tam a chtějí taky vidět pár těch politiků, chtějí od nich něco slyšet. Pro mě velikým zklamáním bylo, že ty vládní politici se od senátního politika pana Vystrčela, bych nic nečekal takového, ale že ti vládní politici, to byl primárně premiér a to byl ministr zemědělství, že prostě z nich nic nevypadlo. A řada těch lidí tam jde poslouchat ty projevy. To není pravda, že se s těmihletěmi lidmi běžně vídají tady každý den někde v Praze. Pro ně to je jednou za dlouhou dobu příležitost. Oni jim neřekli nic a pan Vystrčil popisoval, že je důležité, aby byli včely. No. Pan ministr zemědělství řekl, že neví, komu má hlavně poděkovat, ale myslím, že by měl hlavně poděkovat počasí. Že to umožnilo, říkal, že ty žně byly kratší než někdy jindy. Ale opravdu to nekarikuju, to byla součást jeho určitě mediálně dokumentovaného vystoupení. Předseda vlády v mých očích prostě neřekl nic a já nepošťuchuju politiky, ale dostal jsem dneska několik e-mailů a zaujal mě jeden, že to, co kluci z Moravy, přišel dnes dopoledne e-mail a někdo byl strašlivě pobouřen tím vystoupením premiéra a říkal, že nemá pro to porovnání z poslední doby, že poslední takové vystoupení bylo na pověstném Červeném Hrádku. Tak to znamená, jestli to až takhle někdo opakuje z daleké Moravy, určitě nebyl přítomen, viděl to v té televizi neautenticky tedy. A že taková je reakce těch lidí, tak já myslím, že to je špatně. Já rozumím, že se těm politikům nedobře mluví. Že oni se neodváží vzepřít ničivé politice Evropské unie tomu Green Dealu, a tomu blouznění o CO2 a tak dále, to se nedokáží zepřít. No a teď, co jim v podstatě zbývá? Tak jim zbývá, jak jsme před chvílí o tom mluvili, kompenzovat někomu pomoci z neexistujícího měšce peněz, to znamená na další dluh. Jim to moc nezbývá, oni se neodvažují udělat zásadní řez a já tomu rozumím, že tomu
1: rozumíte?
0: Je to nepřijatelný pro mě, ale není ministr financí, který by bouchl do stolu a věděl, že historicky bude spojován se slovíčkem utahování opasků. Prostě on to nechce. On nechce s něčím takovým být spojován a já prostě musí seknout nějakou měrem. Americký guvernér někdy v 90. letech, kdy já byl známý ve světě takovou tou rašínovskou politikou vyrovnaného rozpočtu, dokonce přebytkového rozpočtu v tom prvním roce po pádu komunismu. A on byl úplně nadšený a na nějakém setkání v Americe vyndal ze své kravaty, jak jsou takový ty spony do kravaty. A fakt myslím, že asi zlatou, já jsem to nikdy neskontroloval a že už nevím, kde je, tak jsem ji určitě ztratil, ale zlatou sponu do kravaty, která byla ve tvaru sekery. A říkal, já to nosím jako guvernér státu, teď nevím kterého, myslím, že na východě tady někde, ne na západě USA. A já to nosím, abych demonstroval, že úkolem toho politika je sekat, prostě restrikci usekávat, ne škrtat prostě tyhle ty věci. No a vy to tak demonstrujete a tak demonstrativně na pódiu před publikem a tak dále, odebnul si tu sponu a věnoval mě jí. Tak to prostě, jestli nějaký náš ministr financí se nezrodí dneska, který bude vědět, že to je jeho jediný úkol. A že možná úkol těch všech ostatních ministrů je ječet, aby jim ještě přidal na zdravotnictví, školství, armádu a tak dále, policii a já nevím co. Tak úkolem toho jednoho ministra a paní Thatcherová mě vždycky říkala, ministr financí důležité, ale musí mít za sebou toho předsedu vlády. Když už já jsem přeskočil z ministra financí, tak Thatcherová říkala, to je klíčová věc. A protože věděla, že existuje jistý nesoulad názoru mezi mnou a tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak byla na návštěvě na Hradě Havla a jako věnovala, protože byla hodně na mé straně v tu chvíli, tak věnovala jako významnou část návštěvy na Hradě tomu, že Václav Havel říkala, základním úkolem prezidenta je stát za svým premiérem a jeho úkolem, aby stál zase za svým ministrem financí. Tohle to je věc, kterou ne kvůli tomu, že to říkala Margaret Thatcherová, ale já jsem o tom 100% přesvědčen. A než nějaký takový pocit v té naší vládě vznikne, nevím, čeho se můžeme dočkat a dožít. Biggest single I ever had, right?

0: Pane profesore Špičáku, teď na jedné straně jste spoluzakladatelem té společnosti pro umělou inteligenci v medicíně, na straně druhé jste mužem praxe, protože jste v té nemocnici, v IKEMu, jako přednosta strávil desítky let. Představte si situaci, že umělá inteligence vyhodnocuje nějakou věc, řekněme, ve střevech, v žaludku, a taky vyhodnocuje ten ošetřující lékař, který nemá k dispozici v hlavě to porovnání těch tisíců. Kdybyste se musel rozhodovat, tak byste víc věřil tomu lékaři, průměrně zkušenému, řekněme 45-níkovi, to jste upozornil na to, a nebo té umělé inteligenci?
1: Umělé inteligenci.
0: Pojďme dál, protože ta umělá inteligence bude mít určitě ve zdravotnictví řadu aspektů, řekněme, legislativních, právních. Může nastat také situace, že si někdo bude soudit a já nevím, co všechno, tak jak to bývá. A vy máte na svých bedrech teda i tu poslaneckou neboli zákonodárnou moc. Řekněte, bude to téma v nejbližších měsících, letech na změnu zákona?
1: Spíše bude to otázka let, nebude to jednoduché. A ty mezinárodní společnosti se k tomuto vyjadřují s velkou opatrností. A já vždycky říkám, že my tady toho moc nevymyslíme, je třeba se dívat na ty mezinárodní standardy. A oni se k tomu vyjadřují s velkou tedy opatrností. Rozhodně tu primární zodpovědnost ponese prostě ten lékař. Ale to rozhodnutí v řadě případů může být skutečně velmi problematické, velmi složité, nejednoduché rozhodnutí, ale tu odpovědnost prostě ponese lékař, jednoznačně.
2: Radio Xaver.
3: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpoví.

0: když si povídáme v Galerii Slávy s Jiřím Krampolem, tak nemůžeme pominout, Jirko, jednu věc, která patří k tvé kariéře velmi opevně, a to je Nikdo není dokonalý. To si myslím, že bylo takové moc hezké období, nebo ještě je, anebo bude. A jak si to vysvětluješ, že vlastně tak jednoduchý princip toho pořadu tak dlouho vydržel na obrazovce?
1: Tak v roce 2003 to mělo asi 2 300 000 diváků, což nikdy žádný zábavný pořad neměl, nebo nevím teda, který. Dělal jsem to 14,5 roku, musím říct teda poděkovat té televizi Prima, že to se mnou tak dlouho vydrželi, že to tak dlouho jako drželo. Rozešel jsem se s nima velice v dobrým. Pan ředitel mi dal francouzský koňak a udělal rozlučkovou párty, takže to bylo takový na úrovni. No a pokračovali jsme v tom, na tom relaxu, no a teďka na Barrandově. Tam je, to má jednu ohromnou věc, kterou ten Oliver Andráši přines do toho pořadu, a to je ta ulice. To se nedá prostě, to nikdy nikdo, kdyby se, hele, vem si, když si sám dělal ty na tom relaxu to talk show, záleží vždycky samozřejmě na tom, kdo to uvádí, nebo kdo si s tebou povídá. Můžeš se bavit s kýmkoliv, o čemkoliv, jo? Jako třeba Karel Šíp, který to umí, ty to umíš, Honza Kraus to umí, jsou lidi, kteří to umějí, já to třeba neumím, jako moderátorství, jako takový, to já vůbec neumím. Já umím, můžu kecat nějaký voloviny, ale jako, že bych já mohl něco moderovat, to já vůbec neumím. No
0: tak počkej, tak jak je možné, že to tak dlouho fungovalo, když?
1: Tam hlavně pracovala ta ulice, protože to, co říkají ty lidi na té ulici za ty blbosti, to se nedá.
0: No ale ty jsi to přece držel při životě.
1: Ale to my jsme se dlouho neviděli. Když ti někdo řekne odpověď, tam bylo, kdo byli první lidé na planetě? A ta paní povídá, Eva a Vašek. No to přece nemůže nikdo na světě vymyslet. To je geniální.
0: To je dobrý, no.
1: To je, uznej, že to je vynikající.
0: No kolik takovýchhle perliček máš z té
1: doby?
0: Strašně
1: množství.
0: No ale...
1: Jsou prostě, nebo ti řeknu ještě třeba, za které mužstvo v NHL hraje Vladimír Ilič Lenin. Ten chlap povídá New York Rangers.
0: A to mi teda řekni, ty si myslíš, že kouzlo toho pořadu nebylo v tom, že ti lidi si prostě s tebou chtěli jít povídat, ty celebrity?
1: Ale já jsem byl překvapený, jak třeba ten God tam byl 3x, Mirek Donutil taky, tam byl několikrát.
0: No já jsem tam byl taky 3x, mimochodem.
1: A vždycky to bylo, já nevím, nejvíckrát tam byl, asi 6x tam byl Radim Uzel. Jsou lidi, kteří to umějí, jo, jako lidi, kteří to vzácně neumějí. Ale to třeba je řada výborných herců. Třeba já jsem ještě asi před 5 lety lákal Janu Brejkovou, s kterou se znám od raného mládí a mám jí strašně rád. A ta říkala, Jirko, já bych klidně šla, ale kdyby si mi dal 1 000 000, ze mě byste nevypáčili jedno jediné slovo, já bych se podělala hrůzou prostě.
0: Jak to?
1: No to prostě tak je.
0: No a kolik, máš teda přehled, kolik se to natočilo, kolik to bylo dílů?
1: 568 na Primě. asi 160 nebo 170 v relaxu, no a teďka se asi 80, 76 nebo 78 na Barandově. A repris bylo asi několik tisíc, protože dodávali v noci, třeba celý týden, každý den to dávali v noci. To jsou opravdu tisíce.
2: No a šel bys do toho ještě teď? Máš nápady na to takový pořad tlačit dál?
1: No ne, no já totiž nechápu jako jednu věc. Jo. To nemá, není ze mě, ale to říkal ten Američan, který dělal 50 let, od roku 65 dělal pořad v Americe. Furt všechny hvězdy americký tam byly u něj. Si přišli s ním popovídat prostě. No teď nic jiného není, nežli, že sedíš ty tady, musíš mít nějaký zajímavý otázky a chceš někoho, kdo by na ty zajímavé otázky řekl něco, co je pokud možno vtipný nebo chytrý. Nic jiného nejde, prostě já nevím, co, jako, čím to vylepšit. Já jsem teďka viděl nějaký, já nevím, co to bylo, jak se to jmenuje ten pořad, ani na který to je televizi, že tam noví mladí komici. Nevím, jak se ten kluk jmenoval, nic proti němu nemám, nic mi neudělal, nevím ani, jak se jmenuje. No a ten tam 8 minut jako zvrací. No tak dobrý, no, tak možný je všecko, no, ale já bych chtěl vidět, kde je ten for, prostě.
2: Rozumím. A takové to, jak běží v televizi na stojáka, to tě baví?
1: Taková to jsem neviděl.
2: Stand-up komedie.
1: To jsem neviděl nikdy.
2: Nevíš. Hele, a ještě pojďme střihnout úplně někam jinam na chvilku. A navzdory tomu, že žiješ úspěšný život, úspěšného herce, televizní hvězdy, a jak moc jsi šťastný v tom soukromém životě? V těch jednotlivých fázích života.
1: No tak to je takový prostě... Já si myslím, že já jsem teda věřící, nerouhám se, protože vím, že na tom jsou lidi daleko hůř. A to, co vždycky si vzpomenu, to, co říká Honza Cimický, podívej se, lidi, kteří jsou o 30, o 50 let mladší než ty, mají Alzheimery, jsou po mrtvicích. Na co si ty vole, když se koukneš do občanky, kolik ti je stěžuješ? Že tě někde bolí nebo někde píchnou, tak to je prostě, to je věk. To je jako s tím musíš počítat, to nemůžeš se cítit jako ve 20, že jo. Být mladý ve 20, to není žádný umění, to není žádný zázrak.
2: Hele, a ty jsi už řekl na začátku toho našeho povídání, když jsme mluvili o mamince, že vlastně se několikrát rozvedl, tak jak to hodnotíš s odstupem času, v tom zálem věku, jako, s kterou ženou ti bylo nejlépe?
1: Já nemůžu ani o jedný říct nic špatného, jako že bych řekl, ta byla, nebo to... jsem to způsobil částečně já, protože na to nejsem typ. Jo.
2: Na co nejsi typ?
1: Na ženění. A přesto přeze všecko prostě se mi to povedlo několikrát.
2: Založil jsi několik rodin.
1: No.
2: No jedna byla televizní hlasatelka.
1: Ano.
2: To vím, že jsi jednou vyprávěl někde.
1: No, teďka zrovna měla tady nějakou tu 13. komnatu, bylo to blbý. Protože tam vůbec neukázali,
3: posloucháte Rádio Xaver.
4: Dobré zprávy. Dnes vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
5: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titulek vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
4: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
5: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
4: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
5: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví. V první chvíli bylo několik zájemců na odměnu za její odstranění. Scénář z hororu, realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama trávila, nebo netrávila. Byla sama, sama se svojí smrtí. Byla mrtvá, zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděla Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy, její veselé oči byly zakrvavělé. Bylo to od pláče nebo nevyspání? To nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy jí popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily ještě před pár týdny u ní doma. Rozhodně ne doma. Praze už dávno před mnoha léty přestala říkat domov. Tedy u ní v pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě doposud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu jako ve filmu slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Erik a Nora byli blízcí přátelé mých rodičů, možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do států i s malou dcerkou, tak se s nikým blíž nepřátelili a teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnáni. Od nich znám celý příběh stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochranou ruku. Byla ještě mladá, bylo jí něco přes 25, když oba rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama bez rodiny, bez znalostí toho, co se před čtvrtstoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka, poskytli jsme jí rodinné zázemí stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa, pokračoval Norbert ve svém vyprávění. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku, a vedle ní na ten uzlíček štěstí i problémů, který měl rozhodnout, zda se stanou zločinci či nikoliv. Takto seděl celou věčnost, hleděl na obě holky, hodnotil smysl života, také to, co bude čekat to škvrně u těch tak příšerně mladých rodičů, de facto ještě děcek. Co budou dělat se dvěma děvčátky? Každé řešení je špatně. Stal a beze slova opustil ložnici, šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji Noru, přidal k tomu krajíček chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali, bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven z té příšerné noci ve dveřích ložnice s tácem vonavé kávy a obloženým chlebem, zvedla Nora hlavu, její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvěly rozčílením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému. Problému, který vyrobila. Zároveň věděla, že se té malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ni cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že jejich život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi rozvážně rozebírat situaci.
opakoval skutečnost, že páchají zločin, zločin, který je nenapravitelný, a že nelze nepozorovaně přivést dítě na tento svět. Ale, na to slůvko ale, a možné varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv, jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě, jen mi ji nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nade vše, že mu nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit, týká se to nás obou a postoupíme úplně všechno, jen aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, úplně otci neřekl, ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do států, tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. Tam zahájí nový život, život se svojí dcerkou. Nikdy by neemigrovali, nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do Spojených států a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali 3 měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázely, zvládli a ve Washingtonu DC začali v 50. letech se svojí malou Norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce v Československu, kde po téměř půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, se ani soudruzi tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval a Alice bez dechu poslouchala. Milá Alice, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goya, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme považovali za nutné tuto informaci sdělit i Noře, ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým zpožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji s její minulostí. Je to vlastně úkol NVO. Alice jen tiše špitla, a co Kamila, ta něco tuší? Zbláznila ses? Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali z Kamily a vůbec ani ve snu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud nikdo neví. Alice znovu špitla a neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl. Ach, Alice, testy v NVO dávno udělali, ačkoliv ta podoba, prostě jednovaječná dvojčata těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodná, podobu nelze zapřít. Nora je jednovaječné dvojče Kamily. Alice pootevřela oči, Norbert se na ní pozorně díval. Alice poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty jsi četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl jsi i tento o přípravě její vraždy? Alice předložila před Norberta dopis psaný úhledným písmem, bez pravopisných chyb, dobrým slohem. Ne, ukaž, kdy ho dostala? Před pár týdny, odvětila Alice a podávala mu dopis. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vás tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy.
Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vy jim hatíte jejich plány. Protože oni si mysleli, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje prokurátor Radouš, vás znevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaší likvidaci, vraždu. A už vás chtěli vytlačit autem ze silnice a nyní, poté co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, pan Reno vymontoval u vás v domě z výtahu 7 z 8 nosných tyčí s tím, že by to byla místo vraždy pouze nehoda. Ve věci falešného obvinění a přípravy vaší vraždy jsem se obrátil na příslušné orgány, a to konkrétně přímo na prokuraturu, kde dne 3.7.2013 jsem dostal od doktora Krásného číslo jednací XYZ 5/2013 dopis se žádostí o doplnění a kam jsem jim téhož dne doplnění odeslal. O přípravě vaší vraždy jsem rovněž vyrozuměl parlament, kde mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Domlouvání mafie o vašem obvinění a tak dále a o vaší vraždě vám, respektive vašemu právníkovi, mohu i doložit, a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu, nebo ať on kontaktuje mě. Zároveň vás závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem Petr Jablko, Sokolská ulice číslo 3, 702 00, Ostrava. Tak to je síla, nemám na to žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace? Měla něco dělat. Komentoval nahlas Norbert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí více pomáhat, odpovídala tichým hlasem Elis, když jsme věděli, čí je to sestra. Elis, nemůžeš mít tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, vím, k sakru vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve, měli na to právo. Co jsi slyšela o bankéři? Prý se spojil s Kamilou, snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpověď už nedostal, letadlo rolovalo na letišti v Cirichu a Elis na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestihla ani pročíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem už nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit, i když to nebyla jejich práce. Považovali to za částečné selhání, že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která ještě vůbec nic nevěděla. Program jednání, jako vždy, měl vést Artur. Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. George Bernard Shaw.

své pletichy splétá, druhý balónem si létá, oba mají život rádi, každý svůj.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No ale to nejzásadnější, co jsme se tam dozvěděli, že Babiš jak bude organizovat demonstraci důchodců. A my, paní Karol, protože víme, no, že demonstrací nikdy není dost.
2: Ano.
1: A že už tady má, Paroubek měl demonstraci, no, teď chystá ten pan Reichl 11.3.
2: Zase bude už nějaký mecheche.
1: Teď transparentní účty, byla spousta demonstrací.
2: No, to byly.
1: A teď ještě bude mít Babišák. A co myslíte, bude transparentní účet?
2: Hele, no transparentní účet, já nevím, to by si měl vymýšlet něco svýho originálního. Jo, aby se neopičil po panu Vrábelovi. Ale já bych spíš byla opatrná, aby mu na tu demonstraci taky nepřišli nějaký falešní důchodci. S tím má teďko obrovskou ostudu poslankyně ODS paní Dekroa.
1: Co udělala?
2: Vy to nevíte?
1: Nevím.
2: Vy jste nebyl na Facebooku, jak vám bylo nedobře, že?
1: Nebyl, popravdě.
2: No hele, paní Dekroa přišla s tím, že nějaký, a teď myslím, že Václav P., důchodce z Vysočiny Václav P., řekl citát, že důchodci se mají dobře, že penze jsou už tak vysoké a že není třeba ty důchody valorizovat a že je potřeba šetřit. No a dala tam teda toho Václava P., dala to na Facebook a představte si, nějaký rejpal zjistil, že Václav P. není důchodce z Vysočiny, ale je to nějaký jednou Gert, jindy Albert, strejda z Adobstoku.
1: Neboli
2: z té databáze v obrázku ona stáhla nějakýho pána,
1: Ježiš,
2: který tamhle v Německu dělal reklamu na, já nevím, rakovinu tlustého, nebo teda ne reklamu na rakovinu, ale na nějaký přípravek s rakovinou tlustého střeva. Jinde zase v Británii podporoval nějaký domov důchodců a podobně. A ona to vyhlásila jako Václav P. No a začalo to pochopitelně žít na sítích vlastním životem. A ona, víte co, tak jako je, že když se s tím exkrementem hodně mažete, tak ho rozmáznete a ona cítila potřebu to teda ještě víc rozmáznout. Takže někdy večer publikovala další příspěvek, ve kterém napsala, že ano teda, ale Václav P. je skutečný, jenom ta fotka nebyla skutečná. Jo? Tak věřte tomu, když uvidíte takovouhle grafiku, že ten Václav P. opravdu existuje. A že mluvila, že měla dnes, myšleno teda včera, ale psala, dnes jsem měla v Poslanecké sněmovně milou schůzku se seniorkou, která sama přišla do sněmovny a cítila potřebu někomu říct, že teda opozice ty důchodce zneužívá. No a to už jsem nevydržela já a označila jsem jí v příspěvku a zeptala jsem se jí, jak to teda celý je, jestli teď ve sněmovně totálně zrušili všechna bezpečnostní opatření, že si tam kdekdo z ulice může přijít. Může si tam jako chodit po sněmovně a když zrovna vidí paní Dekroa, takže pocítí, potřebují říct, jak je to s těma důchodcema, takže jí se v podstatě povedlo, že jednu lež s obrázkem tak jako hezky rozhňahňala druhou lží.
1: Ježíš, chudá holka.
2: A dokonce si to...

0: zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to totožné.
2: Hraje vám Radio Xaver.

na krbu stojí, počítaj, dokdy mi mé rány zhojí. Počítaj tik tak, tik tak, tik tak, potichu tik tak, tik tak, tik tak, nahlas tik tak, tik tak, tik tak. Rány, co během dne s úsměvem

znal čas, když bylo poledne. Z rádia šeptal hlas, potichu tik-tak, tik-tak, tik-tak, nahlas tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Počítám vteřiny, každá stejně dlouhá je, vinný i nevinný, jednou každého dostane. Mých hodin tik-tak, tik-tak, tik-tak, tvých hodin tik-tak.

točí se postavy. Pražské orloje smějou se tik-tak, tik-tak, tik-tak, mračí se tik-tak, tik-tak, tik-tak, šklebí se tik.

půlku mám za sebou. Kdo ví, kdy dobí mých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, tvých hodin, tik tak, tik tak, tik tak, našich hodin, tik tak, tik tak, tik tak, vašich hodin, tik tak, tik tak.

0: vám přináší Six Fresh SRO. Zdeněk Vočásek. S kým se ve vězení nejčastěji bavíš a o čem?
1: Jak už jsem říkal, s vězni se kromě nějakých akcí nestýkám. Žij zvlášť a sám. Je to zvyk. A je nás víc, co takhle žijí. Člověk má nádherný klid. Víc a ovšem mluvím se zaměstnanci věznice.
0: Ve sledování televize máš nějaká omezení?
1: V tomto směru žádná omezení nemám. Skoro celý den poslouchám rádio a večer, už tak kolem 18. hodiny, televizi.
0: Co tě baví v televizi?
1: Hlavně zábavné a dokumentární pořady. Jsem náročný divák i posluchač. Ale samozřejmě je to proložené čtením teletextu a taky čtením knih. Člověk musí být v obraze. Jsem velice emotivní člověk a brečím u všeho, co mě dokáže dojmout. Kniha, film. A co 100% zabere, to je na ČT1 Pošta pro tebe. Tam je to dojetí opravdu silné a vždycky mě nějaký příběh dostane.
0: Zdeňku, máš pocit, že když ti zrušili provaz, že ti měli dát jiný trest než do životí?
1: Když to člověk probere, tak jsem měl dostat rok. Měl jsem dostat rok. Právě byla ta amnestie. Měl jsem si jít k soudu pro 24 let, protože když byla ta revoluce, přišel za mnou náčelník věznice a říkal, mám rozkaz prezidenta republiky Václava Havla, že se váš trest mění na 25 let. A já dostal nakonec do životí.
0: Takže podstata je teď taková, že žádáš, aby prozkoumali rozhodnutí, že si měl dostat 25 let a dostal do životí, s tím, že amnestie ti měla sundat jeden rok, takže máš být vězněm na 24 let.
1: Přesně, takhle přesně to mělo být, jenže tu chybu už asi neuznají.
0: Není to tak, že ti přeměnili provaz v doživotí, předtím přece zase nebylo doživotí?
1: Tak to nebylo. Když si to člověk probere, tak jsme měli dostat s tím malým od Havla milost. A teď dávej pozor. Když třeba už někdo dostane milost, tak ji dostane. Ale vezmi si, že ještě 6. prosince Gustáv Husák prý podepsal popravu. Takže to musel Havel zrušit a do životí tenkrát nebylo. Tak logicky se měl dostat 24 let.
0: Říká se, že když někde sedíš 20 let, pořád tě tam hlídají stejní lidé a tak se s nimi dříve nebo později musíš skamarádit.
1: Nejsou to pořád stejní lidé. Jednou slouží tam, jednou zase tam. Prostě kolují.
0: Ale znáte se, ne?
1: Celkem se známe, to ano.
0: Tykáte si?
1: Tak to ne.
0: Oni tobě tykají?
1: Ne, vůbec.
0: A najde se vůbec nějaký z těch dozorců, který je ti bližší než ostatní a kterému třeba víc řekneš?
1: Sem tam se najdou takový, kteří mluví o všem možném, ale že bych jim věřil víc nebo míň, to ne. Kriminál je místo, kde má důvěra krátký život. Ale někteří dozorci jsou fajn, třeba mi přinesou noviny a tak. Nemám problém.
0: Ty si dozorce posíláš pro noviny?
1: Uklidni se, Xavere, tak to není. Ale když slušně požádám, aby mi například přinesl tisk nebo něco, tak to většinou udělá. Já poděkuju a to je všechno.
0: Bojíš se jich?
1: Autorita tu být musí. To jsou zaměstnanci, kteří takzvaně dělají svůj úkol, tak jej musí plnit řádně. Když to odfláknou, tak to stojí za bačkoru.
0: Dostal ses někdy do konfliktu se zaměstnanci věznice?
1: No, jsem tam taky.
0: Kvůli čemu třeba?
1: To už je pár let, takže nevím.
0: Šikana tady je?
1: Ty lidi už jsou pryč, takže oni se tím spíš nějak bavili. Už tady nikdo takový není.
0: Co si myslíš o tom, když utekl Kajínek? Pozoroval jsi to tady, viděl v médiích? Četl jsi o tom články?
1: Ano, dokonce jsem o tom četl. Ale já jsem nebyl s Kajínkem na celé. Jenom na vycházce nebo v kulturní místnosti.
0: Je to férový chlap?
1: Ano, je.
0: Vraťme se ještě k tomu, proč jsi vlastně tady. Když jsi odcházel od soudu, tak prý na tebe křičel někdo z příbuzných těch obětí, že ví, že jsi to neudělal.
1: Ano, to je pravda.
0: Jak si to mám vysvětlit?
1: No prostě sám u soudu prohlásil. Já nevěřím, že tento člověk zabil mého otce.
0: Na základě čeho to mohl říct?
1: Na základě svého přesvědčení. Protože mě odsoudili skutečně bez důkazů, bez všeho. A on to tam pochopil. A když mě potom odváděli, chodili ke mně cizí lidé, hladili mě a plakali, loučili se mnou a jinými, nadávali a takový ty věci. Někteří brečeli a já ty lidi neznal.
0: To ti odváděli potom, co ti dali pro vás?
1: Ne, to bylo u toho prvního soudu. A protože ten člověk prohlásil, že nevěří, že jsem ublížil jeho tátovi, tak už k tomu odvolacímu soudu nebyl pozvaný. Napsal jsem domů, že tolikátýho mám soud a ten soudce, ten František Bouma, tam prohlásil, že prý můj dopis byl závadný a tím pádem vůbec nikoho z nich nepozval. Ani rodinu, prostě nikoho. A šel jsem na celu smrti. U toho soudu to bylo dost emotivní. Třeba advokát prohlásil, že bych měl být zproštěn v plném rozsahu, protože já se vlastně nedopustil ničeho jiného, než neposkytnutí pomoci.
0: Počkej, nejméně jednoho si přece jednoznačně zabil.
1: No, to je takové spornější. Je pravda, že jsem ho bodl, to je pravda. I že obrátil ty oči v sloup, ale neviděl jsem, že měl předtím 10 nebo 11 ran nožem.
0: Proč si ho bodl?
1: To jsem právě prohlásil už tam. Když ten jeden odběhl a já přišel, viděl jsem ho u radiátoru. Seděl, mával rukou a měl v krku zabodnutý nůž. Ten se mu vytáhl, odhodil a odtáhl jsem ho do středu místnosti. Chtěl jsem ho nějak ošetřit nebo něco a on najednou začal zvedat ruku takhle proti mně. Nevím, co mě to napadlo, čapal jsem ten nůž a bodl ho do hlavy, načež se nůž ohnul a on obrátil oči v sloup.
0: Nenapsal si někomu z pozůstalých dopis?
1: Já ty adresy vůbec neznal, neměl jsem žádný telefon, nic. Já nikomu nepsal a hlavně nevím, co bych jim psal.
0: A to by je nikdo nepsal? Nikdy tě nikdo nekontaktoval?
1: Ne.
0: Kdy za tebou byli naposledy rodiče?
1: V roce 1992 tady byli naposled. Další věc je, že už jsou starší a je to pro ně velmi náročné. Tátovi je 73, máma je ročník 1941. To máš těžké. Raději, ať jsou doma a v pořádku.
0: Píšete si?
1: Jsem tam, ano.
0: Co oni tak píší? Co z toho cítíš, že ti věří?
1: To jo, ale teď píší akorát nemoce, nemoce, nemoce, už nic jiného, nemoce, nemoce, kdo umřel a tak. Ani nevím, jaký z toho mám pocit, nevím, jestli mi věří. Já jsem prostě neměl žádné problémy venku, to jsi možná mohl zjistit. Já jsem chodil řádně do práce, všechno.
0: Rozčiluje tě, že lidi, co žijí normálně venku, platí daně a vlastně platí tvůj výkon trestu?
1: Věř mi, že bych taky radši chodil normálně do práce, platil daně a žil jako každý. Nic jiného si nepřeju. Prakticky každý si myslí, že ve věznici to mají lidé zdarma.
0: Nevadí ti, že jsi sám na cele?
1: Myslím, že nevadí. Protože člověk není pod vlivem jiných trestanců. Nepodléhá tomu kriminálnímu životu. Ty jsi taky možná myslel, než jsi mě viděl poprvé, že přijde nějaký potetovaný a takové ty věci, ne?
0: Vězení je vysoká škola zločinu. Je to tak?
1: V některých případech ano. A proto, i když jsem ve vězení, tak s tím nechci mít nic společného. Prostě si jedu tu svoji jinou trasu. Jinou než je ta vězeňská. Je to dost obtížné, ale jde to. Proto je to taky s tím kamarádstvím a takové ty věci.
0: Myslíš, že ses ve vězení napravil?
1: To by vlastně člověk poznal, až by vyšel ven. Jsem skálopevně přesvědčený, že ano. Ale zase ti musím říct, že jsem nikdy nebyl grázl.
0: Kdyby ti někdo zavraždil 3 tvoje blízké, rodiče, sestru, jaký bys mu dal trest?
1: Tady už jsou chvilkové emoce a ty sám budeš tak naštvaný, že mu budeš chtít něco udělat. Ale když mu něco uděláš, tak budeš zase ty zdrojem toho násilí a on má taky své příbuzné a to by se to mydlilo v jednom kuse. To by byla vendeta. Nejsem mstivý člověk.
0: Teď, kdybych chtěl jasnou odpověď, je Zdeněk Vočásek vrah nebo není?
1: Na základě všech těch papírů a spisů, ano je. V jednom bodě se můžu prohlásit za vraha. Já přece jsem vrah. Zabil jsem a to půjde se mnou stále. To vymazat prostě nejde. Lze to jen odpustit. To je ale na lidech.
0: V tvém případě se ale objevilo několik pochybností a zaznělo také něco ve smyslu Vočásek nevraždil.
1: Ano, je to složitější a nechci se teď k tomu nějak dopodrobna vyjadřovat. Nechám to mírně tajemné. Vždycky je naděje, že se ve věcech může udělat jasno.
0: Naučí se člověk za 20 let ve vězení sebeovládání?
1: To je samozřejmé. Člověk má víc času na přemýšlení, ale záleží taky, jak který člověk. Máš třeba takové, co se dostanou do vězení, ale dělají všechno možné, aby se dostali ven. Jenže za rok jsou stejně zpátky. Mluvil jsem s lidmi, co tu vydrželi třeba měsíc nebo týden a zpátky do vězení. Někdo udělá třeba takovou chybu, že je déle zavřený, najednou má propuštění, vyleze, najdou ho kamarádi a teď říkají, už si dlouho abstinoval, musí si to oslavit. Tak ho přemluví a za chvíli je zase v tom. Takové začátky jsou špatné.
0: Máš venku kamarády?
1: Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Vazby s kamarády jsou rozpadlé.
0: Kdyby tě teď třeba propustili, máš vůbec kam jít? Šel bys třeba k rodičům?
1: K našim bych mohl jít, jenomže tady je jiná věc a já jsem jim to i napsal. Oni už mají svoje vlastní zvyky po takové době. Mně by to nevadilo, já bych k ním na návštěvy jezdil, třeba bych si s nimi i telefonoval, ale co lidi ve vesnici? Budou ukazovat prstem, hele, to je on, no. A budou ukazovat třeba i na ně. Může se to otočit i proti ním, nejen proti mně. Takže bych dříve nebo později kvůli těm pitomým řečem musel nakonec stejně odejít.
0: Minule jsi mi vyprávěl, že jsi ve věznici ušetřil hodně peněz. Jak se dá ve vězení ušetřit hodně peněz?
1: Prostě dá. Někde. Když už to je před tím výstupem, tak si člověk musí zajistit všechno dopředu. Potom už je pozdě, bycha honiti. Ale že bych měl hodně peněz, to nemám. Nebudu říkat kolik.
0: Letos v květnu ti bude 46 let. Před výkonem trestu si žil normálním životem, měl si práci a tak. Ale měl si ženskou? Jako partnerku?
1: Ano, byli.
0: Byl si zamilovaný?
1: S jednou jsem chodil 3 roky celkově.
0: Víš, co dělá dnes? Víš třeba, kde je?
1: Tam byla jedna jediná chyba, že ona odjela s babičkou do Maďarska. Byl jsem tam na návštěvě. Měli nějaký ten pozemek a takové ty věci. A začalo to tím, jak to prý s ní myslím. No a já řekl kamarádsky. To se jí trošku dotklo, takže to skončilo.
0: Dá se říct, že ti chybí ženská, nebo jsi si zvykl na život bez ženské?
1: Na všechno se dá zvyknout. Když si vezmeš třeba tamhle ty mnichy, jsou taky bez toho.
0: No, ale to je z přesvědčení.
1: Tady je to taky takový celibát. Záleží jak pro koho.
0: Kdo ti nejvíc pomohl za tu dobu, co jsi ve vězení? Rodiče?
1: Já bych řekl víra.
2: Posloucháte Rádio Xaver.
3: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střec na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
4: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě Tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
3: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka
4: ale
3: nevím,
4: no
3: co si o tom mám myslet?
4: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví. No tak co bych se koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví. Jo. A to já myslím, že vlastně to je násloha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
3: Ministr financí,
4: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknou, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.
2: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět. Kdo mě volá?

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

Posloucháte Radio Xaver.

Kapitola 17. Kauza číslo 3597. Marie. Zvoní budík, jsou 4 hodiny ráno, Marie ospale po paměti sáhne na noční stolek a jeho řinčení zastaví. Vůbec se jí nechce vstávat, děsně jí několik týdnů bolí záda. 40 let těžké práce zdravotní sestry v místním špitále zanechalo na jejím zdraví následky. Celých 40 let poctivě každý den chodila na denní, noční, vstávala ve 4 ráno, chodila utahaná domů. Výjimkou tvořilo krátké období, kdy se jí narodil František a po 2 letech Anička. U obou dětí byla doma jen půl roku, jak tehdy byla mateřská, a pak šup zpátky do práce. A k tomu ještě obstarat děti, nejdříve do jeslí, pak školka, škola. Ani nyní si nemohla dovolit zůstat doma na nemocenské a záda si léčit. Bolest byla nesnesitelná, ale z nemocenské by stěží pokryla všechny náklady, které měla. A to patřila k těm velmi šetrným. Chvíli se ještě tak trochu protahovala a v posteli prováděla rehabilitační cviky, aby se přece jen rozchodila. Byla to zdravotnice každým coulem usměvavá, i když jí mnohdy do úsměvu nebylo, ochotná, i když si moc ochotu od druhých neužila. Marie byla prostě duše, která se dokázala pro druhé rozkrájet. Konečně vstala, po osprchování se upravila a jemně nalíčila. Dodržovala zásadu, že sestra má být především voňavá čistotou, jemně nalíčená, s krátce upravenými nehty, které jen někdy lakovala, a to ještě průhledným nebo zcela nenápadným lakem. Po lehké snídani se vydala do nemocnice, aby si mohla na oddělení převzít směnu, převzít raport o tom, jak se jednotlivým pacientům v noci dařilo, zda nenastala nějaká příhoda či zhoršení zdravotního stavu. Nikdy nikoho nešpehovala, nikdy se nezajímala, zda morfin či jiné drogy, které se některým těžce nemocným a v bolestech ležícím pacientům skutečně podávají, si někdo z personálu odnáší, mnohdy sami lékaři. Místo předepsaného léku tak někdy pacientovi podali úplně něco jiného a pacient se dále trápil. To by nikdy ve svém životě nebyla schopna Marie udělat. Ale ve zdravotnictví se najdou i tací, kteří toho schopni jsou. Někteří si na drogu zvykli tak, že bez ní nedokáží žít, a získat ji zadarmo, to mnohdy láká víc, než se nechat kompromitovat od nějakých dílerů. Přístup k nim je v nemocnici snadnější a proto i lákavější. Pro utišení bolesti Marie neexperimentovala a ani ji nenapadlo, aby si nějaký lék vzala sama, ačkoliv k tomu měla přístup a za její praxe je znala mnohdy lépe než někteří lékaři. Mnoho týdnů tiše trpěla, až přece si jednomu lékaři řekla, zda by jí něco nepředepsal, že bolesti zad jsou tak šílené, že to, co si může koupit v lékárně, jí nepomáhá, že by potřebovala něco silnějšího. Léky na předpis dostala. Zda lékař patřil mezi ty, kteří běžně zneužívali morfin či jiné látky pro sebe či pro nekalý obchod, nad tím vůbec neuvažovala. Nikdy jí to ani nenapadlo. Do spojitosti si to jako v mozaice dávala následně, až o celou řadu měsíců později, různé útržky vět, gest, slov, úšklepků či rychle se zavírajících skříněk od těchto přísně střežených léků v nemocnici, když nechtěně v rychlosti vstoupila do skladu léků a přistihla někoho z personálu, jak tam něco dělal. Marie přišla i tohoto brzkého rána do práce. Všude v tuto hodinu bývá klid. Nemocnice se pomalu probouzí do dalšího dne. Je brzy pro všechny, pacienty, zdravotnický personál, ale je to rituál uplatňovaný ve všech nemocnicích a ta, kde pracovala Marie, nebyla výjimkou. Teploměry pacientům, osobní hygiena pacientů, příprava na vizity, snídaně, úklid, odběry, prostě ten ranní frmol, který Marie milovala. Poslední týdny se cítila velmi vyčerpaná, bolesti se stupňovaly a byla rozhodnuta, že se konečně nechá vyšetřit, co to vlastně s těmi zády má. Na sesterně, kde přebírala službu, se najednou otevřou dveře, několik mužů podivně oblečených stojí v malé místnosti a mává jí před očima nějakým papírem.
Nejdřív nechápe, co ti pánové po ní chtějí, a proto odpovídá ne rozrušeně, ale důrazně, aby si šli vyřídit to, co potřebují, buď za lékařem, který má službu, což jsou dveře vlevo na chodbě, anebo počkali na pana primáře, který přichází o 6:30. Pánové se podivně usmívali, jako by jim dělalo radost, jak tuto utáhnou ženskou, která možná pečlivě ošetřovala před několika lety i jejich babičku či maminku, za chvíli budou šokovat. Jmenujete se Marie, bydliště Jiráskova 7. Další slyšela už jen z dálky. Ano, jsem Marie. Proboha, stalo se něco Františkovi, nebo... Snažila se vyjmenovat své děti a vnuky a srdce se jí sevřelo takovou bolestí, že bolest zad byla proti tomu jen jemné šimrání. Půjdete s námi. Zde si to přečtěte. Jste zadržena, převlečte se do civilu, tady příslušnice půjde s vámi do šatny. Marie se nezmohla na slovo a šla se jako ovce na porážku bez jediného dotazu převléct pod dohledem příslušnice Fízlu. To jí pak velmi přitížilo, protože okamžitě byla podezřelá, že věděla, proč pro ní přišli. To hlavní jí teprve čekalo. Přišla ze šatny ve svém hezkém, ale skromném oděvu s kabelkou, která spíš připomínala nákupní tašku. Stále ještě vyděšená hleděla na obrovskou skupinu pánů, kteří si jí prohlíželi jako lovec svoji trofej. Za velkého hluku z jejich strany, kdy i pacienti, kteří mohli chodit, vyšli na chodbu, aby viděli, co se vlastně stalo, ji vyzvali, dejte ruce, a nebohé ženě nasadili pouta, pak jí nasadili medvěda a jako lidskou zrůdu, které jsou kladeny za vinu válečné zločiny, ji vlekli nemocniční chodbou. Ubohá Marie vůbec nevěděla, co se děje. To, co jí strkali před oči, ten cár papíru, nedokázala v rozčilení ani přečíst. Řádky se jí slévaly v tlusté čáry. Tak byla odvlečena ubohá Marie ze špitálu, kde pomáhala s láskou a soucitem pacientům téměř 40 let. Peklo, které následuje, dokáže posoudit jen ten, kdo ho zažil a přežil. Stejně by o tom mohla vyprávět Marie. Takto potupena, ponížena, studem by se na té chodbě propadla, když ji spoutanou před zraky všech zaměstnanců, pacientů, všech těch, kteří ji viděli na chodbě, ale i těch, kteří se z oken špitálu na tu scénu vystřiženou jako z filmu dívali, Marie byla zoufalá, nemohouc se bránit, protože stále nevěděla, co se stalo. Na první výslechy čekala spoustu hodin. Teprve později jí byl přidělen nějaký právník. Nikdy se v této oblasti nepohybovala, tak neuměla ani na nic reagovat. Nevěděla, kde má právníka schánět a proč, vždyť nic neudělala a nemá na něj ani peníze. Naivně si myslela, že jí po výslechu pustí domů, protože se konečně vše vysvětlí. Tomu, co jí předložili, stejně nerozuměla a to, co jí sdělovali, vůbec nebyla schopna pochopit. Místy nemohla ani vnímat, co jí Otilie Fízl říká. Neznala tu trestní hantýrku, co to je zadržena dána do vazby. Jak to může dlouho trvat, než se vše vysvětlí? Ale co má vysvětlovat, když se ničeho nedopustila?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem se vás viděl někde na demonstraci? Ne.
1: Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní, bude se sem ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne, za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No, můžu říct. No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře, koukat, to je dobře. To
1: co
2: je,
1: jsem vymyslel ve společnosti, ve součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude ostrý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást reprák. A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak sestra.
1: Jak sestra z Lidovkyně? Mm-hmm.
2: Se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čele té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane víc hlasů, nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to je, jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici, jo. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte. No tak
1: nevím.
2: Kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím, ne?
1: Jo, jako demonstranta. No tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: To bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád.

0: pan Fiala.
1: Který?
0: No který? Kolik máme Fialu?
1: No tak spoustu.
0: Červená, modrá, Fiala.
1: Myslíte tohodle?
0: Tohodle našeho ukrajinského
1: premiéra. Jo, ukrajinského premiéra.
0: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten skapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
1: Tak je to nezajímá, ne?
0: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. A oni to nevědějí.
1: Je
0: to
1: počkejte, asi... oni to vědí a jsou rádi. Když těch ekonomických poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
0: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
1: No, to je nejprohlanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
0: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
1: To se jako u Babiše na mítingu?
0: Ne, tam to byl velmi kultivovaný. Jo. Jenom jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
1: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
0: Strateg, aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň než lže Fiala a jeho suita.
1: Tou Fialovou vládou se... Vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný, jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
0: On je asi hodný člověk, já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
1: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
0: No tak kontexty, který čtou příbuzný.
1: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
0: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju.
1: On asi a vy nečtete kontexty?
0: Ne.
1: No tak...
0: Ale zajímalo by mě to.
1: Vy jenom platíte?
0: Ne, ani neplatím. To platí, no tak no, to platíme.
1: O, počkejte.
0: To platíme.
1: Vy neplatíte daně?
0: No, že nemám předplatný.
1: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
0: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To je jako ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
1: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
0: Tak.
1: V rámci různých grantů a podobně.
0: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
1: To já vím.
0: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako... Nebude to zákeřný člověk nic, ale že na to prostě nestačí. Jemu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
1: A měl...
0: No to jsem si nevšiml. A tak ne. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no ale... A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
1: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější. Přinejmenším organizačně.
0: Jo, jo, jo.
1: Přinejmenším Štrougalovy signály byly viditelnější.
0: No. Je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropský
1: summit o energiích.
0: To je jako zaprvé o půl roku později.
1: No, a to už je pro tuhle vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
0: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
1: To by byla cesta tady.
0: Bulharská
1: zbavit cesta. Se vlády, premiéra a pak vyřešit energie.
0: S Gazpromem už. No ale podívejte, oni tam poslali na tu lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
1: Ano.
0: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
1: No já to vím, co jsem mohl dělat.
0: Nic. My můžeme protestovat jenom u voleb.

0: I kdyby se teď zrušila ta lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. No a já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
1: Kdo?
0: To nemůžu říct.
1: No tak, no ne, naznačte,
0: tak,
1: naznačte.
0: Tak já, ne, Koudelka to poslouchá.
1: Tak se vyvažte na jednu stranu.
0: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
1: Ani když vás nechám zakleknout?
0: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
1: Jste tvrdák.
0: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
1: Už jste o nich vyprávěl, ne?
0: Cože?
1: Už jste o nich vyprávěl.
0: Nevyprávěl.
1: To jsou jiný?
0: To jsou jiný. A mají psa štěně. Jo. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti puti. A já se říkám, ty ona si to plete se slepicema nebo něco.
1: Tak se s Putinem, že myslíte?
0: A víte, jak se jmenuje štěně? Se jmenuje Putin.
1: A vidíte, jak jsem to odhadl?
0: A já jsem říkal, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
1: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
0: No já nevím, je to protistátní, tohleto.
1: To je na pro vás.
0: Ale máte štěňátko a teď ho, díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrobněninou.
1: Víte to, tohleto hned po...
0: Putinku můj, jo, putičko.
1: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
0: Proč Černochový?
1: No ta s nima zameta.
0: Ta s nima zameta.
1: No to už je neuvidíte v životě.
0: To je nebude
1: líto. A štěňátko taky.
0: Štěňátko taky, no. No já bych to ještě nehlásil.
1: Proč?
0: No to protože...
1: Neznáte svou občanskou povinnost?
0: Ne, je taky roztomilý pes,
1: na to se musíte
0: velký.
1: Pozníst.
0: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
1: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
0: No mám strach, aby z něj nevyrostl ruský šváb.
1: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblídli situaci a...
0: No.
1: Jo?

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Při těch 3 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů.
1: Dobře.
0: A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat? Koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou. Radio Xaver.

0: Legendy a osobnosti. Benjamin Siegel. Benjamin Siegel, zvaný Bugsy, se narodil 28. února 1906 a zemřel 20. června 1947. Jako jeden z prvních na světě dokázal odhadnout, jaký se v Las Vegas skrývá potenciál. Bezesporu se podepsal na tom, že se o město začala zajímat mafie. Na druhou stranu mu historici připisují také mnohé zásluhy na rozvoji města. Bugsy se narodil v Brooklynu rakouským přistěhovalcům. Ještě jako teenager se začal věnovat mafiánskému řemeslu, když s kamarádem vydírali obchodníky, kradli auta a páchali násilné trestné činy. V roce 1939 byl dokonce obviněn z vraždy. Už tehdy se o něm psalo jako o Bugsym, byť tu přezdívku neměl rád. Traduje se, že se nikdo neodvážil použít toto oslovení přímo Bugsymu do očí. Později se dal dohromady s Lucky Lucianem a Frankem Costellem a společně vydělali velké jmění na prohibici. Zatímco Luciano byl považován za hlavu gengu, Bugsy vraždil a tloukl lidi. Tohle řádění se mu nakonec málem vymstilo, když si znepřátelil konkurenční gengy. A tak se Bugsy přestěhoval do Kalifornie, kde se brzy rozkoukal a dělal si mocné přátele ve filmové branži. Na jednom večírku údajně Bugsy potkal i Goebbelse a Göringa. Říká se, že za jejich antisemitské názory je chtěl hned na místě zabít, ale přátelé mu to měli rozmluvit. Co je na tom pravdy, to se už dnes zjistit nedá. Bugsy byl každopádně horká hlava a o tom není sporu. Osud Bugsyho zavál až do Las Vegas, a to v roce 1945, kdy tam již stálo několik menších kasín. Seznámil se s majitelem sítě nočních klubů Billem Wilkersonem, kterému chyběly peníze na dostavbu kasína. Bugsy vycítil příležitost a rozestavěné kasíno od něj koupil s tím, že objekt dostaví jako luxusní rezort zahrnující kromě kasína také velký hotel, bazény a restaurace. Jedna z legend praví, že komplex pojmenoval Flamingo podle své přítelkyně Virginie, která měla tak dlouhé a štíhlé nohy, že jí Bugsy romanticky oslovoval Plameňáku. Jiné prameny uvádějí zcela odlišnou informaci o původu názvu Flamingo. Údajně ho vymyslel už Wilkerson, a to díky své vášni pro exotické ptactvo. Bugsy měl velké plány. Do Flaminga chtěl lákat ke hře nejen místní velké hráče, ale i turisty. Proč by si návštěvníci z celého světa nechtěli přijít zahrát a utratit 50 nebo 100 dolarů, říkal si v té době Bugsy. Jenomže hotelier Siegel se při stavbě několikrát dostal do podobných potíží jako Wilkerson. Nakonec si musel půjčovat od mafiánů. Celkem stavba spolikala 6 milionů dolarů, o 4,5 milionu více, než předpokládal. Dnes víme, že za problémy stála i Bugsyho neskušenost, které využívali někteří dodavatelé stavebního materiálu. Ti mu často prodávali stejný materiál několikrát za sebou a Bugsy to nebyl schopen odhalit a platil a platil. Kromě toho mezi mafiány také panovalo přesvědčení, že si Bugsy peníze ulívá do Švýcarska, kam často létala jeho přítelkyně Virginia. To byl samozřejmě hřích, který se neodpouští. Koncem prosince roku 1946 měl Bugsy dokonce hodně na kahánku. 22. prosince se Lansky a Luciano ještě s několika mafiány sešli v Havaně na Kubě a měli k projednávání jediný bod programu. Kasino ve Vegas a odstranění Benjamina Siegla. Bugsy ho zachránilo, že ho Lansky považoval za přítele a přesvědčil ostatní, aby dostal ještě šanci. 26. prosince 1946 Bugsy kasino otevřel, i když ještě nebylo dostavěné. Chtěl dodržet předem stanovený termín. Jednalo se o velkou pompézní akci, na kterou byla pozvána spousta filmových hvězd. Akce ale nakonec skončila fiaskem. Lidem se tu nelíbilo a výhry si hned odnášeli jinam. Kasino zkrátka vůbec nezaujalo. Z červených čísel se dostalo až v květnu roku 1947. To už ale Bugsy mu nepomohlo. Možná naopak. Mafiáni, konkrétně Lansky, Costello, Luciano a Genovese, nad ním vyřkli definitivní ortel. A tak Bugsy ho 20. června 1947, ve chvíli, kdy si doma četl v křesle noviny, někdo zastřelil. Bylo mu 41 let. Fotka jeho rozstříleného těla vyšla druhý den v novinách. Kdo vraždil, se nikdy nezjistilo. Na pohřeb přišlo Bugsymu 5 lidí. Virginia mezi nimi nebyla, nacházela se totiž ve Francii a později ve Švédsku, kde žila z peněz nakradených ze stavby hotelu. Později v roce 1966 byla nalezena mrtvá. Oficiálně kvůli předávkování prášky, ale někdo jí zřejmě k sebevraždě pomohl. Dlužit mafii se nevyplácí. Flamingo po smrti Baxiho převzali lidé Mayera Lanskyho. V 70. letech komplex přebrala rodina Hiltonů a přejmenovala ho na Flamingo Hilton. Okamžitě se začalo s velkou přestavbou. Poslední zbytek Baxiho Flaminga byl zbourán v roce 1993. Baxiho odkaz ve Flamingu připomíná jen pamětní deska. I tak jde ale o doslova poutní místo pro lidi, kteří o Las Vegas něco ví. Baxi totiž skutečně přispěl k tomu, že v Las Vegas svého času vládli gangstři, kteří z města paradoxně učinili pro běžného občana naprosto bezpečné a čisté město. Věděli, že pokud by se ve městě kradlo a ženy by se bály v noci na ulici, nikdo by sem nejezdil. A tak to byla kriminalita skutečně téměř na nule. O mafiánech to pochopitelně neplatilo. Ti se mezi sebou vraždili o 106. Byť se vedou spory o to, do jaké míry Baxi přispěl i k rozvoji města, jisté je, že pro spoustu místních je legendou a navždy jí také zůstane. Ostatně postava tak trochu psychopatického Moe Greena v trilogii The Godfather je inspirována právě Baxim. A dočkal se i vlastního biografického filmu Baxi z roku 1991. Do Flaminga můžete zajít i dnes. Jedná se o vůbec nejstarší rezort, který je na stripu dodnes v provozu. Steve Wynn. Steve Wynn je ve Vegas opravdovým pojmem. V 90. letech investoval do vybudování Las Vegas stripu a vyplatilo se mu to. Dnes mu patří 4 obrovské nemovitosti v Nevadě a Macau a se svými 3 miliardami dolarů na kontě je 512. nejbohatším mužem na světě. Golden Nugget, The Mirage, Treasure Island, Bellagio, Wynn, Encore, jména světoznámých rezortů, které nechal postavit Steve Wynn. Je židovského původu, narodil se v roce 1942 v Connecticutu a svým způsobem měl k hernímu průmyslu vztah už od dětství, a to díky svému otci Michaelovi. Ten vybudoval na východě Spojených států síť herních salonů s hrou Bingo. Jak uvedl časopis The Times, byl to právě otec Michael, kdo sobě i tehdy 6letému Steveovi změnil příjmení z Weinberg na Wynn, aby se rodina vyhnula protižidovské diskriminaci. Wynn vyrůstal s rodinou v newyorské čtvrti Utica a maturoval v roce 1959 na soukromé chlapecké škole. Na univerzitě v Pensylvánii vystudoval kulturní antropologii a anglickou literaturu. Otec Michael sice vybudoval rozsáhlou síť herních podniků, ale rozhodně se nedá říct, že by mladému Steveovi vyšlapal cestičku. Možná by i rád, ale nestihl to. Zemřel totiž v roce 1963 kvůli zdravotním potížím způsobeným operací srdce. Dokonce se ani nestihl podívat na promoci svého syna a nestihl se ani vypořádat z dluhy ve výši 350 tisíc dolarů. Rodinný podnik po otci převzal mladý Steve a dařilo se mu tak dobře, že brzy mohl investovat do prvního podílu v hotelu Frontier, kde jinde než v Las Vegas, kam se v roce 1967 přestěhoval i s manželkou Elaine. Rozkoukal se zde velmi rychle a nezajímal se zdaleka jen o hotely a kasína. Mezi lety 1968 a 1972 například vlastnil firmu, která obchodovala s alkoholem. Později se ale začal zaměřovat vyloženě jen na herní průmysl. V roce 1971 se zbavil několika menších podílů, aby si mohl dovolit kontrolní podíl v obřím kasínu Golden Nugget Las Vegas. Z obyčejné herny se pod Wynnovým vedením stal z Golden Nugget moderní a rozsáhlý rezort hotelů a kasín. Byly to právě podniky jako Golden Nugget, které do Las Vegas lákaly bohaté a úspěšné. Svého času tu jako hlavní hvězda vystupoval i Frank Sinatra, s jehož rodinou se Wynn dobře zná a po svém oblíbeném zpěvákovi dokonce pojmenoval i restauraci v hotelu Encore. Wynnův rozlet pokračoval zejména v 90. letech. Když Wynn na konci roku 1989 otevřel kasino Mirage, byl to v té době opravdový zázrak. A je jim ostatně se svou vroucí sopkou v parku před hotelem dodnes. O rezortu Mirage se dozvíte více v jiné kapitole. Podle knihy Biography Stephen A. Wynn mělo otevření Mirage důležitou úlohu v lasvegaských dějinách zejména kvůli tomu, že rozhýbal i ostatní investory. Ti během 90. let nalili do stripu 12 miliard dolarů. Miráž byla svým způsobem změnou i pro Wynna. Bylo to úplně první kasíno, na kterém se podílel kompletně od prvních náčrtů na papíře po samotnou stavbu. Do té doby vždy jen obchodoval s podíly již fungujících kasín. Steve Wynn tehdy na Miráž vsadil všechno, co měl, konkrétně 630 milionů dolarů. Málo kdo tehdy věřil, že se taková investice může vyplatit. Podobně luxusní kasíno v té době v Las Vegas ještě nebylo. Ale povedlo se. Hotel prosperoval a Wynn se tak navždy stal součástí historie Las Vegas. Dalším projektem byl Treasure Island, který Wynn postavil místo severní části parkoviště hotelu Miráž. Poprvé se hotel otevřel roku 1993 a stál 450 milionů dolarů. A ještě jedna zajímavost. Hotel Treasure Island bylo první místo ve Vegas, kde se pravidelně koná show Cirque du Soleil. Jakoby Wynn chtěl dokázat, že i když postavíte nejopulentnější stavbu ve Vegas, vždy se dá postavit něco ještě bláznivějšího. Přesně to se totiž stalo v roce 1998. Rok, kdy své brány otevřel hotel Bellagio. Stál neuvěřitelných 1,6 miliard dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší hotely světa. V té době byl dokonce skutečně nejdražším hotelem na celé planetě. Bellagio zřejmě popíchlo ostatní investory k dalšímu rozkvětu Las Vegas. Krátce na to totiž ve městě začaly vznikat developerské projekty jako Venetian, Mandalay Bay a Paris Las Vegas. Na konci milénia se Steve Wynn začal angažovat také v americké Biloxi, kde postavil hotel Bow Rivage s 1800 pokoji, aby se z oblasti později stala turisty velmi vyhledávaná atrakce. Říká se, že Bellagio se původně měl jmenovat Bow Rivage, ale poté, co byl Wynn na dovolené v italském regionu Bellagio, si název rozmyslel a změnil právě podle tohoto italského města. V roce 2002 založil společnost Wynn Resorts Limited a o dva roky později se stal dolarovým miliardářem. O rok později Wynn otevřel v té době opět rekordně nákladný hotelový komplex Wynn Las Vegas. To už se ale začal porozhlížet i za hranice USA, konkrétně do Číny, kde se v té době pořádalo jakési výběrové řízení na koncese potřebné k provozování kasín. Wynn jednu z nich vybojoval a otevřel se mu tak nový trh – Macau. Místo, které podle některých názorů umí Las Vegas v mnoha ohledech překonat. Podle údajů z roku 2014 ovládá Wynn v čínském Macau přes 265 tisíc čtverečních metrů kasín. Po vstupu na čínský trh začala i další expanze v Las Vegas, kde Wynn dokončil hotelový komplex Encore, který zaměstnává tisíce pracovníků. Steve Wynn je v USA také uznávaným sběratelem umění, které navíc rád vystavuje ve svých hotelech. Stal se například prvním člověkem, který měl v soukromém vlastnictví obraz od Johannese Vermeera. V roce 2006, kdo si po telefonu anonymně vydražil obraz Giudecca, La Donna della Salute and San Giorgio od J. Turnera. Anonymní dražitel nabídl 35 milionů dolarů. Wynn se ke koupi nikdy oficiálně nepřiznal, má se ale za to, že obraz koupil on. Jeho největším sběratelským kouskem je ale obraz Le Rêve od Picassa. O tom později. Pozoruhodný je Wynnův osobní život. V roce 1963 se oženil s Elaine Pascal a rozvedli se v roce 1986. O pět let později se ale opět vzali, nicméně v roce 2010 se rozvedli podruhé, zatím naposledy. Traduje se, že kasino Desert Inn v rezortu Wynn bylo narozeninovým dárkem pro Elaine. Ta po rozvodu zůstala ve Wynnově firmě jako vysoce postavená manažerka, po bok Wynna se ale postavila jiná žena. Jmenuje se Andrea Danenza Heisen. A Wynn si ji vzal v roce 2011 během přepichového obřadu přímo v hotelu Wynn. Steve Wynn má dvě dcery, Kevin a Gillian. V roce 1993 dceru Kevin unesli dva pachatelé, propustili je ale poté, co jim Wynn zaplatil v hotovosti 1,5 milionu dolarů. Oba pachatelé byli dopadeni, když si jen pár hodin od převzetí peněz šli koupit v Kalifornii nové Ferrari. Na závěr ještě jedna zajímavost. Steve Wynn je vegan. K rozhodnutí nejíst maso dospěl v roce 2010 poté, co viděl dokument Micka Andersona Eating. Wina navíc údajně znepokojují i zdravotní rizika, která má konzumace masa přinést. Poté, co se stal veganem, nechal na jídelníčky všech svých restaurací přidat veganské pokrmy. Steve Wynn je nejen majitelem dnes pravděpodobně nejluxusnějšího hotelu v Las Vegas, ale také jeho výkonným ředitelem. Celý jeho životní příběh nepochybně patří do kategorie americký sen.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travo dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. Já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem, protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.

cestě z kliniky jsem se stavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrálé mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ranní vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny a dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, ji umí dokonale a tak trochu mě tím hýčka, pochopitelně pokud je doma a má náladu. Když to shrnu, tak doma bývá málo a náladu mívá různou. Podstatně raději hýčka našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein, myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat, což jsme do jeho 2 let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě to nemám ráda. Přátelé posilnění skleničkou ledového šampaňského se chtěli osvěžit. Po kaviáru, vajíčku, blumách, smetaně se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že ne zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Válel se, potápěl, plaval, plival, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, jestli se taky do vody nevyčůral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, vycenil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat, že do bazénu nečůrá ani neplive, že nemá rád návštěvy a je jedno odkud, nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že snáší jen někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl stvořen Bohem. Jinak si ráj ani nedokážu představit. Velmi senzitivní je Einstein na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou. Prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Einstein, přátelé z NVO, miluje nade vše. Pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu a na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku. Nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, kterou stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, co jsem ji opustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah. Když slyším Praha, rozechvěje se mi hlas, ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu. Co není v kodexu, to nás nesmí zajímat, ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné, členové NVO je přísně dodržují, a to bez ohledu na vnější změny. Organizace působí snad déle než lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních.
To, že takzvaná sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech, byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy. Katastrofy, která mohla mít takový dopad, že by vyvolala světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let? Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Bývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Na jak dlouho přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá ta léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom jsme všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, se kterými máme možnost dále pracovat. Vše do sebe zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkala na pláži, zapadá do celého scénáře a vše jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, než jsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neúplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou, až se zajíkají. Nic jim není svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem. Einsteinem, Igorem. Všimáte si pořadí? Vůní eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpána po cestování. Vždy po informačním školení se mnou není řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě. A nebo si jen udělat revizi ve své hlavě, vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají. Hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límečcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat. Má práce je úplně jiná a plním ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem, symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pyšná. Určitě to nebylo k mým šedesátinám, tak to nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá? Výborná! Téměř se zajíkám radostí. Sedím na kryté verandě porostlé vistárií, odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průzračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů, doslova miluji. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauč na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku miluje.
je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně 30. Ale náš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi proto, že jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunul a uvolnil mi místo. Stejně nedovedu pochopit, jak 3kilový pejsek zabere tak velkou pohovku, ale umí to bravurně. Když na svůj oblíbený gauč nechce nikoho pustit, a to je téměř pořád, roztáhne se uprostřed a jeho velikost je neuvěřitelná. Teď tam ležíme spolu. On vrčí, dává tak najevo, že se na mě zlobí. Jsem unavená a tak ho ani neodprošuji. V hlavě se mi promílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřimuji na hedvábném polštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda pro její různobarevnost. Různobarevnost sárí místních žen je úžasná. Nikdy jsem se je nenaučila vázat, přestože jsem snahu měla. A nějakou dobu jsem v Indii i žila. V polospánku se musím usmát, když si vzpomenu na jeden večírek ještě v té krásné zemi. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa, byly vždy privilegované skupiny. Tyto skupiny či jedinci se ale nenacházejí jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní devizové přísliby, aby mohli se svou rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v Tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí. Prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko. Stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod, proč bych si stěžovala. Nevidím jediný důvod, proč bych se vracela. Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchoprázdnu a že si okolí nepamatuje, jakých všech výhod využívali, jak si žili jako prasata v žitě, jak říkávala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře se slovy: vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela

informací má prodat. Je to již dávno. Tak dávno. Svou reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost k tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba, ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrálu NVO. Z Česka jsem musela odjet, což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosnu. Igor mě pohladí po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima. Vůbec se mi nechce číst nějaké svodky a svou nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se a podívej, co to mám, řekl s úsměvem v hlase. Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No, podívej se, to jsou letenky. Budeme teď nějakých pár měsíců cestovat, co ty na to? Einstein pochopitelně s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, kdy letíme. Zítra odpoledne, nejdřív k tetě Julii na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdloby. Zítra, to si děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem na pár měsíců. Jo, to znám, odfrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku. No, to bylo proto, že ses všude vykecávala, tak jsme se zdrželi. Smál se šibelsky Igor. Nebál se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na dva dny a to je všechno. Pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil do bazénu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane redaktore.
2: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
3: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
2: Ano, to je pan Foldyn.
3: Nějaký Foldyn, no.
2: To je přes strategickou...
3: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A... No, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí, já to musím říct, pane rektore, ale... to je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty, a musela zasahovat policie a on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
2: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji, od toho výroku Gauner.
3: Jo, takhle.
2: Tak to je takový zbytečný, ne? Hezku vádíte, fakta.
3: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
2: Ptal, jak to teda prožíváte vy a jak
3: já to prožívám velice,
2: slavit,
3: pane redaktore.
2: Já dokončím tu otázku.
3: Omlouvám se.
2: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
3: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritovelku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi Ivano vypadlo, ale všichni si ji vědí, Blbuše to říkají, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
2: A to vám nesluší?
3: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
2: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
3: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem. 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem je také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech. A já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
2: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu. Tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
3: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale to, ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
2: počkejte,
3: vnímám.
2: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
3: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
2: 162 jsem četl.
3: Jo, tak,
2: ale dobře, to je jedno.
3: To je jedno. 162.
2: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
3: není. To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
2: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
3: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
2: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
3: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
2: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
3: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
2: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
3: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
2: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
3: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
2: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
3: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády.
2: Vidím.
3: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
2: Jaké má řešení?
3: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
2: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
3: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
2: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
3: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
2: Co pro to můžete udělat?
3: Jako já?
2: Jako vy?
3: No já,
2: klidně jako
3: já
2: vy.
3: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
2: A co bude potom?
3: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
2: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
3: No, jestli to hrozí, může se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
2: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
3: Nebo Baxa,
2: je
3: ústavní soudce.
2: Prostě to někdo
3: ano,
2: řekl.
3: Máte pravdu, pane, to řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
2: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
3: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
2: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
3: Moc děkuji za pozvání.
2: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no značně.

0: podtrženo, sečteno a dnes František Ringočech. Zdravím tě, mistře, rád tě vidím.
1: Tež zdravím všechny Xaverovce.
0: Tolik novinek, je to, bys koukal, co všechno. Sleduješ média, předpokládám, takže víš zásadní věci?
1: Sleduju jenom rámcově, pustím si zprávy, těch je velmi málo. A jakmile začne to, pozvali jsme Helenku Novákovou, aby nám vyprávěla o svý nový desce, tak to vypínám, říkám, já se dívám, chci zprávy a nechci slyšet blbečky z pop music.
0: Rozumím. No a já tady mám několik vybraných věcí z médií, který bych rád znal tvůj názor, kdybys to nějak okomentoval. Představ si, že hyperkorektní choreografové sexu učí herce, jak se milovat tak, aby se nikoho nedotkli. Prostě choreografové sexu, když jsou hyperkorektní.
1: To je nádhera. Ta doba se mi vzdálila takovým způsobem, Xavere, to si jako se líbou přes gumu.
0: No, bude na to nějaký trik asi.
1: Mezi něm průsvitnou folii a teď profesor Pirk to řekl nádherně v televizi, ale bez odezvy. Řekl, že prostě jako prostě kardiolog potřebuje znát váhu pacienta. A teď jako novej trend nesmí vážit pacienta, kdyby byl tlustej, což se nás dvou netýká,
0: jasně,
1: aby se ho to nedotklo. On říká, ale já potřebuju znát jeho váhu kvůli jeho zdraví a ošetření, ne. Prostě ne. Nebo holčička z Ghany chodí po škole na univerzitě, kde určitě propadá, bez pochyby, a tam je zakladatel univerzity, nositel Nobelovy ceny. A on jí vadí pohled na otrokáře. Má z toho traumíčko, tak oni vemou toho zakladatele a hodějí ho do Temže. Chápeš to?
0: Nechápu.
1: To svět se zbláznil. A kdy to kdo zastaví, tohleto šílenství?
0: No, já doufám, že už je to na vrcholu.
1: Ano, máš pravdu. Můj syn říká, tati, nerozčiluj se, ono se to přehoupne. A když tu budeš ještě pár let, nedej bože, tak se dožiješ ještě puritánství neskutečného.
0: Představ si, to jsem se také dočetl, že existuje nekontaktní porno.
1: No, jak vypadá?
0: No, já nevím, já jenom vím, že existuje. Je to nějak natočený tak, že to je, pravda, není tam nic vidět, takhle. Toto je potřeba říct.
1: To musí být od vás, no.
0: Takže inteligenta to neuspokojí tím pádem.
1: To jako já jsem popsal prostě banku, homeopatická banka. No, vložíš do ní peníze a oni tam nejsou. To brzo bude.
0: Taky mám pocit, že se k něčemu
1: začínají být banky homeopatický.
0: Tak, prosím tě, představ si, vláda zvažuje zavedení válečné daně. Čirý populismus, říká opozice. Jak to slyším, to válečná daň úplně běhá mráz po zádech.
1: O, to dodává takovou jako, že situace je vážná.
0: Dramatičnost.
1: Dodává to tomu rabování finančnímu obyvatelstva, to dodává takovou jakoby, hele, já když to vidím a pak si přečtu, že kupujou 400 obrněných transportérů v době válečné daně, tak si musím říkat, tady se někdo zase zbláznil. A dva drony, obráceně, 400 dronů měli koupit a dva transportéry. Oni vůbec nepostřehli, že válka se vede raketama, letadlama, dronama. No, ty transportéry, to jsou všechny ty, jak vidíme z té Ukrajiny, jak jsou po kraji těch silnic rozmlácený.
0: Yes.
1: A někdo udělal zase obchod.
0: No, je to celý biznis, co?
1: Válečná daň. Já se vždycky rozčílím, jak začneme o hospodaření. Došlo k jedné strašné věci za vlády Babiše teda. Já z ničeho neviním. Těch 500 miliard, co si vydlužili takovouhle díru bez varování, aniž by upřesnili, udělali dardo, utratili to strašnou díru. To je trestuhodný. To je trestuhodný. Ať se berou peníze neziskovým organizacím, mimo ty, kteří dělají děti, umění, vážnou hudbu, ať přestanou platit filmy, na které nikdo nechodí. Prostě tady se vyhazují peníze horem dolem. Když byl Jandák ministr kultury, tak mi říká, Ringo, ty filmy, já měl, teď jsem tam byl tady německý ministr kultury, tak a ten mi říká, jak můžete dávat filmařům peníze, když je to biznis. Dáváte zámečníkům, dáváte tesařům a já bych jim, člověče, já to nemůžu udělat, já to vím, ale když já jsem taky herec, oni by mě zabili, ty moji kamarádi. Jsem říkal, tak necháš to. Nikdo nechodí na ty filmy, nikdo mimo svěráka.
0: No a jak je to s divadlama, měli by se dotovat?
1: Nic, slovo dotace nenávidím. Slovo dotace znamená, že pomáháš někomu, kdo to potřebuje. A to zase znovu říkám, jsou to třeba knížky, ano. Je to dětská literatura, děti, jsou to prostě sociální služby, ale ne prostě kultura, divadlo. My jsme v životě nedostali moje divadlo ani korunu a měli jsme plný divadlo. Celých 45 let mám plno. Navrátil říkal, my nevíme, co je, když byla konference o krizi divadla, Navrátil se smál, říká, jaká krize, my už žádný nevíme, Ringodi tam, a vysvětlí jim to.
0: No a tvoje umění výtvarné, tak ani tam nepobíráš od státu žádný?
1: Jakákoliv dotace, to bychom se do toho zamotali, Xavere, prostě stejně jako v zemědělství, prostě co budeš na něco doplácet, tak ať stojí chleba 150 korun, nebude se válet v popelnici, musí ten zemědělec vydělat, ale nemůžeš mu dávat, protože to je mor, kdo začal první s dotacema. Žádný dotace.
0: Já jsem si říkal, že je to podezřelý, že ještě neexistuje pořad zvířátka nebo obraz zvířátka obdivují dotace.
1: No, to je. já jsem se nezmínil dobře o těch divadlech. Dobrý herci, dobrý divadla mají návštěvu. Uh-huh. Teď je jiná situace, že lidi přestali chodit a odvykli si. Naběhli na jiný způsob, že sedějí doma, hrajou karty nebo se božírají. A do divadla, ono se to ale vrátí. Dobrý herci a dobrý divadla budou mít plno.
0: Myslím si.
1: Ale blbě natočený film nepřijde nikdo.
0: Osobnosti nejrůznější vyzvali Babiše k odchodu. Vadí jim, že označil oponenty za fašisty. Co já to říkáš na to, co se děje kolem toho Babiše?
1: No ty osobnosti, mě si líbí, jak vždycky osobnosti někoho. Oni nemenovali ty osobnosti.
0: Jo, jsou tam jmenovaný, ale tak jsou to takové osobnosti.
1: Osobnosti vyzvali. Hele, já jsem demokrat, já jsem militantní demokrat, jo. Já si myslím, že verbálně má právo říkat, co chce. Jsem trošku citlivý na holokaust, jo. Ale jinak, když si o někom myslím, že je fašista pro jeho názory, tak to řeknu. Na to mám plný právo. Nesmí mu dát facku. Jo, nesmí to překročit ten verbální projev. Tak Babiš se brání, oni na něm prostě nenechají nitku suchou. Já neříkám, že si něco nezaslouží. Jo. Já nejsem Babišovec, ale jsem proto, aby každej, ale oni tušejí, že jim nařeže. Tak prostě...
0: Jak to myslíš?
1: No porazí je.
0: Jako teď ve volbách, nebo v prezidentských?
1: Ve volbách, v prezidentských. Má prostě velkou podporu občanskou ten Babiš. Jo, je to... Myslím si, že on je velmi těžký protivník pro ně a osobnosti budou zklamaný asi.
0: A ten okamžik, kdy má někde meeting, víš, někde na náměstí a tam přijde parta lidí a píská na ty píšťalky.
1: Můžou pískat. To je v pořádku.
0: To je v pořádku.
1: No, tím vyjadřujou svůj nesouhlas. Ale jakmile mu někdo veme reproduktor, tak musí dostat facku. To prostě to nejde.
0: Ale to byl chlapec.
1: Chlapec malý... tam neměl co dělat.
0: Autistický.
1: A maminka, když veme autistického chlapce na takovou demonstraci, tak není normální.
0: Tak on chlapec měl 2 metry taky.
1: Tak. Proto na něj byly 3.
0: No. Ale je to krádež jako krádež, ne?
1: Je to výtržnictví.
0: Výtržnictví.
1: Když to hvízdání a nadávky, my jsme, ještě když jsem byl poslancem, tak než jsem se stal poslancem, taky jsme začali s Milošem nějaký to vejce. Proletělo kolem našich hlav a my jsme se tomu smáli, řekli jsme, ano, Češi nám dávají najevo, co si myslejí.
0: Rozumím, jedeme dál. Fixace na přirození. Syn prezidenta Bidena Hunter přišel s odůvodněním svých nahých selfies. On měl plný počítač fotografií vlastních a zejména jaksi přirození.
1: Ty jsi to viděl?
0: Ten počítač neviděl?
1: Ne, to přirození.
0: Taky ne, člověče, my se neznáme.
1: Třeba je tak krásný.
0: No, v tom článku je napsáno, že o kráse nevím, ale že 22 cm. Jako délka.
1: Nevím. To je ale dobré, ne?
0: Tak.
1: My dva sice máme víc, ale jako tak...
0: Já se bojím, že ani dohromady ne.
1: Tak jsme připravil si mě o faninky.
0: Jo, no, ty vlastně, jo, no, pardon.
1: Já si myslím, že je to magor, je to úlet a profesor, kdyby si žil, doktor Plzák, ten by nám to vysvětlil, co, nebo
0: co
1: doktor Řemek.
0: Fixace na je přirození. To,
1: nevidí nic jiný než svoje přirození a má ho rád. Má, určitě se s ním mazlí. Ale jestli to tatínek ví.
0: No tatínek už to možná ani
1: pořádně. Tatínek už se nemá s čím mazlit v jeho věku, ale je to, musí to být blázen. Magor, to přece není normální.
0: Spousty fotografií a on to teda vysvětluje, protože se to provalilo, tak to vysvětluje tou fixací. A ty znáš někoho, kdo má fixaci na přirození svoje?
1: No já myslím, že jich bude víc těch, co jsou na to fixovaní. Tak já ho mám taky rád, toho svýho, ale neukázal bych ti ho nikdy, protože jsem slušně vychovaný člověk.
0: No ale sám, kolik máš fotek? On jich měl tisíce.
1: Žádný.
0: No vidíš to, takže nemáš fixaci.
1: Mně je 79 a musím přiznat, že už spolu nevycházíme tak dobře, jako před 20 lety, ale furt, jako není to úplná hamba, ale tak je to úchylnost.
0: Ringo, když skandál takového typu potká syna prezidenta, je to průšvih, anebo tady ty věci okolo intimity a sexu lidi prostě berou? Podívej se, jak Američani nakonec vzali Levinskou, s Clintonem měli z toho radost, že mají prezidenta s erekcí.
1: No jistě, no. Že je pašák, že na ní trochu zatlačil v té oválné pracovně a ona, byť netušila ještě, že z toho vytříská velký prachy, tak mu vyhověla a mně se to líbí. To je hezký vztah prezident-sekretářka.
0: Jo, takže to je v pořádku. A tenhle ten pán a ten jeho táta z toho vytěží, nebo to bude průšvih?
1: Ne, nevytěží z toho nic. Lidi se budou smát, úchylové pochopí, že to je jejich kolega, ale nevytěží z toho nic, bude to... Je to v podstatě je to ostuda, ale hlavně proč to ten magor dává na ty sociální sítě?
0: On to nedal na sociální... On dal, jak? Víš, jak se to stalo? On dal svůj notebook do opravny.
1: No to taky o něčem svědčí,
0: taky to o něčem svědčí. No a tam to někdo všechno našel, ale všechny dámy světa teď vědí těch 22.
1: Třeba na to sázel. A možná, já si myslím, že to bude mít i určitou odezvu. Ne u Černošek, ale Bělošky budou nadšený.

0: důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
1: Dobře, ale ten princip,
0: no je to
1: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
0: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
1: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní.

0: Je to tak.
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
0: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
0: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. No, jenom, abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale to tady jde víme, ale... o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
0: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
0: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
0: pořád.
1: Green Dealu. Pořád.
0: Je to
1: protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále.
2: Píseň, jak pláč, uších vyzní.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Máme tady nový díl Za stranu a za lidi, paní Karol. To jsme se poměli, vidíte.
2: Probrali jsme toho spoustu a já jsem byla obdarována.
1: Karol byla obdarována, bylo dokonce gastronomické okénko, aneb jak paní Karol vařila dort. Myslím, že ta paralela s tím pejskem a s kočičkou tady nefunguje, jo? Chválili jsme, no a hlavně status umělce.
2: Ano.
1: To je naše. Pořad Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, nebo ho můžete slyšet na YouTubeovém kanále Xaver Live, a nebo s obrazem jako video na www.xtv.cz pro držitele předplatného. Za stranu a za lidi, těšíme se na vás.

0: voda nikdy už nedoní.
1: Radio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
3: Je to tak, Severe?
2: Je to tak.
3: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
2: Nebo? Já jsem, a ano.
3: Jo?
2: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
3: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
2: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
3: Jo?
2: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
3: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
2: Jaká ostuda?
3: Vy jste nikoho nezvolili.
2: Až jak vám spěcháte?
3: Co? Nebo si těšil na novýho generálního ředitele?
2: Ale tak nechte se chvilku napínat.
3: Ježišmarja, jakoby toho sněbou na Xavre masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
2: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
3: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
2: Kdo to?
3: Vaše oblíbenkyně.
2: Já už ji neznám.
3: Neřekněte mi, co se to tam děje?
2: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli s nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas, no, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
3: To už tak bývá, ne? To je, myslím, příznačný, ne, pro tu volbu?
2: No, nevím, já si myslím, že to nelze říci tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím, jestli právem nebo neprávem, ale obávají, nebo obávali revoluce.
3: Revoluce?
2: Revoluce.
3: Počkejte, kde? Jo. Jaký?
2: Sdělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
3: Revoluce na Kavčích horách, myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
2: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku. Cigarety.
3: Chlebičky.
2: Chlebičky včera byly slabý. Ale seděli jsme u cigárny, nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli svobodně vyprávět. A on mi říkal, hele, když zvolíme tu Šmuclerovou, tak hrozí opravdu revoluce, spacáky a tak. A já jsem mu říkal, kolego, to přece každý chce zažít. Jak to bude taková sranda, až nás tady ty ochranky mezi tím davem budou, jak tu Bobošíkovou tam, jak budou tu, nám dělat tu cestičku, aby jsme vešli na radu. A jak bude pan Svěrák před Kavkama a tak, a jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
3: Já vždy, ale přesto Václava Moravce ve spacáku taky.
2: To ne.
3: Myslíte, že ne?
2: Tak
3: to myslím, že z postýlků, ne?
2: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako...
4: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. ruke, hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy. Vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno. A když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním. Rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem. Beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
1: Radio Xaver.
0: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tvý rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje. Na víno z plastu si už stará, na básně vlastně tež. Tak ať se o tebe stará a ať se s ním zasměješ. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý říbě, ty mám něco teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě,

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spojen rezový a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění. Možná

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvára, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace. Protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním, A tak jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několika násobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakrasní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzděláním formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů, ekonomů, si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdybychom bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
2: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň si na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistopadový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální

0: ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidějí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.

0: realizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Březina je muž, který se uchází o post prezidenta České republiky. Pokud jsem sledoval v médiích, tak už máte podpisy těch 50 tisíc, takže už jste vlastně při troše fantazie kandidátem. Pane Březino, co je tím nejdůležitějším hnacím motorem pro úspěšného podnikatele, jako udělat ten další krok a jít si říct o tuto vrcholovou funkci? Třeba poslední kapkou, co bylo, víte?
1: Zaprvé si dovolil říci, že těch podpisů máme už více, protože neustále dochází k sbírání těch podpisů, nepřišlo nám rozumné, mravné, etické to přerušit. Takže v tuto chvíli máme odhadem více než 70 tisíc podpisů. Samozřejmě ten okamžik, kdy to sbírání přerušíme, se blíží, ale v tuto chvíli by nám to přišlo příliš téměř až arrogantní. A co se týče vaší otázky, chápu to tak, co je ten motiv, že z jakéhosi civilního povolání podnikatele, děkuji za to, že jste řekl úspěšného, člověk se stane kandidátem na prezidenta. Chápu to dobře.
0: Chápete to velmi dobře.
1: No, nejčastější otázka, na kterou je samozřejmě složitá odpověď, pakliže naproti vám stojí, a to vy určitě nejste, méně chápavý novinář, nebo zakomplexovaný, nebo nepřející. Jinak to je velmi jednoduché. Člověk v sobě musí cítit ty schopnosti, to je naprostý základ, kdyby to necítil, tak to nedává vůbec žádný smysl, ale to samozřejmě naprosto nestačí. Kromě toho musíte opravdu chtít ještě něco dokázat, a to zase nestačí. Musíte chtít dokázat něco pro své okolí, pro své společenství, kdybych to měl říct pateticky, míti touhu býti užitečný v rámci svých schopností. Velmi jednoduchá odpověď. A ten, kdo to takto cítí a myslí to opravdu upřímně, tak by dokonce o tuto pozici měl usilovat, ale z logiky věci takových lidí je pravděpodobně velmi málo. Rozhodně to nejsou ti všichni, kteří se o tu funkci ocházejí, a naopak nepochybně existují lidé, kteří se o tu funkci neucházejí a třeba by se o ní ucházet měli.
0: Tak ještě mě na tom zajímá jeden detail.
1: Ano.
0: Člověk, který roky podniká, prodá firmu, řekněme, za spoustu peněz, možná to mohlo být takovým vysněným okamžikem, že si řeknete, tak teď je všechno v pořádku, já si budu užívat, a přesto má tu vizi stát se prezidentem, tedy nechat si z gruntu změnit život. Ten dosavadní život vám to otočí z hůru nohama, to víte.
1: To naprosto vím, já si dokonce myslím, že by bylo skvělé, kdyby to bylo, jak jste to řekl vy. Já si myslím, že si člověk víceméně ten život zhorší, zkomplikuje. Ne, že zcela změní. Zničíte si soukromí, najednou se stanete veřejným majetkem. Poznamená to samozřejmě rodinu, v případě, že to vyjde. Já teď hovořím hypoteticky o tom, že to vyjde, tak nerad bych předbíhal. Ta rodina s tím musí souhlasit, takže ten život bude nepochybně naprosto jiný, a poctivě říkám, že v tuto chvíli ani sám netuším, jak velká změna to bude. Vycházím z jakýchsi představ, kdy člověk pouze v tuto chvíli divákem toho, kdo, nebo těch lidí, posuzovatelem, kteří tu funkci obsazují, ať už tady nebo v zahraničí. A ten hnací motor je velmi jednoduchý. Já zaprvé příliš a nikdy jsem to neměl, to slovo podnikání. Já jsem se snažil naprosto marně samozřejmě vyprávět komukoliv, ať už to byli sousedé, přátelé, novináři, kolegové, že něco takového jako podnikání neexistuje. Já jsem prostý člověk, který prostě postavil nějaká zařízení, kterým se hezky říká fabrika nebo továrna. Ve finále jich bylo přes 30 a byl jsem, když mě někdo chtěl opravdu udělat radost, a to zase bylo hodně nad, tak mi říkal pane továrníku, a byl jsem člověk, který vyráběl, obchodoval, prodával, vzniklo to všechno z nuly, byl jsem na to nesmírně hrdý. To slovo podnikání jsem nikdy měl rád, protože to velmi, velmi zavání v uvozovkách tomu, že něco levně koupím a draze prodám. Zavání ho trošku tím, jak někdo rád říká v historii i často nyní, tím téměř neoprávněným ziskem, tím loupežnictvím vůči ostatním. Ne, ten skutečně správný podnikatel to nedělá nikdy pro peníze. Já jsem to nikdy nedělal pro peníze, nikdy jsem neměl ani hranici, na které jsem se chtěl zastavit, ani věkovou, ani tu hmotnou, ať už přes peníze nebo přes počet těch továren, ale dělá to pro ten výkon, dělá to pro ten pocit, dělá to pro tu užitečnost. A když najednou dospějete do bodu, který je zkonkretizován například tím, že si řeknete, hochu, nejseš už nejmladší, je ti 60 a kousek, to chceš mít teda tu 40. a 45. a ještě jednou být na titulu v tom časopise a jiném časopise a ještě nějaký jiný parametr, a k čemu to je dobrý. A řeknete si, že přece jenom ještě ty schopnosti bylo fakt dobré, když už člověk docílil nějakých met, přetavit ve větší užitečnost té společnosti, nejenom té tomu blízkému společenství, které jsem nepochybně ovlivňoval a nechci říct, že živil, ale byl jsem pro ně tím nositelem jistot a existencí.
0: Pane Březino, hrála v tom vašem rozhodnutí vstoupit do té kandidatury nějakou svoji roli naštvanost? Třeba naštvanost na to, co se děje kolem nás? Na aktuální politiku, na aktuální svět?
1: Naštvanost v žádném případě. Naštvanost ne, protože to člověk, když chce něco docílit, a to je jedno v jakém oboru, tak nesmírně naštvaný, musí být prostě pozitivní. Z naštvanosti já tomu prostě nevěřím, že může něco vznikat. Takže naštvanost určitě ne. Kdybych měl říct nějaké adjektivum nebo slovo tomu podobné, tak udivenost, údiv, nepochopení, co se může všechno dít a naopak nedít, jací lidé tuto společnost, a nejen tuto, a to se týká i celého civilizačního okruhu, v kterém žijeme, vedou, kam se to řítí, kam to směřuje. A když člověk tuto skutečnost konfrontuje, zní to možná trošku nadneseně, s těmi schopnostmi a zkušenostmi, který má, co musel on projít a jak musel těch uplynulých, v mém případě 30 let, fungovat, jak musel řešit ty věci, jak musel žít, jaký musel být příkladem, tak si nakonec řekne, měl bys to asi zkusit, protože seš nepochybně na tom lépe z hlediska vybavenosti, než ty, co ti vládnou a máš pouze dvě možnosti. Buď být tím hospodským nebo restauračním debatérem nebo debatérem v obývacím pokoji, nebo se o to skutečně sám pokusit. A když to vyjde, skvělé, když to nevyjde, tak si aspoň budeš do smrti říkat, udělal si aspoň něco, nechtělo se, nevyšlo to.
0: Z toho, co o vás víme, pane Březino, tak mě zaujalo několik vašich výroků, například byrokratická hydra. Co to je byrokratická hydra a co s ní může prezident České republiky udělat?
1: To je, já nevím, jak dlouho trvá rozhovor.
0: Asi 20 minut a nejsme ještě ani v půlce, takže...
1: Kdybychom měli 2 hodiny a 20 minut, tak se do toho pustím. Ale byrokratická hydra je samozřejmě neuvěřitelná věc. Je to sousloví, které říká, že například naprosto konkrétně v roce 1991, když jsme povolovali naši první fabriku 20 km na sever od Plzně, tak věřte, nevěřte, na to stačilo 6 týdnů. Za 6 týdnů jsme povolili první fabriku tohoto typu vůbec ve východním bloku, kterou jsme si pak téměř vlastními rukama sami postavili. Když jsme povolali poslední, tak to trvalo několik let. Několik let. Mezitím za těch 30 let se do těch povolovacích systémů vnořily další a další mezistupně, další desítky a desítky, stovky lidí a tak dále a tak dále. To je například z hlediska, to je velmi známý z hlediska stavebnictví. Z hlediska naprosto pragmatické věci, jednoho dne, není to tak dlouho, jsem vylez za prací amatérsky do krovů, z výšky 8 metrů jsem spadl na beton a zabil jsem se. Manželka skvělá, to paní lékařka, naštěstí byla na blízku, oživila mě a vrátila mě do života spolu se záchranáři. Vrtulník je odvez do nemocnice. Musel jsem na operace a tak dále a tak dále. Těsně po operaci ležím na pooperačním pokoji, nějakým omylem mě nechali telefon, ozve se, já ho zved. Mumlal jsem, nebyl jsem ještě pořádně schopen vůbec komunikovat a tam se ozval takový přísný hlas jedné paní, jejíž jméno znám, ale neřeknu ho. A tam byla středa. Pane Březino, v pátek přijďte k nám na úřad, musíte nám podepsat nějaký cár papíru, jinak nedostanete nemocenskou. Paní, já ležím na operačním, přežil jsem za to rád, v pátek nedorazím, jsem té a té nemocnici. Přijďte v pátek, jinak nedostanete nemocenskou. Já jsem řekl, víte co, paní, já jsem tam pátek samozřejmě nepřišel a já jsem tu nemocenskou opravdu nedostal. Mm-hmm. Tak to je v klasické podobě byrokratická hydra. A teď bych se mohl rozepsat jako v jednotlivých detailech. Ta paní nepochybuje, hodná paní, pak šla domů, uvařila dětem večeři, všichni říkají, a Miluška, bez Milušky my bychom tady, ne to a toto. No, já na ní mám jeden jediný výraz, který tady ale nemůžu publikovat.
0: Rozumím.
1: A těch dám je mnoho. A pánů samozřejmě taky, abych byl genderově vyvážený.
0: Ano, to je dneska důležitá věc.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, umí. Já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedno, s jakýma. A. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialova.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kasírsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ tak už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZky dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato prostě luxusní všechno, prostě já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná, ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.
4: Jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžný chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ale.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Uh-huh. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Uh-huh. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dál. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... ano, ale není naprosto bezvýznamná. Ano. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman.

0: Může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
0: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto, kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
1: No to je, prosím vás, dneska je
0: 29. My se na to dlouho chystáme. Trošku jsme už posunuli ten start. Plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit, přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami, i-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5-kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5% tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji, nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice, prozvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkoobchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
1: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
2: Tak se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
1: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
2: A vyhrál.
1: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním, nebo
2: tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší a to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, je... na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
2: Že prostě je?
1: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
2: V tom se nic nezměnilo. Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
2: překvapilo.
1: Zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
2: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele. Hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
2: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, vyhrál. Druhé byly krajské volby na podzim.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Savr, chápete, jaké fakta vládá ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic, když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní. A vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha. Normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Je. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
2: No jo, který, to je ona.
1: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytvářejí především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická. No, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto, s komunisty se nemluví, a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jako
2: něco podobného.
1: Jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné, a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne, a je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu a to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo.

0: že to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Podme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem z kotelny, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co jsem pochopil z některých vašich vyjádření nebo i článků, rozhovorů, vy jste, a případně mě opravte, alergický na takzvanou politickou korektnost. Je to mor dnešní doby, nebo je to dobrá věc?
1: Je to absolutní mor dnešní doby a samozřejmě ono to sousloví získalo jistou popularitu, ale samozřejmě nevzniklo náhodou. To není jenom v té politice. Dneska není zvykem říkat si samozřejmě slušně a spořádaně ty vážnější nebo dokonce závažné věci obecně. To prostě se nenosí. Takže pak se z toho odvalila i ta politická korektnost, kteráž to je samozřejmě umocněna ještě tím, že každý politik si musí dávat pozor, co říká, protože již příští volby, každý politik za chvíli čeká nějaké další volby, ho ti, které oslovuje nebo naopak v vozovkách neoslovuje svou politickou nekorektností, nezvolí. Takže to je začarovaný kruh, který je problémem. Samozřejmě strašně to souvisí se vším, souvisí to s tou byrokratickou hydrou, souvisí to s civilizačním vzepětím, kdy jsme všichni zbohatli, kdy produktivně může pracovat pouze velmi málo lidí oproti minulosti, kdy muselo pracovat 100% lidí, aby se uživilo, dneska pracuje pár jednotek procent a ostatní takzvaně pracují. A součástí jejich práce je třeba i ta politická korektnost, prostě práce mluvidly, která v podstatě nic nepřináší, nebo papír z levého šuplete do pravého a za to dostávají peníze. Čili dneska ta politická korektnost v podstatě stačí k uživení, nebo se téměř vyžaduje. Dřív, když 100 lidí muselo s motykou na poli klepat vozem, aby vykopali ty kedluby nebo obilí, tak žádná korektnost neexistovala. Když někdo motykou neklepal, tak mu ukázali ven, nebo ho vyhnali z toho společenství a bylo hotovo. A všichni to považovali za spravedlivé. Ale tady máme dneska jinou dobu. Je to daň doby.
0: Vzhledem k tomu, že chcete být, pane Březino, prezidentem České republiky, čeká vás období, kdy se vás budou občané, ale mnozí novináři i moderátoři ptát na různé věci. Co si o tom myslíte? Souhlasíte, nesouhlasíte? Zajímal by mě třeba váš pohled na neziskové organizace, takzvané, protože nechci říkat, že to je taky mor, ale považuji spoustu neziskových organizací za velmi dobrých a třeba paliativní péče a tak. Na druhou stranu možná ještě větší množství je tady podle mého laického soudu zcela zbytečných. Dokonce současný premiér Fiala jakousi takovouto organizaci založil, která funguje, a vyčerpal mnoho milionů na dotacích, třeba na to, že dělal brožurku o právech žen v Barmě. Co si o těchto věcech myslíte?
1: No, o brožurce slyším poprvé v životě, no, tak je to pro mě čerstvá zpráva. Nevím, jestli se mám touhou si ji přečíst, pokusím se o to. Já upřímně, já velmi často slýchám, a dokonce dva póly, bez neziskových organizací se nemůžeme pohnout, je to vhodný doplněk a vůbec občanská společnost a tak dále. Druhý pól, reprezentovaný kdysi bývalým premiérem, pak prezidentem, pro něj to byla úplná nepřekročitelná záležitost. No, já nevím. Já žádné neziskové organizace v podstatě zhluboka, z hloubky neznám. Jenom si seriózně zase a obecně myslím, že místo pro ně je zvláštní, místo na tom slunci. Já si prostě myslím, že stát by měl fungovat tak, aby žádné neziskové organizace nebyly potřeba, že by především lidé měli fungovat, takže žádné neziskové nejsou potřeba, že samozřejmě například přebujelý sociální stát, který pak volá po těch paliativních a jiných, je samozřejmě nikoli výdobytkem až poslední doby, to, když se založil jistý pan Bismarck a vznikl, zmutovalo to do sociálního státu, do sociálních programů a podobně. A jsou samozřejmě dneska stále existující státy, perfektně fungující, typicky v Ázii, kde všechno toto zabezpečuje rodina. Kde rodina nejširšího typu se stará o své děti, o své přestárlé, o své nemocné, musí se na to skládat, musí fungovat tak, aby ekonomicky to vycházelo, musí se případně uskrovnit a tak dál. To mě tato konkrétní pomoc neziskové organizace nepojmenované, mně přijde velmi v pořádku a naprosto správná. Ale zakládat neziskové organizace, která pak funguje jako korporace a mají strukturu řízení a musí někde schánět peníze a dostávají odměny a teď hledají ty příležitosti, mně, aniž bych jako teď někoho chtěl jmenovat, mně přijdou zase součástí té přebujelé nárokové civilizace přebohaté, která jde spíš evolučně do nikam nebo do zdi, než aby to šlo směrem k nějakému lepšímu vývoji.
0: Když bych teď použil citát ze starého českého filmu, vám to politicky myslí, ale chci se právě z tohoto pohledu ptát na aktuální vládu Petra Fialy. Na to, co je s ní všechno spojeno. Na jedné straně jsou tam teď ty skandály hnutí STAN, jsou tady vysoké ceny energií, zase nás začínají strašit covidem, který možná přijde. Jak na tyto věci nahlížíte vy? Co vás aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Já jsem, nechci říct samozřejmě, ale samozřejmě řeknu vládu Petra, respektive koalici Spolu, která pak se dostala do vlády, počtem svých hlasů, jeden z nich byl můj, volil. Dával jsem tomu velkou naději pro jakousi změnu po předchozí vládě nebo vládách, které mě určitě nekonvenovaly. Po měsících jejich konání musím ale říct, že to je velké zklamání. A myslím si, že to je zklamání ne pro mě, ale je to ať už pojmenované nebo nepojmenované. Zklamání pro širokou veřejnost, která se třeba tak vyjadřovat neumí a jenom si ulevuje někde v tom obýváku nebo v restauračním zařízení. Samozřejmě vláda Petra Fialy nastupovala ve složité době, kdy byly rozvráceny nebo jsou rozvráceny finance, kdy je složitá doba z obecných vnějších příčin, ale nastoupila. Ten problém je, že nastoupila. A vzala na sebe to stejně jako prezident, který teď bude nastupovat do nesmírně obtížné doby, a musí si dobře rozmyslet, jestli tu dobu zvládne. A já když vidím, teď odbočuju, omlouvám se, některé kandidáty, tak si jenom držím za hlavu, říkám si, pro Boha, jak toto v ozovkách křehké stvoření, ať už ženského nebo mužského typu, myšlenkama úplně jinam, než by to podle mého názoru chtělo, chce tuto těžkou dobu zvládnout. A vláda Petra Fialy na sebe ten úkol vzala. No a teď se to dá shrnout do jedné věty, kdy i ti spřízněni a chytří novináři v různých periodikách píšou, ta vláda neudělala zatím vůbec nic. No a to je její největší problém. A já se jenom sám pro sebe, a teď teda, naštěstí jsme tady jenom dva, že jo, tak mezi náma, mezi čtyřma očima.
0: Na čtyři oči.
1: Jako si říkám, jestli to je tím, že to neumí, že vůbec netuší, nebo že se bojí, jestli prostě neschopností nebo bázní, ale výsledek je prostě stejný. Čili neudělali naprosto nic z těch několik, byste jmenoval, energetická krize, Ukrajina a tak dál a tak dál. Já mám prostě hrozný strach, že ta vláda prostě na to nemá, nebo strach. To není strach, jako že bych ulehal pokrytej potem, ale tím přenesením slova smyslu, že ta vláda asi netuší, co má dělat.
0: Rusko-ukrajinský konflikt, který sledujeme už několik měsíců. Vy chcete být prezidentem České republiky. To znamená, budou se vás na to lidé ptát. To, co dělá naše země aktuálně, myslím tu pomoc velkorysou Ukrajině, dodávání zbraní, to všechno schvalujete, nebo byste si spíš myslel, že by našim občanům víc prospělo, kdybychom se drželi zpátky? Alespoň trošku.
1: Když to vezmu zase od té vrcholové pozice, vy to téměř každé otázce zopakujete, abych na to nezapomněl, proč tady sedím, že kandiduju
0: na prezidenta. Aby na to nezapomněli diváci.
1: Prezidenta republiky. tak musím říci, že jakýkoliv vrcholový politik v čele s prezidentem, ten je takzvaný první mezi rovnými, musí samozřejmě mít na zřeteli za prvé vlastní obyvatelstvo. Vlastní lidi. Prostě já nebudu, kdybych se stál, nebo ten, kdo se stane, nebude prezidentem Ukrajiny. Ten bude prezidentem 10 nebo téměř 11 milionů obyvatel České republiky. Tak on musí vstávat, ulehat s pocitem, co jsem udělal dobře nebo špatně a chci to napravit pro 10-11 milionů svých obyvatel. To je naprosto základní parametr. No a z toho se odvíjí ty odpovědi. Samozřejmě, že o ty uprchlíky je mravné a potřebné, když k nám přichází se postarat. Ale nesmí se to stát v okamžiku, kdy všichni tady v této republice, i ti bohatí dneska, mají pocit a jsou strašeni vládou, která říká, počkejte, až vypukne topná sezona, tak ty energie budou ještě dražší, že ekonomika tohoto státu a ekonomika těch rodin, to, že ekonomiku státu dělá ekonomika rodin, tak to prostě nezvládne. Jo, jinými slovy, v okamžiku, kdy tato republika je několikanásobně chudší než bohatší státy v okolí nás jsou, a dává dramatické částky na toto, aniž by se očima těch občanů starala o ně, tak je to nesmírně sporné. A já bych to teda určitě nedělal. Nejdřív bych se musel postarat, aby jsme měli brutálně, masivně lepší ekonomiku a pak bych přiměřený díl dával přiměřeným způsobem jakýmkoliv uprchlíkům. Tak se to dělo vždycky. Když v 68. občané Československa tehdejšího utíkali do Švýcarska, Německa, Kanady, Spojených států, tak jich neutíkalo takto houfně a byli těžce a ty léta potom ještě těžceji prověřováni, jak jsou na tom politicky, jak jsou na tom ekonomicky, jakou mají profesi, jakým budou přínosem pro tu Kanadu. Já jsem chtěl emigrovat na Kanady, už jsem byl do Kanady, už jsem byl na přijímacím pohovoru ve Vídni, tam se mě zeptali pane inženýre, teda pane Březina, neviděl jsem inženýr, co děláte? Já pyšně řekl stavební inženýr. Ten úředník se chytil za hlavu, pro boha, kdybyste byl tesař, tak by to bylo lepší. Moje manželka, nastávající lékařka, tehdy studentka, co jste vy, tak já jsem řekl, touto zachráním, v duchu jsem si řekl, touto zachráním, a to je budoucí lékařka. Ježíši Maria, řekl tento úředník, kdybyste byla sestra, nebo lépe ještě pomocná si a do kuchyňky, ty my potřebujeme. Tak ven, přemýšlete o tom, no a takový byl přijímací pohovor. Nikoliv otevřená náruč, plné lednice, stresování domácích obyvatel, že budou mít uprchlíci a nikoliv oni, teď mluvím o těch slabších skupinách a tak dále, Čili velmi jednoduchý pohled na věc.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Březino, a doufám, že se do voleb ještě uvidíme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. Here's an old song we'd like to do for you now. This was introduced by Eddie Arnold and was a big record about 4 or 5 years ago, and it's been one of my favorites. I hope you'll enjoy my rendition of Just Call Me Lonesome.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel prošek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce,
2: jsem četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předestral, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: Mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám Radio Xaver.

Stehlíková, povědomá žena. Už jsme zase světoví, zvedáme světová témata, dnes se budu dojímat celý večer, jdu do hospody. No tak já jsem napsal, že nevěřím, že paní Jamila opravdu existuje, protože jsem ji nikdy neviděl a vidět ji nechci a fakt nevěřím, že existuje. A myslím si, že já jsem potom tam dal další fotku a napsal jsem tam, zvedli jsme světová témata, opět jsme světoví, jsem dojatý, jdu do hospody, protože jsem se paní Jamilou jako inspiroval a sdílel jsem samozřejmě tu vtipnou fotku, která vychází tady z toho Petrova streamu. Je to humor, je to vtip. Samozřejmě, že jsem si nemyslel, že by ty lidi všichni odešli před tou

fotkou, kterou jsem sdílel pár hodin předtím. Ještě o tom informoval vlastně i rozhlas. Jasně, to tady. Jo, že prezident promluvil, blablabla. Ano, prostě humor, který všichni, co se tady dívali na Petru v stream, tak ho všichni znají, protože všichni ten for viděli, že to je vtip, že takhle vypadá. To tady Petr ukazoval a z toho jeho streamu vzniknul ten vtip. Takže ať se všichni ty dezinformátoři podívají na Petru stream, pak ať se podívají na můj Twitter, na ten příspěvek předtím i potom. To X je důležitý. To X totiž preferuje svobodu slova, která vadí strašně moc lidem. Jo, tady to Pavel to tady sdílel a

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych moc, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: A oni říkají, ten Trump neví, tomu nikdo neřekl. Oni mají pocit, že ten Trump je na to všechno sám, že kolem něj nikdo není, že všichni jsou hlupáci a on je největší hlupák, si myslí nějaký politolog z Brna, jo. To mě tak ale jako irituje. Jakou roli v tom hraje Trump, jak vlastně fungují ty lidi kolem něho, do jaký míry je to spontánní, připravený, zamýšlený, vůbec se neodvažuji soudit, protože nemám pocit, že celá prostě současná americká administrativa je jeden blbec vedle druhého. To já si opravdu teda fakt jako nemyslím, na rozdíl od nějakého politologa z Brna.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: O, vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já. Ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
2: Xaver, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět. Takhle?
2: Co? No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
2: Xaver, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No, Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
1: Tak ji už dávno hrklo, ne?
2: No, to říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, proboha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho, a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jak konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že ne mluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskové.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci. Tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom je zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No, obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky.
1: Jasně,
2: nebo
1: jasně.
2: Na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme.
2: Takže západní data,
1: institut.
2: No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme tady dohromady zhruba s
2: už
1: těma neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz, velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, já bych řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny, No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie. To nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie. Ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotu.

0: proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Mm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom vzkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když si mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích. Slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, ano. Tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem
1: no,
0: u toho.
1: Vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všechno, co by měli vysvětlit na margo svého činění, konání, tak dokážou zamlžit tolika různými frázemi, věcmi, které si nemůžete ověřit. Sám jste teď říkal, nevíte, jak ta redaktorka, za jakých okolností, on nám to pan Wollner zcela jistě neprozradí. Takže já nechci být soudcem, nebyl jsem u toho natáčení té reportáže před těmi 3 lety bezmála, ale věřím tomu, co říká pan Šlachta.
0: Je to problém konkrétního redaktora nebo konkrétního šéfredaktora?
1: Nebo já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele?
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech hluboko v managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně?
1: No já nevím, protože když jste ředitel veřejnoprávní televize, tak nesete odpovědnost za plný obsah a za férovost toho, jak vzniká. Já myslím, že to správně není. Já tím nechci říkat, že by měl zasahovat, aby se tam prosazovaly ty či ony politické zájmy, strany, informace, cokoliv. Ale nemůže to nechat být a věnovat se jenom těm biznisům nebo těm produkčním věcem nebo kde čemu jinému. Prostě ta zpravodajská budova se vybudovala už od dob té krize na Kavčích horách v roce 2000 jakousi autonomii. Tehdy se dopustil kníže Schwarzenberg hezké věty: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. A ono to tak došlo na plnění. Dneska to tak vypadá a to zpravodajské, ta zpravodajská budova, se chová zcela svéprávně. Jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové, záležitosti. A to všechno před tím vším smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70letá, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidí štve.
0: To, co jste zmiňoval s panem Knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
1: No, spíš jako publicista amatér za studií.
0: Protože Pavel Dobeš má v jisté písni text o okrcích, jak je to, tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
1: No, je to takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentuji, jestli teda by pan Kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
0: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
1: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy. Vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Janečka, dneska vlastně radního té televize, ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovalo od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to
0: ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitele, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
1: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k tomu, k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daň. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.

0: plán.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
3: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
4: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
5: Pavel Blažek exkluzivně. Stát má z darovaných bitcoinů miliardu? Já demisi.
6: Stát má z darovaných bitcoinů miliardu, Blažek demisi, Fiala těžký spaní a Rakušan radost.
5: Myslíte?
6: Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že pro Stan je to, jako kdyby vyhráli kosmický jackpot. Ty se teď tam jako mastí ruce a říkají jo. Ona taky spousta lidí si myslí, že tahle ta kauzička, že v tom má Stan zkrátka prsty, že se to tak teď hezky načasovalo, zrovna na období, kdy koalice Spolu se tak maličko nadechla, začaly trošku růst preference, no a do toho přijde tahle ta hezká bitcoinová ťavka.
1: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jaký to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale no, pak se teda... No,
1: mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinotaje.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna, tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, jo. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadí v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: Nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co? Když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Já ale
1: se za to stydím, ale
2: pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006. Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: A jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane bože.
2: Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 miliardu korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 miliardu, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 miliardu a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 miliardu, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, nebo poslanec, nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bože. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, já jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je. Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Wow. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo,
1: tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
2: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, Tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák a ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda a já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři. No, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá, druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Když se bojím, co vypadne?
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak. Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celé...

0: psal to na sítích sociálních.
1: No, tak na sítích píše kdo.
0: No to sice píše, ale i tak, no má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin? Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A je to hodnej kluk.
0: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Hmm. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
0: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
0: No, a oni je snědli a teď je tam bo gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to je dobrý, jako na tu stranu.
0: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
0: Ale to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
0: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido.
0: Hmm?
1: Víte, co je Kukido?
0: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
0: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
0: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
0: Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
0: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
0: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
0: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
0: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
0: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
0: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to i takhle, na Kukido.
0: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není Kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
0: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože Kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
1: No, ale já nevím, já se nadívám stranou náhodou v telefonu.
0: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
1: Já se sedím na iPadu.
0: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
0: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
0: Je to Kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
0: Kukido.
1: Kukido.
0: Kukido, to zní skoro tak moravsky, Kukido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
0: Já budu uklízet.
1: Jo?
0: Já budu uklízet,
1: protože... A víte,
0: protože...
1: že já taky?
0: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak na to pověst? Musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě.
1: Ještě čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to

0: jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince
0: no.
1: A někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
0: dokud
1: ne,
0: to
1: budu
0: jde.
1: Říkat stará Stoněková, má slomen prs. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
0: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Vládní pomoc je tak pomalá, že na podzim budou spokojeni snad jen exekutoři.
1: Myslím, že tohle je úplně špatně. Hele, to, že máme vysoké ceny energie, jsme chtěli. Jo, Česká republika chtěla vysoké ceny energií. My jsme se podíleli na všech Green Dealových věcech a ty vysoké ceny energií jsou dané hlavně tím, že se platí ty emisní povolenky, ty mají nějak spekulativně obrovskou cenu. Já, když jsem se s tím systémem seznámil, tak mě to úplně šokovalo, protože jsem říkal, hele, my to těm lidem zdražujeme. Nešlo by, místo toho, jak se to s tím spekuluje, že třeba 100% těch peněz by se vrátilo České republice, když jsou nějaký povolenky, že třeba řekneme, hele, české energetické závody, zaplatíte x miliard za povolenky, ale dáte je do nějakého fondu a my z toho něco třeba koupíme novou rozvodovou soustavu, nebo já nevím. No. Ale ty peníze jdou nějakým spekulantům úplně mimo EU. Ale princip je, že my chceme, aby ty povolenky byly drahý, aby jako ta energetika kolabovala a ty lidi extrémně šetřili. To je ta ekologická politika, že jo? Čili my chceme, a spousta lidí kolem mě to dělá, čili já se přiznám, že jsem v tom taky, já jsem takový spořivej typ, takže letos je první léto, kdy s jinkou ordinací, kdy to dopřijímám pacientům, mám všude vypnutou klimatizaci, fakt jako šetříme tu energii. Já jsem tady vždycky šetřil, já jsem vždycky byl takový ekolog. A teď to děláme o to víc, protože když vidím, jak si to ještě napálili různé ty energetické firmy a co všechno se snaží na tom vydělat a mají rekordní zisky, tak říkám a houby, takže budu chvilku trpět a prostě opravdu jsem vymyslel, kde všude na to můžu ušetřit. Ale ten, kdo chce, aby to bylo dražší, je stát a Evropská unie. Kdyby chtěla naše vláda, já vůbec nechápu, proč bychom měli dělat nějakou pomoc energetickou z našich daní. Já si myslím, že by se mělo říct, hele, tak je nějaký problém s Ruskem, je válka. Tak pojďme ty povolenky zrušit. Nebo pojďme je dát na nějakou velmi nízkou úroveň, aby to úplně nezmizelo. A tečka. A tím to přece zlevníme. Tam jsou ty obrovské peníze. Ale ne, že já vezmu zdravotní sestře peníze z daní, zadlužím jí přes státní rozpočet a pak jí pošlu 2000 korun zpátky. Ty ale stály 3000, protože tou cestou vlastně všechno se to jako zdraží. Jaký to dává smysl? To je jenom taková jako tady legrace. A já myslím, že by premiér měl říct, hele, my jsme ty povolenky chtěli, my jsme odhlasovali, tahle vláda pro ten Green Deal taky hlasuje, my to chceme, aby to bylo drahý. A buď to tak bude, anebo řekne, jo, my to tak chceme, ale příští rok to tak nebude. A my teďka na Evropské radě řekneme spolu s Poláky, zavolal jsem Polákům, zavolal jsem těm a řekli jsme si, hele, na rok utrum. Jo? Samozřejmě by ho čekala ta nepříjemná věc, že by musel potkat ministryni zahraničních věcí za Německo, která je za stranu zelených, a ta by mu asi neříkala, ty můj milý premiére. Ale to si člověk jako musí ujasnit, jako za koho kope. Že? Vlastně nemůžu kopat za Spartu i za Slávy. Že? Musím za Spartu nebo za Slávy.
0: Tak, průzkum první kolo. Už je to tady. Pane docente, první Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila. Prezidentské volby, teď o tom bude řeč každou chvíli.
1: Mně to samozřejmě jako přijde jako taková bizarní reality show, takže já se přiznám, že to skoro nesleduju. Protože je se jako zdálo dobrý, že ten prezident měl být volený nepřímo, že to měl být nějaký svorník. Přímá volba ještě tím, že to má být přes 50%, vyvolává nenávist téhle zemi a já se přiznám, že ji ignoruju a volit nepůjdu. Takže mě to jako nezajímá. Je mi líto Andreje Babiše, že myslím, že bych chtěl být jako premiérem. Na to má v tuhle chvíli velkou šanci, ale tím, jak oslabily strany vládní koalice, tak ta vláda, myslím, je odsouzená vládnout ty 4 roky. Asi by se měla snažit o nějaký fakt jako zásadní změny, že nemá co ztratit. Horší už to být nemůže v té podpoře. Jo. Takže bych jako fakt mohla udělat dobré věci. Andrej Babiš má smůlu, protože do roku 25 je místo premiéra jako zrušený. A být prezidentem je pro něj nevýhodný, protože za A tam je těch pravomocí míň. A za B, on má svých, já nevím, 30%, ale 51% to je jiná hra. Jo? Čili jemu se furt ještě může snadno stát, když ta vláda bude chytrá, že zvolí prezidentem kohokoliv. Jo? A kdo bude kohokoliv, to znamená, buď jako Andrej Babiš bude mít svých 51%, tak to je jedna varianta, anebo je mít nebude a pak to bude náhodný vítěz této řady. Dokážu si představit v různých jako situacích, čili když tady bude pohoda a klid, tak bude prezidentem Nerudová nebo Pavel, že to jsou takový prezidenti do krásných časů, kdy si jako povídáme o tom, že mají být dobrý vztahy s Tibetem, že má být prostě krásně kolem nás a má být všude láska. Můžou tady být sociální nepokoje, pak může být pan Středula. Dokážu si představit, že se tady lidi porvou na ulici, pak si lidi vzpomenou, že třeba docela rozumný člověk je bývalý rektor Zima, že si řeknou, hele, ty docela chytrý vzdělaný člověk a na rozdíl od těchto těch lidí extrému my ho zvolíme a co je jistý, že to nebude Marek Hilscher, no. Že Marek Hilscher a Fischer jedou vlastně kampaň senátorskou, že jo, čili ono jsou takový dvě soutěže, že jo, čili některý jako by chtěli být tím prezidentem a některý si budou pozici pro funkci senátora, protože ty poražený se většinou stávají senátory.
0: V Bratislavě navzdory sankcím proti Rusku přistálo letadlo z Moskvy. To jak nefunguje ty sankce nebo co?
1: Ne, tak jakoby z těch sankcí, jsem to pochopil, by museli Slováci vypnout jedinou elektrárnu, což asi by nebyla úplně sankce pro Rusko, že? To by byla evidentně sankce pro Slovensko. Oni už teďka z těch vysokých cen tam, já jsem mluvil s řadou lidí, že tam budou zavírat obrovské podniky, Slovensko bude mít opravdu veliký problémy a to poslední, co by chtělo, je vypnout Mochovce třeba, jo? Čili tohle je nutné a my při těch sankcích, obecně už se tady o tom bavili, ty sankce, to je jako složitá věc, když tu opravdu v Americe vědecký časopisy o tom politologický, tak to různě počítají výhodnost, nevýhodnost a ta otázka není, jestli sankce poškozují Rusko nebo nás, poškozují obě dvě strany a strašně záleží na detailu. Čili třeba jako zakázat si koupit jaderný palivo do elektrárny je poněkud pitomé, že jo. Podobný jako Češi jsou pro smích celý Evropě a Slováci, když jsme jako první nejvíc řvali, že se má vypnout plyn, ten Evropský parlament nám to teda odhlasoval. A pak jsme zjistili, že bez toho plynu jsme vyřízený, protože ten německý plyn, o kterém jsme si mysleli, že je německý, jde z Ruska. Že? Takže teď jsme zase směšní s ropou, protože jsme řekli, OK, tak nám zakažte tu ropu. Pak jsme zase zjistili, že taky s tím nemůžeme žít, tak máme tu výjimku. Takže celá ta Evropa říká, hele, my nekupujeme ropu z Ruska kvůli vám, Čechům, Polákům, jsme to teda jako zarazili. Teď vy chcete výjimky, teď nějak Slováci si nedomluvili tu výjimku, takže Slovnaft má problémy. Čili my jsme jako měli si říct, co dává smysl, co nedává. Typicky se to řídí mediálními nesmysly, čili první, na co všichni tlačili, že jo, ty intelektuálové z těch kaváren říkali, jak padne Putin. No padne, když se zavře McDonald's a Starbucks, protože můj život je mezi Starbuckem a McDonald's. Takže se zavřel McDonald's na Národním náměstí, který byl symbolem Ameriky. Myslím si, že přes ten McDonald's jsme mohli dobře komunikovat s těma Rusama, mohli jsme jim říkat naší pravdu. My jsme to zavřeli, vyklidili jsme pole. No a ty Rusové, co chtějí jako válku na Ukrajině, dál by pokračovala, tak říkají, podívejte se, jak to jde bez toho západu, jak odtahli. Čili já myslím, že bychom měli jako chytrý, že válku vyhrávají chytrý a silný. Jo? A u nás jako na těch internetech jsou nejvíc děti, většinou lidi trošku jako nezaměstnaný, nebo různý, jako já jsem se teďka užil s různýma placenýma lidma, s letadlama a takový, vždycky je tam nějaký 27-letý kluk, který bude 50 tisíc měsíčně za to, že lidi jako rozeštvává a takový něco jako plácne a my honem říkáme, ty Franta napsal, ale tam ještě pod nějakým anonymním, že se má zavřít McDonald's, tak ho nemusíme zavřít, protože bychom na Twitteru měli hejty. Jo. A tak směšný celý, jo. Čili musíme jako přemýšlet a chovat se v této situaci tak, aby my jsme se nepoložili. Čili jestli my jsme slíbili třeba Ukrajincům, že jim budeme platit stovky miliard dolarů a ten, kdo jim je chce platit, jako jeden z nejvíce Česká republika. A jestli vyrábíme 300 miliard korun dluhu ročně, chceme mít nejmodernější stíhačky za možná biliony a chceme ještě postavit Ukrajinu, tak asi musíme nějak přemýšlet o tom, že třeba by bylo dobré, aby se to nevyply fabriky, že já tomu jako nerozumím. Já myslím, že jsme jako chceme hodně věcí najednou jako malí děti, ale neumíme počítat.
0: Volby v Praze, v Brně a v Plzni by vyhrálo uskupení s ODSkou, v Ostravě ano.
1: Je to 30 let stejný, že jo? Takže ANO je přejmenovaná ČSSD, čili voliči ČSSD dneska volí ANO. ČSSD, komunisti většinou vyhrávali v Ostravě, já vím, že tam taky vyhrávala ODSka. Řada taky lidí, co je dneska v ANO, speciálně v Moravskoslezském kraji, jsou lidi, kteří volili nebo byli v ODS. Jo? Takže situace je jako při starým, ta Ostrava je trošku jako jiná a v Praze máme ty politiky, často jsou to lidi, kteří jsou tam 30 let. A některý třeba jako bychom tam možná nemuseli mít, některých si naopak velmi vážíme a po těch 30 letech, co se pohybují kolem té radnice, tak tam pořád jsou. A s celostátní politikou to v zásadě nesouvisí a jediný spojovník je pan možný budoucí primátor, který je zároveň jako z poslanecký sněmovny, předseda zdravotního výboru a jinak jsou ty lidi v zásadě jiný a A spíš by asi měli v každém tom obvodě ty lidi se zamyslet, jestli to ty lidi dělají dobře nebo špatně. Já bych doporučoval to, co kdysi prosadil Miloš Zeman, to znamená prostě hlasovat napříč, jo? Protože si třeba říct, hele, tenhle ten, mám rád třeba ODSku, jí volím, řeknu, ale tady třeba se mi líbí, tenhle člověk je fakt docela dobrý, i když je pirát, tak on byl třeba rozumnej, tak třeba tohohle jednoho tam chci dál a prostě jako mít tam ty dobrý lidi, nemít tam za každou cenu někoho, jako si řeknu, ty, a teď bojem, tak všechny tyhle ty prostě vyženem a všechny tyhle, a hlavně noví lidi, to je nejlepší, když někdo přijde a řekne, já jsem nikdy nikde nebyl, je mi 25 let, jsem po škole, já to tady budu řídit nově, revolučně, tak to bych se trošku jako opatrný, říká, hele, než budeš primátor, protože zatím jsme měli teďka několik primátorů, kde vlastně první nějaká jejich funkce v životě bylo, že byl primátor hlavního města Prahy, že? Takže to bylo dobrý, kdyby jsme jako začali dělat jinak. No.
0: Těším se na příště, protože do voleb to ještě stihneme. Přeji krásný zbytek léta, pane docente.
1: Mám taky. Já hlavně doufám, že se užijeme, že bude teplo, že bude sluníčko a neříkal bych tomu odporná vedra, ale říkal bych, že se nám léto krásně vydařilo.
0: Díky, nashledanou.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksavrto vždycky taky vyčí.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavre.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale
2: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho, i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký... Magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já tak myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezidentu. Ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, Větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra. Máma,
2: říká táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zmáš. Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: No, tak vidíte, ale, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dodat jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, ta říká, taťko, představ si, že sem k nám do Horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhej.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milej.
2: Já jsem Selek.
1: No, tak oni
2: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: přesně. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: Takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říkal,
1: taková drobno.
2: Jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no. Vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou při povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: No, tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. Oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: V tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikor. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: Ale... A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespletli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
2: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty to nemůže ani cítit, to měl.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel Vovi Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
2: Jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... On je to založeno na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisu, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký, co si?
1: Nevím.
2: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Já
2: jsem dobrá svině, jak se vede.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já vím,
2: no.
1: Ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu seru, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: Ale jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan volí ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k sebe, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: Si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hmm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk, kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na vězonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na vězonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho. No, tak jsem to
1: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střevání vnitřek?
1: Žádnou...
2: Čičina nemá střevání vnitřek?
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?

0: ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl, a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul, tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, zase slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku...
1: Na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle?
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun, tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: že jo. Až mu řekneme, ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: Jo.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jak my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize, prostě či tornádo.

0: náhodou vyprodal držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Myslím.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

kdyby pohnout se chtěl, že kousek bych sebou ho vzal. Řek, tebe sem posílej, snad všichni svatí, touhle cestou fakt nejezdí nic. Vlasy dlouhý a bílý, jak svatební šaty ve světle kostry.

nedá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc.

Já chtěl jsem jí za lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám, jako posluchači.
0: Dějí se věci, žádná ubytková sezóna, pane docente.
1: Řekl jsem slyšel světové mapy. Čína, to je, jak řekl Gaius Julius Caesar, kostky jsou važeny.
0: Ano.
1: A to udělala přesně paní Pelosi. Já patřím mezi těch asi 250 tisíc, co koukalo na to Flight 24, a až se to složilo. Všichni jsme koukali, jestli to letadlo odbočí doleva nebo doprava. A je to vlastně zajímavá věc na širší rozbor, protože na jednu stranu paní Pelosi, která bojuje s Čínou asi 30 let nebo 40 let, tak se jako nebála do toho jít a nebála se jako ukázat, že ta Čína teďka na Ameriku nemá. A zároveň vlastně prezidentovi, který chce vlastně čínskému získat naprosto rekordní počet mandátů v Číně, má volby na podzim. Tak to nejstrašnější, co se může stát v Asii a třeba i v Rusku, je, když člověk ztratí tvář. Vždycky musíte jako dávat pozor na to, abyste toho člověka nezostudil. A Pelosi udělala, že čínský prezident je za úplného pitomce před celou Čínou. A teďka vlastně záleží, co udělá. Já myslím, že on musí najít nějaké prostředky odvety, ale je vidět, že ta Čína jako váhá. Já samozřejmě byl nesmysl, co se říkalo od začátku, že by se střelili paní Pelosi, to nebylo reálné, ale čekalo se, jestli třeba, já nevím, jí budou v vozovkách vítat stíhačky, nebo jestli se bude dít něco, co výrazně vyjádří jako odpor, okamžitě zastavit letecký provoz, nebo něco takového. A nic takového se nestalo. Ta Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl za hlupáka před zbytkem Asie, před zbytkem světa, a zároveň, aby to nějakým způsobem tu Čínu neodstřelo. Čína má dlouhodobě strategii, o tom jsou strašně zajímavé knížky, že ten svět chce ovládnout. Ten největší problém a jediný, co jim může zastavit, je politika jednoho dítěte, že zhruba za 20-30 let nebude mít lidi. Ale Čína umí si počkat na tu věc. Vždycky, když jednám s Číňany, oni říkají, hele, my jsme tisíce a tisíce let civilizace a my si ještě 20-30 let počkáme. Čili já myslím, že Čína chce počkat, Čína ví, že jaksi všechny objektivní věci jsou na její straně proti Spojeným státům, ale chce to prostě ještě chvilku vyčkat. Ale je taky zajímavý, jak je to jako rozdílný clash civilizací, což je krásně i ta válka na Ukrajině. Jo? Že já strašně věřím na to, že ten svět je rozdělen do takových civilizačních okruhů, a věřím na to z hlediska třeba praktického biznesu, hodně jezdím po světě a buď vyjednávám věci pro stomatologii nebo něco nakupuju, a snažím se vždycky v té civilizaci chovat podle ní. Jo? Čili když jste v arabském světě, tak je tam spousta věcí hodně jinak než tady. Ale to neznamená, že ten svět je špatný, no, je to prostě hodně jinak. A když jste prostě třeba v té Asii, tak tam prostě musíte extrémně respektovat nejstaršího člověka, taoismus, a vysoce postaveného člověka nesmíte kritizovat. Když dělá něco špatně, tak musíte prostě počkat, až on řekne, vy hlupáci, proč jste mi neřekli, že to se má dělat jinak, já to chtěl dávno změnit. Jo? A to je ten způsob, a vy nikdy nesmíte říct, změň to, ty to děláš blbě. Vždycky musíte jako se snažit vysílat podprahové signály, a pak ten člověk najednou řekne, teď jsem se zamyslel, a má to být takhle, jo. Teď jsem se zamyslel a paní Pelosi má jet do Tajvanu, je to dobře. Jo, a nesmíte to udělat na sílu. A zároveň je krásně vidět ta naše civilizace, kde ta paní Pelosi jedná s tím anglosaským systémem, to znamená jít do toho tvrdě, neustoupit, jo. A to je vidět na té Ukrajině, kde něco udělalo Rusko, nechce ztratit tvář, a my na druhé straně zase s tím naším systémem říkáme, ne, prostě je třeba dělat velký gesta a jít do toho tvrdě. A to nedopadne dobře.
0: Pane docente, byl to akt provokace?
1: Byla to veliká provokace. To, jako tam nebyl jiný akt než provokovat. To znamená, paní Pelosi chtěla ukázat, že zatím král je nahý. To znamená, ona chtěla říct, hele, vy Číňani se natahujete, obsazujete další místa v tom Jihočínském moři, tváříte se už jako, že jste světová jednička, ale nejste. A já si klidně pojedu na Tajván, i když vy nechcete. A když mám v zádech letadlovou lať, Reagan a tak dále, který tam byly připraveny, tak vy si nic netroufnete. A to se taky stalo. Takže to byla prostě taková jako políček. Jestli je to ale dobře, když třeba Čínu potřebují teďka ve válce na Ukrajině, jestli to byl ten správný okamžik, jestli se s tím nemělo počkat rok, to ví dějiny. Ale to je jako ten Caesar. Jo? Ten Caesar taky, když jako přešel ten Rubikon, dobil Řím, ale taky mohl prohrát. Takže paní Pelosi se jako nebojí jít do něčeho, co skončí buď vítězstvím, nebo totální prohrou.
0: No, Donald Trump prohlásil, že to bylo bláznovství.
1: No to, co psali v New York Times. New York Times, tam paní Pelosi je úplně jako fanda. Tam před volbama, před všem, když byl Trump, tak Pelosi byla bůh, Trump byl naprostý gauner. A tam vyšel článek, který za prvý psal, že teď je potřeba s tou Čínou vycházet dobře, protože Biden není úplně v dobrých vztazích se Zelenským. Ty vztahy s tou Ukrajinou jsou mnohem jako složitější, než by se na první pohled zdálo. A v této situaci jako ještě rozehrát čínskou kartu je moc. Čili jako New York Times a někdo v New Yorku to nechápal. Ale paní Pelosi, prostě jako nikdo nechápal toho Cezara, proč jako s takhle s malou jednotkou, tak se do toho vrhla. No a teď je to takový trošku i říkají Američani, hele, má ta Pelosi, kdyby jí nebylo tolik, tak možná, jestli to není gesto, že chce být prezidentem. Jo? Čili ona určitě jakoby za ty demokraty zkouší udělat něco velkého, no ale samozřejmě, že taky skončí velkým pušovem. Čili jestli ta Čína vymyslí něco, co bude běžný Američany bolet, tak to v příštích volbách bude problém. A asi kdybych byl Číňan z jejich chytrostí, tak bych taky spíš než nějaký gesto, kde mě zaženou americký stíhačky, vymyslel něco, co bude bolet běžného Američana. No a ten to pak při volbách k té vládě vrátí. Že?
2: To je třeba co?
1: Vlastně Spojené státy visejí na Číně ekonomicky. Že? Tak je to velký dlužník, že Spojené státy jsou u Číny, dodává se ohromné množství komponent a stačí nějakou dobrou věc dodávat omylem v menším množství. Že? Vemte si, jak se krásně montují asijská auta i v České republice. Slyšel jsem, že Hyundai nemá problém s čipy a se součástkami, korejská automobilka Volkswagen má problém se součástkami. Čili stačí tyhle ty věci poštelovat, no a za 5 let žádný Volkswagen nebude. Že? Čili tohleto já myslím, že Číňani umějí tím, že oni nepřemýšlejí, co bude za rok, kdy budou volby a přemýšlejí o roku 2100, 2200, tak si myslím, že tohle je ta cesta, není ta cesta teďka střílet na Američany. Uh-huh.
2: Korupční aféra Dozimetr je v horké fázi. Svědek Pospíšil se najal Sokola, myšleno tedy advokáta Sokola. O čem to svědčí, pane docente?
1: Abych mezi právníky se říká, že kdo si najme Sokola, tak jsou to plus 2 roky. čili no ten právník Sokol má takový, já ho mám rád a on je vysoce postaven v partnerské advokátní komoře. Ale samozřejmě ta jeho, on má takovou jako pověst člověka, který vyseká z těžkých kauz a zároveň samozřejmě spousta lidí jako zbystří. To znamená, že si někdo jako najme Sokola, tak to není mediálně jako šťastný, protože to trošku jako říká bojím se. Jo, když nic jiného říká bojím se a pak samozřejmě otázka bojím se odůvodněně, bojím se neodůvodněně. Takže to je taková jako méně šťastná věc, jinak já jsem jako dalek dvě věci. Pan Pospíšil mě nic zlého neudělal, tak jako nějak teďka jako se pást na něm je mi cizí. A druhá věc je, že ten Dozimetr, já jsem takový hrozně opatrný, jak nějak hned všichni ty novináři věděli, jak se aplikuje kokain do konečníku a takové věci. Mě to hrozně připomíná, jak Česká republika vlastně měla jedno z největších gamerů v historii premiéru, která země zažila, že zakouklenci přepadli úřad vlády, fakticky sesadili premiéra pro strašlivé věci. A co z těch jaksi obvinění pana Nečase zůstalo, že jo? Nebo já si vzpomínám, že jsme nějaký ministryni národní obrany, paní Parkanovou, která kupovala nějaký ty letadla, taky by hodní peskulku nevzal, to jsme tady roky říkali, jak je strašlivá, pak se ukázalo, že nic, takže já jsem poslední, kdo by jako...
2: Dobře, ale jak v tom jsou drogy, pane docente, je to všechno jinak?
1: Jasně, ale zrovna je to jako jinak, já jsem to pochopil, ten Dozimetr, já nevím, a tak ten byl, že někdo měl večírek s prostitutkou, používal kokain a s tou vlastní kauzou to jako úplně nesouvisí. Čili to trošku připomíná, že je pravda, že ten den, kdy jako prohledávali panu premiérovi kancelář, takže zabavili nějaký zlato a pak se jako ukázalo, že to zlato bylo někoho jiného z něčeho jiného. Čili já samozřejmě to, že si někdo bere prostitutky, nedej bože kokain, je samozřejmě věc jako strašlivá, ale já jsem nějak jako nepochopil, že by ten kokain byl třeba jako městský, že by ta kauza byla, že ho vzali na magistrátu, nebo že by ten kokain používal, já nevím primátor, jo, nebo něco takového.
2: To jsou slovy, to byl městský kokain.
1: Jo, používala to nějaká tam paní, co se prostě živí zvláštním způsobem. A to jako podle mě není ta podstatná věc. Podstatná věc je, jestli se na tom magistrátu kradlo nebo ne, mělo by se to vyřešit a měli bychom se začít chovat tak, že se vždycky nejdřív vyřeší a pak to půjde do novin a ne v obráci.
2: Zasáhne to do voleb?
1: To je strašně těžký říct, protože já myslím, že v Praze je jako obrovská převaha Spolu. Jo, čili asi jim to trošku může pomoct tomu Spolu. Jo. Lidi, kteří chtěli volit STAN, asi nebudou volit ANO. lidi, kteří možná, vy si můžete vybrat napříč těma kandidátkama, takže třeba lidi nemusí dát hlas Stanu, ale vyberou si třeba někoho z té kandidátky. Takže já si myslím, že takhle už snad, já doufám, hodně lidí přemýšlí teďka u těch místních voleb. A jestli je to poslední, co bychom měli chtít, je nějak jako tu celostátní politiku posílat do těch obcí. Já myslím, že už jsme 30 let po revoluci, že už jsme se jako mohli naučit, že starosta je dobrý nebo špatný, že je fakt docela dobrý u těch místních voleb. Já jsem to třeba dělal, když jdu k volbám, že třeba napříč kandidátkama říkám, hele, tenhle je dobrý, tenhle je třeba z divné strany. Ale já jsem třeba zažil v obci, kde strany nemůžu volit, kde nežiju, že třeba tam byl nejslušnější člověk na radnici a všichni to říkali komunista. Jo? On jak tam historicky zůstal z KSČM. Já bych v životě nehlasoval pro KSČM a on prostě nevystoupil po roce 89 ze strany, což možná taky není úplně jako charakterová vada. A prostě tam pro tu obec něco dělal celý svůj život a lidi mu dávali hlasy, ale nevolili KSČM, jo? Protože ta jim třeba jako byla odpudivá. Takže já si jako myslím, že lidi by směli zhodnotit, co ty lidi dělají pro jejich obec, a mě úplně nejvíc děsí, jestli vzpomínáte, že jak bylo oranžový tsunami na těch krajích, že spousta velmi slušných jako krajských politiků zahučela na tom, že David Rád, který vymyslel 30-korunový poplatek jako člen ODS, jako politik ČSSD zburcoval republiku a všichni na protest proti 30-korunovému poplatku někde zlikvidovali nějakého chudáka, který byl velmi dobrým hejtmanem kraje, a spláchlo ho, že ministerstvo zdravotnictví udělalo jinak zákon.
2: Pravda, tak to bylo.
1: Jo, tak pojďme tohle už neřešit.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
4: Posloucháte Radio Xaver.

září. Hosta to, co je počet let, znám chápka, ten má v úctě svět. A přitom 95, ten má tím září. Ty ale klidně odzýváš, snad všechno, ať se podíváš.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil. 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Já si umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí. Jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaily za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta 16., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
2: že jste
1: ne,
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem 16. vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt 16. byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval se, nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už v půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím, nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a

0: jiného cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede, a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct, a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě,
1: pane prezidente.
0: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: Víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Ksavere, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání, a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva,

0: nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Omprámex?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: A tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovaly také k tomu, že kdyby. To bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Odpočiň si, Sarah.

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a Přísaha.
1: A Přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, Přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, A těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvil.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: jmenujte.
2: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko a pan Výborný ministr zemědělství nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešená v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je vždy krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: To už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A tady je jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli,
2: myslím,
1: ne?
2: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno vím jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak, už se těším.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to, je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Mně pořád nedochází ten princip. Co jsou to ty dávky? Nejsou to náhodou ty prachy, které my tam zaplatíme na těch daních, odvodech a toho všeho? Nebo se jedná o nějaký peníze, pane Ševčíku, který ještě někde leží, o kterých nevíme? On rozdává prachy vlastně.
1: Pane Roboši, vy to víte, samozřejmě to jsou naše peníze, to je jenom přerozdělování těch peněz, ale to přerozdělování se děje ještě tím způsobem, že vlastně oni vyplácí v rámci toho rozpočtu Počkejte. Víc peněz, než kolik vyberou.
0: A já vám tam řeknu, je v čem je ten problém? Ale?
1: V čem je problém?
0: Oni jednou nedojdou.
1: Ale to oni už došli.
0: Teď končí firmy různý, lidi přestanou platit i ty daně, i ty odvody.
1: Peníze už dávno došly, protože jsou deficity, takže se to platí na dluh.
0: Tak jo, takže to je všechno na dluh. Tak to je dobrý. No,
1: pro vaši představu, tak za 8 měsíců tohoto roku 230 miliard je deficit státního rozpočtu. 230 miliard. To je, víte kolikrát, 10krát, asi 15krát víc. 15krát víc za 8 měsíců, než kolik udělal deficit během transformace ekonomiky Václav Klaus. Ten za celou tu dobu, co byl nějak u výkonné moci, tak udělal 16 miliard. Za celou dobu, to znamená do roku 97. Jo, tak to je jenom to je jako v součtu deficitu a přebytku, protože on byl schopný hospodařit i v přebytcích. Jo? Takže to jenom, abyste si uvědomil, ne vy, všichni, abychom si uvědomili, že to nejsou peníze, které nám dává Jurečka nebo Fiala nebo tamhle kdokoliv další. To jsou naše peníze, které se přerozdělují, ale se přerozdělují ještě navíc, že se musí obrazně řečeno natisknout. Oni se natisknou tak, že se natisknou dluhopisy nebo elektronickou formou se prodají dluhopisy a někdo to koupí a z těch peněz se to platí.
0: A z toho já, pane docente, jsem velmi nervózní. Z toho, co se děje tady.
1: No jo, jenomže to se děje nejenom tady, ale to se děje samozřejmě bohužel na celém světě. Jo. Teď na celém tom vyspělém světě, protože já říkám, ten západní svět už není tak vyspělý. Co si myslíte, která ekonomika je zadluženější? Čínská nebo americká?
0: No, americká.
1: Samozřejmě.
0: Nesu.
1: Která ekonomika je zadluženější? Ruská nebo americká?
0: Americká.
1: Americká, jo. Takže to je
0: potřeba... Tam to ale programově tak dělají roky,
1: no,
0: jo.
1: No.
0: No nic. Druhá věc. Než dostanete ještě nějaký prostor jestli chcete říct něco k té. My tady máme v XTV takový pořad, který se jmenuje Potrženo sečteno.
1: Mm-hmm. Já vím. No.
0: A já měsíce zápasím s myšlenkou, že bychom vás oslovili jako jednoho z těch respondentů, který by jednou za 2 měsíce, tak vychází řada.
1: No.
0: Přišel a jako odpověd do toho pořadu. Šel byste do
1: vlastně
0: toho? A máte to povoleno v práci?
1: Vezmeč poslouchejte. To nevím.
0: No tak nějaká,
1: protože dívejte tam... se, no, ne, máte, já nevím, na co narážíte, ale... Já
0: promiňte, vám můžu, na všechny vysoké školy.
1: Já vám,
0: vidím, co se na nich děje.
1: No, je to tragédie, co se děje. A to si, to, představte si, Don Pablo si toho všiml taky a říkal, že to je šílenost, kam ta věda jde. O tom bych vám tady mohl vykládat 2 hodiny, jak nesmyslně se financují některé programy, co z toho je, jak se ohodnocuje ta vědecká práce a pseudovědecká práce, jak se nehodnotí opravdu vědecká práce. To bych tady mohl dlouho vykládat, ale s tím povolením máte pravdu, že já jsem učil na Vysoké škole ekonomické dějiny ekonomických učení a tam jsem učil standardní ekonomické teorie a nekriticky. Jo? Já jsem je nekritizoval, já jsem je přednášel. A tehdejší svazáci si na mě stěžovali a práskali mě, že přednáším buržoázní ekonomické teorie. Byl tam jeden takový, který se pak stal šéfem UVSSM, Martin Ulčák.
0: No. Ulčák.
1: Ten je trošku brzdil, ale pak prostě to nechali ujet.
0: Ulčák je pravičák.
1: Počkejte. A on, oni ujeli a napráskali mě tak, že mě skoro chtěli vyhodit z práce, ještě to bylo doplněno tím, že jsem na schůzi řekl, že to není žádná soudružská pomoc, ale že to je okupace. Tak to se tam jeden mohl zbláznit, mlátil holý o stůl a říkal Ševčík okamžitě ven. Jo. Ale k čemu se chci vrátit? Ti svazáci toho nedosáhli, protože pak přišel rok 89, Martin Hulčák se sám spolupodílel na organizaci té demonstrace známé a přišel velmi brzo se mi omluvit. Jo. Stal se z něho významný podnikatel, hrozně mě mrzí, že předčasně umřel, on je po smrti, když byl mladší než já. A teď si představte...
0: Kdo je po smrti?
1: Martin Hulčák.
0: Hulčák je po smrti?
1: No. A teď si představte, že... V současné době je tam pár stejných svazáků, možná ještě horších, jo, kterým prostě vadí, že si může dovolit akademický pracovník mít jiný názor, než který mají oni. Jo. Takže se snaží a teď jeden napsal na sociální síť. No, my proti tomu Ševčíkovi nic nemáme, ale prosím vás, nahlašte nám všechno, co by se vám nelíbilo, aby jsme s ním mohli zatočit. Jo. Tak, takovým způsobem někteří současní svazáci na vysokých školách pracují.
0: Proto jsem to říkal. No, Tomáš Lazar ještě posílá kilo a píše, pane Ševčíku, včera jsem vás také sledoval na náměstí. Přijde mi skvěle, že se to obešlo bez násilností, píše. Co soudíte o způsobu, kterým informovalo o včerejší demonstraci ČT a ČRO?
1: Ne, poslouchejte, já na Českou televizi se dívám na sport a tam jsou jediní normální, plus co se vysílají ty pořady pro pamětníky.
0: To už končí.
1: Český rozhlas neposlouchám, to jsem poslouchal desítky let a měl jsem ho v autě a poslední dva roky od covidu jsem to přepnul a už jsem to nenaladil, takže nevím, co říkali. Pravdou je, že někdo mě dneska říkal, že na ČT24 spovzdáli něco bylo, ale že nebylo slyšet, kdo co říká, ale takže to nemohu říct. Nicméně, ze zkušeností, které mám, tak Česká televize zelenkovské éry byla daleko objektivnější než tady teď ta žumpa televizní, která vysílá zpravodajství a která vysílá publicistické pořady.
0: Těžko se někdo poslouchá, ale je to tak.
1: No, je to tak a ještě možná nejlepší, ale to už jsem taky dlouho neviděl, je paní Jilková. Tam aspoň jsem tam někoho ještě pustí do té televize.
0: Tak, Stanislav Kubík, děkujeme. Libuše Polednová, děkujeme. Já teď musím říct důležitou věc. Přátelé, už jsem to říkal tady na streamu v pátek a když je vás tady tolik, tak to řeknu. Doufám, že někteří z vás sledujete XTV, znáte tu stránku a já musím vás poprosit, nebo nemusím, musím, chci. Úplně dole na stránce XTV najdete takovou kolonku odebírejte nová videa a když tam dáte svůj mail, tak zkrátka dostanete upozornění na nový videa, ale v této chvíli to děláme kvůli něčemu jinému. Máme nějaké signály, že všechno není tak jednoduché, jak to vypadá tady, když vysíláme. A kdyby se cokoliv přihodilo, vy mě zajisté chápete, tak bychom vám poslali případně mail, že nevysíláme na YouTube, ale vysíláme někde jinde. Vy asi domyslíte, o co jde, ale je to taková jistota. Pošlete nám váš mail, my ho nebudeme nějak zneužívat, nebudeme ho nikam prodávat. Maximálně vám přijde občas e-mail, že máme nové video. A udělejte to proto, abychom pro každý případ zůstali v kontaktu. Tak,
1: a
0: to se děje.
1: Už jdeme do závěru, nebo ještě?
0: Já nikam nespěchám.
1: Nespěchat, no tak ale nevím, aby lidi... Já se stejně divím, že se na to koukají, protože...
0: Tak v této chvíli 8827 lidí.
1: To je dobrý, protože dneska měl jít další díl Modravy a ne, že by mě to nějak moc zajímalo, ale já mám rád tu krajinu, kde se to natáčí. No to je na Primě seriál...
0: Česká kriminálka.
1: No, Česká kriminálka. No,
0: tak na poslední dobrá česká kriminálka byl Major Zeman.
1: A hříšní
0: lidé města Pražského.
1: Já spíš bych věděl, hříšní lidé města Pražského, u toho Zemana tam pár těch dílů bylo překrouceno.
0: Jasný, ale tak to byla taková legenda.
1: Já jenom, prosím, vždycky se zamýšlejte, když vám někdo říká, že selhává trh. To selhání trhu bývá většinou spojené s tím, že selhávají politici, kteří do toho trhu zasahují. Jo? Takže většinou, když někdo říká, selhal trh, tak ne, že selhal trh, ale selhali politici, kteří...
0: No a selhává trh?
1: Ne, trh zcela výjimečně, když jsou nějaké externí šoky, tak to může být. Může to být třeba v tom válečné ekonomice nebo něco takového. Zcela výjimečně. Jo. To je první věc. Druhá věc. Zapamatujte si, že jeden z těch důvodů, proč jsme v takové teď nejistotě, je opravdu ten fantasmagorický Green Deal. A vězte, já jsem taky to studoval, Milankoviče cykly, to je studie, která je stará zhruba tak jako já, která tvrdí a dokazuje, že v podstatě klimatické změny na zeměkouli byly od vzniku života na zeměkouli. To znamená, že procházíme pořád nějakými klimatickými změnami, že sem tam se oteplí, sem tam se ochladí a buďme rádi, že je víc teplo než zima, protože v této situaci bychom byli úplně v čoudu.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Hraje vám Rádio Xaver. Country song.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den, děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat, vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada, vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to, byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
2: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku, a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSK, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joe Bidena.
2: To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou. A tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, nerada ale no, nerada bych
1: ho to.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže,
1: ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není Native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, a on řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: telefonovat.
1: Putinem. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli to začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Upřímně nechápu. To prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte úplně novou knížku a já jsem rád, že jste ji přinesl. Zprávy, nové zprávy ze Zwokhausu. To zní velmi nadějně. A když jsem tak lehce prolistoval, jsou to vaše fejetony.
1: Ano.
0: Aby bylo jasno. A kapitoly s názvem třeba Funkcionář, hermafrodit, délka penisu a budoucnost světa. Ta paní s tím kokršpanělem. Nemůže být hůř, ale může. No. Co vás vede k tomu do těch věcí napříč tak tvrdě šít?
1: Ale to není o tvrdém šití, jak říkáte. Jednak tahle knížka je druhá svého druhu. První byly skutečně zprávy ze Zwokhausu, vyšly oni. Teďkon nakladatel přišel s tím, že by vydal pokračování a nazval to Nové zprávy ze Zwokhausu. Jsou to fejetony, které jsem pravidelně každý týden psal na svůj web nebo na jiná média. A co jejich svorníkem je ten skutečný blázněnec kolem nás, šílenství Green Dealové, šílenství LGBT+, šílenství takového toho MeToo a dalších hate free a dalších kampaní, kdy najednou vám se ten svět před očima mění v podobu, které nerozumíte. Vy najednou nemůžete rozumět tomu, že nějaký pán bere půl roku nějaké hormony a vybaven stále dál pánským jaksi příslušenstvím začne soutěžit s dámami v nějakém sportu a samozřejmě,
0: plavání,
1: že vítězí, konkrétně v plavání, ale samozřejmě, že vítězí, protože má k tomu fyzické dispozice a teď se o tom vede zcela vážná debata, jestli to tak má být nebo nemá. Přijde mi, že se ta vyšinutost našeho světa strašně prohoubila. Na druhou stranu, takže já jsem se snažil shromáždit maximum příkladů tohoto blázincovství, jak to nazvat, souhauství, a oglosovat je, postavit nad to nějaké otazníky, případně to doplnit ještě bizarnějšími dotaženími těch věcí jako do dalších souvislostí. Těžko se to vypráví. Snad je to i k smíchu, občas myslím, že většinou i k pláči. Doufám, že si to najde svého čtenáře. Ta první knížka se prodávala dobře. Jsem za tuhle druhou rád, ale třetí nebude. Víte proč? Protože
0: už to dosáhlo vrcholu.
1: Ne. Myslím si, že ta témata budou postupně opadávat. Jak témata genderová, tak Green Dealová a podobně. Protože máme mnohem zásadnější témata. To je válka, to je ekonomická krize, energokrize, nové dělení světa. To všechno nás zasáhne možná mnohem víc, než si ještě jsme schopni představit. A tudíž nebude ochota a možná ani z těch politických a mezipolitických struktur věnovat tolik energie tomu, jestli je někdo LGBT nebo není.
0: Není to přesně naopak?
1: Tam se to jako postaví náhradní téma, myslíte?
0: Já teď slyším všude debaty o tom manželství pro všechny. Jo, Česká televize tomu věnovala celý pořad. A mně to nepřijde vůbec téma, protože úplně nezajímavé, ale víte, o nákupu plynu a o nákupu ropy, tak ty odborníky vlastně třeba takového pana Štěpána nebo pana Noveského a tak zvou do svých studií pouze alternativní média. Zatímco ta velká média řeší tohleto, tak oni ty fíkové listy přece potřebují.
1: Tak já myslím takhle, vy určitě víte, že jeden z takových známých triků manipulačních je metoda takzvaného červeného sledě. Red herring, to vymysleli tenhle název americký novináři. Je to manipulační metoda, kdy předhodíte veřejnosti nějaké jakoby lákavé sousto, abyste zakryl nějaký skutečný problém, který by mohl zneklidnit ty lidi dokonalou jaksi apoteozou téhle metody je film Vrtěti psem,
0: ano.
1: Kdy se vymyslí válka v nějaké zemi, kterou v Americe nikdo nezná, Albánii. Ta válka je zcela vykonstruovaná a zakryje to na určitý klíčový okamžik problém prezidenta. Něco podobného se říkalo i kauze Levinská a ve vstupu do první irácké války a tak dále. To neumím posoudit, jestli až tak jako cynické to bylo. Fakt je ten, že to zakrývání buď to neochoty nebo neschopnosti, nechuti, nevím co, něco opravdového dělat, že není přítomno jenom mezi novináři, ale i mezi politiky. Teď si vemte naši milovanou vládu, která vystřídala nemilovaného Andreje Babiše, tak zkuste si vzpomenout nějaký opravdu důležitý zákon nebo opatření, se kterým ta vláda přišla. Ona přišla s věcmi typu systém pomoci uprchlíků, typu zákona manželství pro všechny. To jsou při vší úctě vůči solidaritě, kterou čeští občané vyjádřili vůči migrantům z Ukrajiny, tak jsou to témata zástupná, protože ta opravdu zásadní témata my budeme pociťovat na svých složenkách, až nám přijdou za plyn, za energii, až se podíváme na cenovky v obchodech, což už se díváme a divíme se, tak to si myslím, že lidi přestanou zajímat nějaká LGBT a podobná témata a ti politici, pokud budou chtít přežít svoji vlastní politickou smrt, tak se budou muset začít věnovat tomu důležitému.
0: Vy jste před chvílí řekl, pane Žantovský, o případu Levinská, že to je kauza. Vidíte, já to považuji za moc hezký příběh. A ono je to kauza nakonec.
1: Tak to je takový novinářský slovo, kauza. To se omlouvám, to jsem použil žargon. Ale jako ten příběh možná byl pro ty dva aktéry moc pěkný. Nepochybně. No. To jako zejména, když si ta svečna schovávala několik měsíců jaksi použité spodní prádlo, tak to byla láska až za hrob, nepochybně. Jo. To o tom nepochybuji.
0: To má schované dodnes.
1: Nepochybně.
0: A vydraží to na aukru a postaví za to dům na Manhattanu. No, pane Žantovský, když se vrátím k té knize ještě s jedním dotazem, mýlím se, když řeknu, že ta kniha bude dobrá pro ty, co nemají rádi politickou korektnost.
1: Určitě. Že to je přesně pro ně.
0: V tom případě to doporučuji ještě jednou. Ukážu, my tady v XTV velmi rádi ukazujeme knihy a mluvíme o nich. Takže já přeju, ať se knížka Nové zprávy ze Zwockhausu Petra Žantovského prodává. Díky za to, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a všem našim divákům, diváčkám. Naschledanou.
0: Naschledanou. Řekl jste to velmi správně, pane Žantovský, já jsem to hlídal divákům i divačkám.
1: Měl jsem to říct v opačném pozvědí.
0: No ne, ale na Českém rozhlase už říkají daňoví poplatníci, poplatnice.
1: Jo.
0: Dokonce jsem slyšel lordové i lordky.
1: Lordky,
0: to jsem slyšel.
1: Před časem jedna feministka přišla do, a to byl taky Český rozhlas, nebo Česká televize, já už nevím, s tím, a teď tam moderátor v závorce K, teď nevím kdo, uvádí, že to je Fanča Nováková. Naším hostem bude Fanča Nováková. Ta se strašně ohradila, ta Fanča, a říká, jakým hostem? Snad hostkou.
0: Ano, hostkou, tak to mně přijde tak uchylné. Já nevím, jak to cítíte vy, co by literát, ale já jako amatérský pisálek, který taky už napsal nějaké knihy, tak já bych to nebyl schopen na té klávesnici naťukat, protože je to úchylné.
1: Je to úchylné, jde to do obrovského spousty detailů, situací. Například zažil jsem, že v některé škole, nebudu jí jmenovat, vysoké škole, se doporučilo jakýmsi návodem ze strany vedení neoslovovat studenty a studentky slovy třeba dámy a pánové, studenti a studentky, či naopak, ale vážení studující.
0: No vidíte.
1: Jako co dodat. Jo?
0: Svět běží ku předu a možná...
1: A ještě do toho, pardon, to není jenom politická korektnost, ale tam najdete fejeton, který se jmenuje Predarium. To je o nějaké dámě, nějaké influencerce, která si zjistila, že je známá v určitých sobě podobných kruzích a začala prodávat své pšouky, začala je konzervovat do nějakých lahviček a prodává je a už na tom vydělala několik milionů dolarů.
0: Dobrý podnikatelský nápad, nedá se nic jiného k tomu říct, ale Lordka vede, že?
1: Lordka vede.
0: A přitom jako oni proto mají výraz, to je lady, ne?
1: No, jasně.
0: Lady. Já jsem si říkal, no ale správně se tomu říká papežtější než papež? Je to ono? A nebo poturčenec?
1: Poturčenec, horší turka samozřejmě.
0: A v brněnské televizi se vždycky říkalo podramaturčenec, horší dramaturka. Tak pane Žandovský, těším se na příště, na shledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
2: No je to,
1: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to?
2: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
1: Byl to i ten důvod?
2: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech, to je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
1: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
2: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne,
1: ironii.
2: Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do mekáče šup, ne?
1: Do mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás. Vy se tam poznáte. Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazemník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No. No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativům nějaký?
1: On podléhá narrativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, no, je to tak. Nevím. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No, no. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuju hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci.
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: Mám služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Já jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, tak... no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo, jo. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co
1: a je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: a tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Aj.
1: A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do minusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Dobře. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má
2: povídejte.
1: Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když,
2: někoho,
1: když se někdo
2: střílej.
1: Někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to
2: říkám,
1: mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A za, máte favorita?
1: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam no, vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že, můžete, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já. Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. No, možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se říká.
1: Pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. A já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Holče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili je. Se popravil sám.
2: No. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak... to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
2: dobačkou? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Krvčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to? Hmm?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, Xavre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
1: Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru.
2: Jo. A
1: hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Ale je, právě, nad tím se připravuju.
1: No, ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod, už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak ještě no nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro Součka. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, jak se bere, tu vyváženost. Jasně.
1: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No, víte co, pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, tak to všichni víme.
2: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný?
1: Tak
2: on mi křikuje o barikádách.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, tam máme? By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Rajchlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čekejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme samozřejmě.

0: žádným soukromým médiu nemohlo stát?
1: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne?
0: No.
1: Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, Doxefr. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?
1: Nezatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
0: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, co víte.
1: Od infiltrátora?
0: Infiltrátora.
1: Ježišmarja, tak to jste mi ani neměl říkat.
0: Taky jednou.
1: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
0: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
1: A Hinek taky?
0: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
1: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
0: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
1: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
0: No, je to teda velká zatáčka.
1: Já mám rád zákruty.
0: Zatáčka, do které se mě nechce.
1: Já mám rád zákruty.
0: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
1: To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
0: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
1: Že jo.
0: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
1: To bych chodil. V těch červených botách.
0: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
1: No, musel byste se trošku polepšit.
0: Já bych se polepšil.
1: Jo?
0: Já bych byl první napravený hříšník.
1: Dobře.
0: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
1: No, vidíte.
0: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
1: Ale počkejte, musíme zapsat.
0: Ježišmarja.
1: Hřích ksavé, sváteční.
0: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
1: Jo.
0: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
1: Jasně.
0: Všechny, ne?
1: Mhm.
0: A koho zapisujeme? No.
1: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
0: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
1: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
0: Pro mě je to paní hodná...
1: Profesorka.
0: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
1: 8.5. Danuše Nerudová.
0: Který je rok?
1: 25.
0: No.
1: Za přepisování historie, Sever.
0: Tak
1: jsem vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo?
1: Mhm.
0: Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.

0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla.
0: Ukrajinka.
1: Ježišmarja, to se to zas
0: Ale
1: bude.
0: já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovalo to auto. Vyjížděl, no, to je jedno
1: A
0: prostě.
1: neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová. To je hezký příjmení,
1: Tak
0: ale to...
1: pro ní akorát, ne?
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
1: To
0: literatura.
1: ne, to ne.
0: Za...
1: Přepisování historie. A dneska nějak mlčí, ne? Všiml jste si?
0: Co by říkala ta chodí kanálama?
1: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte to.
1: Jo? Je to tak,
0: Ale jak může
1: Ksavere?
0: být blbá, když je
1: No právě
0: profesorka a
1: proto.
0: když
1: No.
0: prodávala, promiňte, když
1: No tak.
0: vedla školu takhle důstojnou?
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle, no je...
1: Vy jste
0: No,
1: mi
0: já nevím,
1: vypsal.
0: ten podpis váš tentokrát je trošku
1: No,
0: cinknutý.
1: protože jste mi cinknul
0: Ne,
1: propisku.
0: vy jste to
1: Schválně.
0: udělal schválně, až to bude jednou Foltyn vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako oni. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha
1: Jo,
0: hříchu, pane
1: ještě, že
0: Holče.
1: máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer, respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já
0: Tak
1: nevím, já
0: prostě
1: teď
0: Schindlerův.
1: mě líto toho Honzy. Tady
0: Honzika.
1: vidím, no. Bývalý generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi
0: Jo,
1: děláme
0: tak
1: radost.
0: jako, jasně.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme,
0: A
1: ne?
0: já si ani myslím,
1: Ten to
0: že
1: má jistý.
0: já si myslím, že o to ani vůbec nešlo.
1: No.
0: Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Fridrichovou, zrušit Wollnera, jestli mu ji dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
1: Chceme
0: Stále.
1: být váma, chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšnej. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Ksafre. Jdeme.
0: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám, bohužel, pane
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: Holče, to nebude chlebíčko vášho.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne, ne, ne. To bylo to tam slabý. Ale byl vždycky slabý.
1: I na tom finále? Vašem?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco von ze zahradky, nějaký co? Nepřines pohoštěníčko?
0: Já
1: Ne.
0: se, no tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup. Tam je taková demarkační linie.
1: Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šlégr, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, oný chlebíčky příbor.
1: Ne,
0: Jo,
1: jo?
0: jo, jo, jo. To jsou jako, On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky, a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevím, vidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To je no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
1: Vy taky. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci nic naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volby a že se bojí podvodu. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: o kom se mluví nedaleko bývá. Ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludná, je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády. Hmm.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: o peníze nás obou.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no? Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem, když tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: Že? No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu pár excellence.
2: No, já v tomhle jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled. A je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.

kámo, zlomil vás. Bez řečí a slov třídil sklo a kov.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jiří Vítek je místostarostou Prahy 8 za Patrioty. Patrioty čím dál častěji slyším. No a protože jste bývalým hasičem profesí, tak máte mimo jiné na starost bezpečnost, pokud vím, a taky věci okolo kultury. Tak, jo. Ale pojďme začít tou bezpečností, protože když jsou prázdniny letní a lidé tak jako odjíždějí z domu, tak ta bezpečnost dostává v mnoha ohledech na frak. Zajímá vás jako pány radní i třeba to, jaké je procento vykradených bytů, a tak máte nějaké statistiky?
1: Určitě, každý měsíc dostáváme statistiky. Zrovna u vykrádání bytů to nějak neroste a vykrádání aut taky ne, ale samozřejmě je větší stížnost například na bezdomovectví, žebrání a tak dále, na tenhle ten druh, řekněme, přestupku.
0: Žebrání je zapovězeno na osmičce?

0: letce je osmička jak bezpečná nebo nebezpečná?
1: Myslíte po dopravní?
0: Po dopravní.
1: Takhle, bezpečná.
0: Osmičkou přece projede za den strašná spousta aut.
1: Určitě není to především Holešovičkami tedy, které pod nás padají. Tam je asi ta největší dopravní zátěž. Tam my už léta letoucí žádáme, aby teda Holešovičky šly pod zem a nějak se to navázalo na Blanku nebo na nějaký vnitřní okruh. Ale co se týká dopravních nehod, tak jestli na tohle narážíte, tak v Praze upřímně až tak dopravní nehody nejsou vážné. Jsou to většinou ťukance, ale vážné dopravní nehody nejsou.
0: No víte, jak naštve takový ťukanec?
1: No to já, již krábanec.
0: No ale když jsme u toho, tak vy jste tedy původní profesí hasič, takže vy jste asi těch dopravních nehod za tu éru u hasičů viděl hodně, ne?
1: Určitě, no já jsem vlastně poslední léta, já jsem byl 15 let profesionální hasič a poslední léta jsem se specializoval přímo na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Takže ano, viděl jsem toho spoustu.
0: Máte jakou statistiku? Kolik jste jich vytáhnul?
1: Ne, nedělal jsem si. Takže vlastně u hasičů je lepší nějak si nedělat statistiky a nic si nějak moc nepřipomínat, spíš zapomenout. Jako je to lepší.
0: Třeba ne? Porodníci někteří si dělají čárky.
1: To je určitě příjemnější než vyprošťování osob z vozidel.
0: Když je, to jsem si mnohokrát tak říkal sám pro sebe i na dálnici, když je ta osoba v tom zdemolovaném autě už jaksi mrtvá, tak to se dělá stejně tak?
1: Samozřejmě.
0: Se rozřeže to auto, vidím to někdy s takovými těma.
1: Ono se to stříhá, řezá se málo kdy, protože samozřejmě to dává jiskry, tam by mohlo dojít k nějakému požáru.
0: Jsem viděl řezání, jo?
1: Rozbruš jsem taky, samozřejmě se řeže, ale většinou jsou to rozpínáky a hydraulické nůžky. Ano, tu osobu musíte dostat ven a ve stejném čase, tak prostě tak to je.
0: Když se člověk vzdá své původní profese a jde se věnovat politice, takových případů známe spousty, tak mě vždycky napadá, co si vlastně z té původní profese může do té politické, do toho politického období odnést.
1: Tak já tam měl ještě taky mezi kroky, já jsem dělal ještě na státních hmotných rezervách. Já jsem vlastně do politiky upřímně až tak moc nechtěl. Já jsem odešel od hasičů, je to takový skoro jako když odejdete z vězení, nic neumíte. Sice jste hrdina, hospodě vás poplácávají, ale vlastně pro ten normální život jako ty dovednosti hasičský úplně nejsou vlastně užitečný. Ale zase, co jsem si určitě přines, je nevzdávat, nějaká kreativita a vlastně ze situací, které vám připadají, že jsou neřešitelné, se nějak vždycky dostanou.
0: Pane Víte, je pravda, že hasiči obecně nenávidí film Hoří má panenko?
1: Ne, to je moje generace, ne.
0: Ne?
1: Ne. To byla určitě generace přede mnou, která zesměšňovala, nebo ti dobrovolní hasiči určitě to vnímali citlivě. My jako profesionální nás ovlivnili už ty americký Backdraft. To byl paradoxně film, který, když jsem viděl, tak jsem chtěl jít k hasičům. Takže tenhle film mě ovlivnil. Mm-hmm. Po vojně jsem hned 5 dní po vojně nastoupil k hasičům.
0: Ony jsou takové filmy dva, které údajně hasiči nemají rádi a druhý je nějaký ten název, když si Jack bral Harryho nebo něco takového, taky o hasičích. No, pojďme k vážným věcem, řekněte mi, popište mi kauzu Hřbitov v Bohnicích.
1: Já bych neřekl, že je to kauza, je to právě to, co mě do té politiky dostalo. Já jsem asi před 10 lety, protože jsem z Bohnic, což taky není úplně jednoduchý být z Bohnic, jako malý kluk, když někam přijdete, řeknete, že jste z Bohnic a chodíte na základní školu ústavní, tak jste pro všechny. Takže to byla taková legrace vždycky. A samozřejmě já jsem to místo znal, to je hřbitov, který patřil k bohnické léčebně. Zapomenuté místo, kam jsme si jako děti chodili hrát na vojáky. Asi před 10 lety jsem šel okolo a viděl jsem ten neskutečný brajgl tam a tak jsem se rozhodl, že to dám nějak dohromady. No. Ze začátku velice naivně, protože tam bylo asi 40 tun odpadu, pračky, ledničky a tak dále. Takže jsem prvně zkoušel rukama, pak jsem si

0: začal objednávat nákladňáky, bagry a takové věci. A pak jsem si uvědomil, že ten hřbitov vlastně není můj a dělám na něčem jiným. Tak jsem začal hledat toho majitele, což bylo tenkrát ministerstvo zdravotnictví, to mi teda dovolilo ten hřbitov uklidit. A postupem času jsem o něm vlastně získával informace, historie a tak dále. Začal jsem dělat komentované prohlídky pro kamarády, pak pro jejich kamarády. A stalo se to jakýmsi fenoménem. Někteří lidé to vnímají jako jedno z nejstrašidelnějších míst v Evropě. Já ne, protože tam leží vlastně pacienti z té léčebny. A ta historie je tam prostě neskutečná. To 20. století je tam propsaný. Tam jsou vlastně, řekněme, indicie, že tam leží Gavrilo Princip třeba. 1. května 1918 tam byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínské pevnosti. Samozřejmě je to různě vyvraceno, byli z Bosny, tam se podíval. Vrah Otýlie Vranské. Nebo například tam leží...
1: Že to vrah Otýlie Vranské, nevíme, kdo byl.
0: No to nevíme právě, ale kriminalista Zahrádka, což byl jeden z nejlepších vyšetřovatelů za socialismu na vraždách, zmiňuje v jedné knize jméno četaře Pavlíčka a ten tam leží. Samozřejmě, že je to ta legenda, která se k tomu samozřejmě přilepí, k tomu hřbitovu. A to tam ty lidi láká a to je součástí té prohlídky, kde říkám, možná tady leží, on ho zmínil a tak dále.
1: Někde jsem zaregistroval, že tam má být 4000 zesnulých.
0: Ano, je to tak.
1: Jak je to velký, prosím vás?
0: Je to velký tak, že se tam vejde přesně těch 4000 zesnulých. Jako když vám řeknu přesný rozměr, tak to teď to úplně zlavě.
1: Pro představu, jako fotbalový hřiště třeba.
0: No, takový dvě.
1: A kde to vlastně je, když minu teda jedu z Bohnic minutu Bohnickou léčebnu?
0: Musíte zezadu, ulice U Drháně, zadní brána vlastně Bohnické léčebny.
1: To znamená do starých Bohnic.
0: Do starých Bohnic a vlastně se dáte takovou cestičkou úplně nakonec, už si myslíte, že tam nic nebude a tam je brána. Mimochodem pro zajímavost tam natáčel Miloš Forman Amáde a tu poslední scénu, jak pohřbívají Mozarta. Tak ta tam byla natáčena. Takže takovýhle věci se tam prolínají s tím hřbitovem, je to strašně zajímavý a já jsem vlastně celou dobu se snažil, aby se to převedlo na Prahu 8, aby to měla pod kontrolou, protože to ministerstvo to vrátilo státu jako nepotřebný majetek, což je trošku takový, jsem znervoznil, znáte to. Ze spousty hřbitovů se časem taky může stát něco jiného. Je to asi měsíc, co je to teda Prahy 8. A já jsem se v tom tak angažoval, založil jsem patrioty, že jsem se dostal vlastně do komunální politiky paradoxně díky bohnickému hřbitovu.
1: No a co je teda teď s bohnickým hřbitovem, s tím vaším?
0: Teď je uklizen. Teď je městské části, bude se opravovat brána a já se budu snažit zabránit tomu, aby tam nedocházelo k nějakým rekonstrukcím, které by narušily ten genus loci. Aby tam nebyly lampy, zámková dlažba, aby se ta kaple nezateplila třeba z nějakého fondu a tak dále. Aby to se zakonzervovalo tak, jak to je.
1: A je to přístupné veřejnosti?
0: Ano, ano.
1: A ty prohlídky komentované, to tam děláte pořád?
0: Ty dělám, teď jsem je přerušil, protože paradoxně jsem na zákaz vstupu, když to bylo státu, tak jsem nesměl tam dělat komentované prohlídky a teďka je to naše, takže do měsíce. Ke konci prázdnin začnu zase dělat po večerech komentovaný prohlídky.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně. Tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jakoby nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Ksaver, zdá se mi, že jste plný narrativů úplně. Vidím to na vás.
1: Narrativů?
2: No, máte to ve tváři.
1: A já teď mířím na západ, takže já jsem
2: plný.
1: Já mám západ.
2: Ne, to neříkejte, Ksavere, to ne.
1: Já jsem ztratil pojem, kde je západ.
2: No, teď jdem na východ.
1: Vy jdete na východ?
2: Pan premiér, ne, pan premiér už to vyhlásil. Změnu kurzu.
1: Jo?
2: Už jsme se otočili znovu. Západ je špatný teď, Ksavere, pozor.
1: Zase jsem spožděný.
2: Jste?
1: Tak pro mě všechno, co je od Pezinoku dál, je Asie.
2: No, vy jste zaspal, no.
1: Zaspal jsem dobu. Co budem dělat?
2: No musí, pojďte rychle s náma. Protože kdo nejde s námi, jde proti nám, znáte?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník, bubeník.
2: Taky, no, a hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav-blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav-blav?
2: Blav-blav. Pardon, blav-blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav-blav. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové. Naopak, chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to. Takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo. Některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
1: to se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce. Aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
2: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo, ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo. Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. a byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam schromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, že jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 5:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral blbě.
2: Co to je?
1: Je Molitan.
2: Je to Molitan?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Zeptal se, kolik myslíš, že mi je? A dřív, než jsem stihl něco říct, řekl, chlapče, bude mi 80, ani ne za měsíc. Seděl jsem v baru nad Brnem a druhou whisky pil, když tenhle chlapík podivnej se u mě zastavil.

hrát a že chce velký plzeňský hned začal vyřvávat, když se čižník došoural, hned mu v očích začalo hrát. Když se napil, skoro zasvítil a začal povídat. Na světě jsou jen tři věci, pro který stojí za to žít. Starý psi a malí děti.

a krutostí. A když je člověk v nesnázích a neví kam a s kým, jsou tu starý psi a malí děti a velký plzeňský. Víc moudrosti než celý svět měl ve svým obočí. Dopil pivo a prostě jen řekl, že si odskočí.

0: potom jsem jenom v hotelu z okna svýho pokoje viděl, jak sbírá drobný, co jsem nechal na stole. A tuhle noc se mými sny nemíhaly ženský, ale starý psi a malí děti a velký plzeňský.
1: Pane prezidente, díl čtvrtý. Dobrý den,
2: Dobrý den, pane prezidente.
1: Václav Klaus je naším pravidelným hostem. Vy jste použil před chvílí, pane prezidente, termín plnohodnotné politické strany. Co to je taková plnohodnotná?
2: Tak plnohodnotná politická strana
1: je třeba kdo?
2: V ideovém slova smyslu. Dobře definovaná politická strana, která zastává nějaký světonázor a těch je pár, a proto tak myslím, že by mohlo být pět politických stran a ty by měly mezi sebou soupeřit, když nám vznikne 40 stran nebo 60 stran nebo něco takového. Já jsem dostal včera neuvěřitelnou nabídku od jedné politické strany, já snad asi nebudu říkat, jak se jmenuje, abych nepoškodil jí před volbama. Vy se se mnou mohli soudit, že jsem jí poškodil.
1: Tak můžete naznačit nějak, jestli to není nějaký blok třeba, že?
2: Je to hnutí určitě.
1: To hnutí.
2: No a ach, myslí si, že máme špatný politický systém a že bychom měli převzít systém z jiné země. A přicházejí s tím, jak to v jejich ústavě je napsáno. Ale to není ta pointa. To samozřejmě není možné nic takového. Ale pointa je, a to já myslím něco o těch stranách vypovídá. Byli bychom velmi rádi, kdybyste za naší stranu kandidoval. Opakuji, včera 21. července přišel tento dopis. Můžete si vybrat kterýkoliv volební kraj, kterékoliv místo v České republice a můžete si vybrat kterékoliv místo na kandidátce. To já nepovažuji za plnohodnotnou politickou stranu.
1: To je plukovník.
2: Prosím?
1: To je plukovník.
2: Plukovník není to plukovník,
1: ne.
2: Jestli myslíte toho našeho hrdiného bojovníka s korupcí, pana plukovníka, tak ne, tento není, já myslím, že ten by věděl, že je bezcenné.
1: No, tak to řekněte, pane prezidente.
2: Ne, to neprozradím.
1: Tak. Neprozradíte, a ty si to. No a tak se ještě jednou zeptám, můžete být konkrétní, kdo je plnohodnotná, nebo co je plnohodnotná strana? Z toho, co říkáte, tak jsou to komunisté asi.
2: Ano, komunisté jsou plnohodnotná strana, jakkoliv jsou odvarem svých původních komunistických myšlenek, no ale všechny ostatní strany se skoro snaží, aby pokud možno žádnou ideovou myšlenku nevyslovili a aby se pokud možno nezapletli do žádného z velkých témat současnosti, která vyvolávají

0: vyvolávají spory, protože mají obavu, že by postráceli část voličů a proto k tomu nebudou radši nic říkat. Takže já myslím, že naše volby nebudou o covidu je nesmysl, aby byly, to mají řešit lékaři, ale aby o covidismu neboli o tom, jak
1: státy... O covidu státy... teď olympiáda celá.
0: Ano.
1: Prezidente, ale vy jste řekl teda jednu zajímavou věc, říkáte, že žádná z těch stran nechce se zapojit a nechce říct žádnou jasnou. SPD naopak se vyjadřuje úplně ke všemu.
0: SPD, já, no tak jestli ke všemu to...
1: Přeháním to, dobře, ale ke čemu
0: věděl, ale já myslím, že SPD si z těch velkých témat současnosti správně, podle mého názoru, zvolilo dvě témata jako nosná a toto téma hraje. No, jedna straně jedna je to odmítání praktik covidismu vůči svobodným občanům naší země a vyjadřuje se zásadním způsobem k Evropské unii a k násilné denacionalizaci Evropy a tak dále. To já myslím, že dělá dobře a to jí dává velkou šanci, že někdo z rozumných voličů, který ví, že tato dvě témata jsou jedna z těch vele témat současnosti, tak já myslím, že může tu stranu klidně volit a udělá dobře.
1: No, teď bych navrhoval, pane prezidente, abychom udělali naše oblíbené tradiční sportovní okénko, které se nám minule, a to si můžeme tady upřímně říct, povedlo. Zajímá vás olympiáda? Sedíte u televize, když to běží?
0: Ještě to neběží.
1: Ale když běží nějaká olympiáda a že už jste jich zažil, tak se ptám, jestli v tu chvíli sedáváte u televizní obrazovky, protože...
0: No, já bych řekl, že málo. Já myslím, že sedávám u televizní obrazovky i to málo. V případě, když jsou cílená mistrovství nebo turnaje, kde hraje pár mužstev, vy máte přehled, jaké jsou, o co tady jde, sledujete, co se odehrálo včera a před týdnem. Olympiáda je takový chaos všeho možného i nemožného. A navíc prostě jako všechno je to zase špatně. Prostě jak houby po dešti, tam přiústají sporty, které jsou přidávány k olympiádě a nikdy na olympiádě nebyly minoritní okrajové sporty. Takže myslím, že za celek olympiády ztrácí kdokoliv, jakýkoliv přehled a mě ta olympiáda nezajímá. Mě tak může zajímat ve dvou, třech sportech. Olympiáda je pěkná v atletice, kde máte individuální závodění a ten týden, kdy je na olympiádě atletika, je nekonečně lepší než týden, kdy je tam plavání, které není tak viditelně dramatické jako ta atletika. Nevím, možná bych se podíval na nějaký kolektivní sport, ale jinak mě ta olympiáda opravdu málo zajímá, ale ten teatr, který se kolem ní hraje, to přestahuje už všechny meze.
1: No a ještě k té naší výpravě, která je teď v Tokiu. Pan premiér Babiš považuje za skandální, že do Tokia letěl nenaočkovaný lékař. Má na mysli lékaře naší výpravy. Teď tam ještě někoho nakazil v tom letadle, nebo jak to bylo. Tak co si myslíte o tomto samotném faktu? Je to skandál, není to skandál?
0: Podívejte, já možná řeknu překvapivý výrok pro někoho, protože jsem všeobecně známým odpůrcem očkování a pokud mě nepřikovají řetězem a nenaočkují mě ve stavu nějaké nevím čeho, nepříčet na svého, tak se očkovat nenechám, protože nevěřím těm vakcinám a zejména si nemyslím, že na nemoc tohoto typu je to potřeba. To říkám rezolutně jako úvodní slovo, ale kdybych náhodou chtěl být lékařem olympijské výpravy, za každou cenu bych se chtěl prodrat do covidově složitého Tokia, měl bych na starosti nějaké konkrétní sportovce a tak dále, tak pak bych se samozřejmě očkovat nechal a od toho člověka, že to neudělal, je to neuvěřitelná drzost a já proti ní nemám slovíčko omluvy. Ale říkám to jako někdo, kdo by se očkovat nenechal, protože i kdyby byl náhodou lékařem toho či onoho sportu či sportovce, tak já bych řekl, sorry, jestli mám být očkovaný, tak já tam na tu olympiádu nepojedu, přijdu o patřičný obolus peněz, který mě vyplatí Český olympijský výbor, ale ponesu to hrdě a nepojedu tam. To je celá debata, takže ano, i já se přikláním k těm, kteří se tváří rozhořčeně na toho pana doktora.
1: No a já tedy si dovolím, pane prezidente, v této věci říci, že děláte chybu s tím očkováním, protože kdybyste se nechal očkovat, tak byste mohl vyhrát tenisky. A kdybyste měl velké štěstí, tak ještě iPhone.
0: Já myslím, že bych mohl jít z Tokia.
1: No ne, tak to teď běží, já nevím, jestli to víte, ale lidé se mohou jet jakási loterie, když se necháte očkovat, tak vyhrajete, ono jsou to nějaké Nobel tenisky, já to možná říkám špatně, ale jsou to v podstatě tenisky, a nebo iPhone. Je to cesta, jak ty lidi přivést k očkování, nebo je to
0: možná výsledek? Že někdo pro někoho ano, ale já myslím, že tudy fakt cesta nevede. Myslím, že našim zdravotníkům v tom širším slova smyslu se podařilo prostě nepřesvědčit českou veřejnost nebo přemýšlivou část české veřejnosti o genialitě toho očkování, nezbytnosti toho očkování a tak dále. Takže je určitě spousta lidí, kteří se očkovat nebudou chtít dát a já se jim prostě nedivím. V žádném případě se jim nedivím. Já nevím, já nejdřív prostě nás všechny zaujalo, že dvě dávky. Nejdřív se jedna zdála docela dobrá, pak najednou dvě dávky, teď najednou tři dávky, že? No a teď je úplně jasné, že bude potřeba se očkovat jednou, dvakrát za rok na covid, na zbytek života každého, kdo tuto nějakou ochranu bude chtít docílit, nevím. Já jsem dneska se velmi pobavil, když jsem si přečetl zprávu Bílého domu. Bílém domě oznámili, že se covidem nakazilo několik plně očkovaných pracovníků Bílého domu ve Washingtonu. Ano, teď všichni slyšíme ty případy, nakolik to funguje, nakolik procent to funguje, nefunguje. Pouze to někdo nechce slyšet.

0: Radio Xaver.
1: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud v Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně. A opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: hlavně svítil jiný.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
3: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
2: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
3: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
2: A nedostal,
3: tu polistopadovou. Dostal tu polistopadovou.
2: Tak je tak. To v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
3: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním Novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
2: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
3: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
2: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
3: No to ne, tak neděje, to nevadí.
2: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
3: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
2: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
3: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
2: Jak myslíš, že to dopadne?
3: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správného prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
2: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
3: Ne, ne.
2: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
3: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
2: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, který říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
3: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
2: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
3: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit k tomu, viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
2: No a stát se má připojit k žalobě Nejhříkovského.
3: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
2: A časová osa?
3: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Proto to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
2: To je taky taková zpráva.
3: Jo, je to. Je to.
2: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
3: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
2: Ne, neviděla.
3: To se ušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný,
2: to si,
3: co mají.
2: To si pustím.
3: To
2: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
3: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
2: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
3: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam
2: no, ale jedno euro tady chtějí.
3: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
2: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
3: To je vlastně pokračování satiry.
2: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
3: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
2: Uděláme Ameriku great again?
3: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
2: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
3: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
2: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
3: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
2: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
3: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
2: Co jsi neměl vědět?
3: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
2: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
3: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
2: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
3: Trumpovi, jasně, Putinovi.
2: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
3: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
2: Vnímal jsi to jako ponížení?
3: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu, a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
2: A viděl jsi, všim se z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
3: Já nevím, ale
2: to bylo děsivě.
3: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
2: nula sem, nula tam.
3: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
2: A měl tam i Ursulu, neměl?
3: No, zas musíme říct...
2: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
3: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
2: Až tak?
3: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
2: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
3: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny, a pak asi Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, opravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
2: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
3: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
2: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
3: Já taky, díky za pozvání.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
1: Posloucháte Rádio Xaver. Xaver.

0: To je zajímavý, že jo? Myslím,
1: no, před dvěma dny prohlásilo zase rekord.
0: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Uh-huh. Za druhé si říkám, co bude dál. Uh-huh. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
0: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
0: Bylo, no, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
0: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, ano. Což je teda už hezká částka.
0: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to... zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
0: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1,250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže jo, určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
0: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5,000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5,000
0: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4,000 až $6,000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
0: jeden,
1: tak jsem s tím.
0: Jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufil říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT.

0: schopni potom daně vyvrátit. Zmiňuju to jako informaci, kterou jsem zaznamenal, ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
0: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
0: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
0: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná.

0: Protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná.
0: Odvážná myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
0: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě.
1: V Evropě,
0: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím té České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně, hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roku po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuju. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období a i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
0: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
0: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
0: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
0: ano.
1: Protože jak nám říkala
0: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte, co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
0: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
0: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
0: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
0: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
0: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spoluřídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
0: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
0: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
0: i víc.
1: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
0: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
0: No, já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
0: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
0: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře, Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
0: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
0: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
0: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
0: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
0: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
0: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
0: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
0: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
0: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke dvou letům.
0: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé. Vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
0: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
0: ano,
1: to dobře.
0: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
0: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No jasně.
0: V rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
0: No jistě.
1: Jak říkali říparů.
0: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz 30% telefonní číslo a tak.
0: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
0: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: To letí.
1: To letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil.
1: To je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studuju ten posed jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovské Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud si nic nepane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud si nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na bustovce. tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý Najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, kde předjíždí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on prejel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no.
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono
1: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Tak?
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... Asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chce říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jo, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale tak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novými neměli.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budu mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to v pořádku.
2: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. To se prodává. To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithart, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: Ibiky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni tam tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás tam sebere jako občana.
1: Jako občan, Havel.
2: Není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že prostorom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner, myslíte?
2: No. A paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex.
1: Ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňouk, Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Bože, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: No, prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil světa, vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty ne, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A tak. Počkej, tam se mňoukalo za 4-5.
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: no, ne, prostředí, ne, co?
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
2: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale vy divácká byste, rada?
1: To, česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vyl, že to je jak Fiala. Ty. Ne, ty, co?
1: Tak pozor, tak to jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako
2: ne?
1: Jako rada, jo, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím poprvé životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To jen říkáte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady, vypněte
2: to. Jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď letos začne platit ten zákon.
2: No tak od příští roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, mediální dan.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou slovíčka. Ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal, jo, jo. Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no. 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No ale tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek, jako pro tak pana to Rychlíka, když ten je
2: prestižní
1: dokumentarista, hlavně je to pravda láska.
2: No, no právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka? No?
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete
1: tak? No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď se kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: No. No ten.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo.
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Petr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Takový morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
2: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? Je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že ten bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je zreformova na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No, a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
2: Ale ona nevodolá.
1: Myslím,
2: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Sám dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za
2: koliká to už, no.
1: To jsou
2: tak kůže. Já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
2: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
2: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat, a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Mária Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No, a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, bylo večer v 6, byl press club. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
2: Jak jste se začal bát?
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla, a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Pane Hoče, abychom nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně. Mm-hmm.
2: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
1: No, tak jeďte.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já to...
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
2: A to vydá na... Říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, pane Olče.
2: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hloupost.

0: a pro mistra Holce na exit plán.
1: Mm.
0: A Jitka Meixnerová Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Sever, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle, a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl. To.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam minuta slávy.
1: Vy
0: no.
1: Se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Wilsonku. Protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.
3: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme proukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si ji přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem.

ve zdejší čtvrti pod plynárnou. Očekávání rychle stárnou. A tomu, kdo nic nečeká, je líp se vyhnout zdaleka. Já se však, věř mi,

0: kdokoliv.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
2: Už se to blíží.
3: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
2: Nervozitu cítíte taky?
3: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
2: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
3: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
3: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
2: Nějaký papers, no.
3: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je a od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
2: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
3: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal a už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
2: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
3: no tak na politickou stranu.
2: Na
3: no, tak,
2: politickou stranu.
3: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
3: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
2: tak
3: článku.
2: Tak se zdiskreditovala, no?
3: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
2: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
3: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
2: No v tom to není, v pindíku to není.
3: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
2: spíš
3: není.
2: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
3: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
2: A vedro taky.
3: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
2: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
3: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
2: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
3: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
2: Kuleba.
3: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
2: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
3: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý náručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
2: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
3: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
2: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
3: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
2: Ne.
3: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
2: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
3: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
2: A jaký máte vysvětlení?
3: Já nevím, tak možná je to...
2: Provokace?
3: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
2: No.
3: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
2: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
3: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
2: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
3: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
2: No, a to je divný, ne?
3: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
2: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
3: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad té, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
2: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
3: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jako že si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jako že se na tím mávne rukou, jako že to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tady jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
2: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
3: No, tak.
2: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
3: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
2: Takže nic nového vlastně.
3: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
2: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
3: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
2: Díky, nashledanou.
3: Nashledanou vám i divákům.
2: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

Byla to léta, kdy si rozesílal letolesti státníkům a vládcům. V bláhové víře, že se aspoň jednou zarazí. Byla to léta, kdy si rozesílal ratolesti a propíjel se.

Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že písničkou se dá svět nějak změnit. Směšných pár tónů proti světa dílů v horečkách. Byli jsme blázni, když jsme mysleli, že muzikou se může něco změnit.

Silvestru, když skončil Vietnam, tak jsme tehdy všichni věřili, že mír má ještě šanci. Teď se strachem čtu každý ráno úvodník, kde co bouchlo,

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
0: Horký září?
1: Horký září, no venku.
0: Jako babí léto?
1: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak...

0: Žijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Ksavre. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: Jo, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli?
0: Neměl berli, no. Toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
0: Jako smutečný?
1: No, jako že to je vohavný. Jako
0: že místě pozůstalý a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
0: Dobře, ale pane hoře.
1: Já říkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: No neříkejte mě... mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak víte, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě...
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
0: Jo,
1: co?
0: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už přestavil program?
1: Dneska.
0: No a je tam něco o nás?
1: Máme tam si nějakou dotaci.
0: Říkají to v programu, že podpoříme
1: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý,
1: Ksavre.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: jo.
0: Nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.

0: Co?
1: Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o té o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
0: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
0: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
0: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to, a on byl revizor.
0: Revizor. Představte, to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost, ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
0: A mě se Xaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posraný.
0: Jo, jako takhle, vějce, jo, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
0: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a...
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
0: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
0: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
0: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
0: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
0: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
0: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
0: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
0: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
0: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
0: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
0: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
0: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne opravdu, co?
1: No a budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
0: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
0: S billboardami?
1: S billboardami.
0: Odkud je?
1: Z Brna.
0: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
0: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
0: dobře,
1: něco jiného.
0: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
0: To jo.
1: Po Brno si Ptičnov vpucuje boty.
0: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
0: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No a z které on strany?
0: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
0: No, ježišmarja.
1: Tak to do toho
0: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
0: Ale on je hrozný lhář. Tady já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane Holče.
0: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
0: Na světě se... ano, ale víte, kdo Xaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
0: Jo, tak ale já jsem vám dopsal čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
0: Jo, tak co?
1: Je,
0: ale dojde vám to.
1: Dojde mě to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Já to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo dobrý Kristovo, člověk. Kdybych chtěl.
0: Co je byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já bych chtěl berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
0: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
0: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
0: No, já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mě zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, mm-hmm, si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuté ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
0: Mm-hmm.
1: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
0: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele
0: no.
1: dílen. No a ten Rakušan je učitel, ne?
0: Rakušan je učitel.
1: No, tak vy,
0: no, tak já,
1: víte, kam jeřím.
0: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
0: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
0: Myslíte, ty už nejsou u nás, není, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: Už u nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy, tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
0: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl no. kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
0: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
0: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
0: ale,
1: pod vnitrem.
0: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to jsem ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No, bylo to velmi znešený, jako
0: pěkný. Řekl, že svině?
1: No, ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyškrnu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí ale, je tvrďaská.
0: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
0: no, jo,
1: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
0: dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina, jasně. Ne? Nebyl?
0: No něco, to je jedno. Takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost?
1: Názorová.
0: Tak, Xavere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl. A neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. Hmm. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Xavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Faltýnk chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
0: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
0: zem. Jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Faltýnk.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: jo, já myslím, že má našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději, co? Dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Faltýnk.
0: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno pro
1: to. Jo, to se musí napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Faltýnk skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
0: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
1: Jindra?
0: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni...
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já si chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria,
0: chyba
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: té
1: zemi.
0: Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
0: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
0: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Faltýnka zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
0: To říká i Babiš. Oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: Hobby, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší. Protože...
1: Jo, on je to ještě mimo zákon.
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje... Okay. Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: No já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
0: Jo, jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleye, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou tím, Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
0: Jo, jo.
1: Na průtku,
0: já tohle na Americe
1: tam,
0: mám
1: na
0: právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: To zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
0: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze. To víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého, všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako, protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Je jich samé spousta.
1: No, je jich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdu. No.
0: Tak samé neposlouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch to mrdlí, přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Se vede ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No jestli... asi byla tady, nebo byl?
0: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co to znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je, já zase...
0: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
1: Ale pane, o čo zavíjí vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento, zase. To ještě lepší.
0: Počkej, rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: Nebo má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, holče, tak... Ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má
1: ne, u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Hoče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Hoče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou, Sáhr.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
4: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
5: Mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
4: Tam se
5: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
4: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, ale myslíš, no, až tak daleko by to mohlo jít?
5: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta sežodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
4: Je tam jiná válka, buď v klidu.
5: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme. Bojovat musíme. Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
4: To je děsivý, ale...
5: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
4: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
5: To možná, že to je 19. století.
4: Zakázané slovo.

0: je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za uvítání, dobrý den.
0: Paní Eva Filipi přes 30 let strávila jako diplomatka na Blízkém východě, působila v Iráku, Turecku, Libanonu, posledních 13 let v Sýrii, kde se trvala i po propuknutí občanské války a hájila zájmy všech občanů Evropské unie, protože pouze čeští diplomaté zemi neopustili. Já si paní Filipi na úvod dovolím jednu citaci. S koncem Evy Filipi vzniká v diplomatické aréně Sýrie vákuum. Ztrátu jejich zkušeností a odbornosti pocítí nejen Česko, ale i Spojené státy americké a v širším měřítku celé mezinárodní společenství. Konec citace to napsal Bloomberg 27. října, krátce před tím, než jste na dobro opustila Damašek. Tak už to Česko pociťuje to, že Eva Filipi není po 13 letech v Sýrii?
1: Já nevím, jestli to pociťuje Česko, tak bych si odvážila říci, že to Česku možná ani tak nevadí se současnou vládou.
0: A je to dobře, že to Česku nevadí?
1: To si myslím, že je špatně. Protože my jsme si tam vydobili to, co jste citovala z těch kanadských serverů. My jsme si tam vydobili docela dobrou pozici pro spojence, pro Ameriku. Jsme skutečně hájili jejich zájmy, US Protecting Power, pro Evropany, když potřebovali, to je dle kodexu Evropské unie, tam jsme neměli podepsané memorandum, ale kdokoliv potřeboval, i Londýn už nebyl sice v Evropské unii, tam jsem pomáhala jednomu člověku a pak jsem dostala od ministra zahraničí Higa nádherný dopis. Čili my jsme si tam jakoby vybudovali pozici pro mnoho dalších zemí, nejenom pro Česko, protože z vězení jsme uměli vytáhnout i Čechy. Nicméně mám pocit, že ke konci mé kariéry se tady vytvořil náhled, že jsme jakoby příliš poplatní tomu místnímu systému, režimu. Což je samozřejmě nesmysl, protože jestliže bojujete o to, abyste dostala vězně z vězení americké, tak samozřejmě s těmi představiteli musíte být v kontaktu a musíte mít ten kontakt skutečně důvěryhodný, oni vám musí důvěřovat. Takže to je pak ta jemnost vztahů, jak s nimi jednat, abyste byl důvěryhodný, abyste dosáhl toho svého. Plus to, že jsme mohli s těmi představiteli jednat, tak jsme mohli, kdyby Evropská unie chtěla, lecos ovlivňovat. Ale tím, že většina evropských států odešla, teď už se pomalu vrací někteří, tak to jsou gesta, to je gesto. Já odejdu a Asad z toho bude mít bůle hlav. Tak to není. Jestli mi rozumíte, to, že někdo odejde, je gesto, které vám k ničemu není, protože nemáte možnost s těmi lidmi hovořit a případně říct, hele, kdybychom udělali třeba vládu národní jednoty. V tom ohledu si myslím, že jsme byli jedineční.
0: A je to vůbec diplomacie? To gesto, že odejdu to
1: není,
0: a nebudu.
1: Z mého pohledu to není diplomacie. To už bych vůbec nenazvala diplomací. Diplomacie je právě o tom, že musím udržet dialog s každým největším nepřítelem. Už ve středověku umajovský chalífát Umayya řekl se svým nepřítelem, musím udržet alespoň jeden jediný vlásek. Jinak to nejde. A když udržujete tyto vztahy, tak to není, že se s nimi identifikujete a že je chválíte a říkáte, jo, tenhle režim je bezvadnej, to vůbec ne. Ale musíte je pochopit. A když to pochopíte, tak můžete vnímat, kdy, kam až můžete. Čili diplomacie z mého pohledu není, když utnu vztahy.
0: Jak má vůbec Česko formulovanou politiku Sýrii nebo cíle, který chce v Sýrii dosáhnout?
1: Já si myslím, že to úplně formulováno na papíře není. Je to asi 3-4 roky, existuje jeden papír, kde jsme chtěli jakoby spolu s ostatními like-minded v rámci Evropské unie využívat našich expertíz k tomu, abychom přistupovali k Sýrii jiným způsobem, než Brusel a velké státy chtěli. To znamená daleko a podporovat rebely. My jsme se snažili vysvětlit těm hlavním hráčům, že jsme daleko od reality a že to škodí nejenom jim, ale škodí to hlavně České republice, Itálii a Evropě SH jako takové. Takže ta formulace byla jasná, využijeme naší české expertízy. Víte co, ono taky je někdy hraje roli personální otázky, to znamená, když tam máte nadšence, entuziastu na třeba v pozici ředitele blízkovního odboru, který tomu rozumí a ví, že tohle přináší dobré výsledky, nebo když je tam někdo jenom jako úředník, tak pak i ta formulace může být, ale vlastně se to neaplikuje. Takže já jsem vždycky byla ten, kdo bojoval o to, aby byly prognózy takové, které by pomohly Evropě a naší republice. Nikoli to, že tam je válka, migrace, vysmigrace. Česká republika byla hrdiná a odvážná v roce 15 a 16. Velká migrační krize. Tak jsem tu byla na konzultacích a tak mi vláda říkali, ministr zahraničí, máte recept, jak to, protože my jsme nechtěli migranty. A navíc na ty syrské migranty se nabalovali úplně jiní Afgánci a říkali, že jsou to Syřani, že to byl tehdy vlna, že utíkají z války. Já říká, vím recept, pomožme té zemi uvnitř. Jenomže to nebylo politicky korektní. Brusel, tam, co bylo pod ty lokality pod Asadem, to teda ne. My pomáháme rebelům. Ať už to byly nejrůznější džihadisté, Islámský stát, tak radši budeme pomáhat těm rebelům proti sekulárnímu Asadovi, byť despotickému systému.
0: Ano, Bašar Asad v našich médiích byl hodně a často je vlastně i teď vykreslován jako diktátor, který má krev na rukou, který použil chemické zbraně. Vy jste měla možnost se s ním osobně setkat. Po jaké době, co jste v Sýrii začala působit, byla ta příležitost, ta šance se k němu dostat?
1: Tak nejprve se setkáte, když předáváte pověřovací listiny a protože mě baví trošku debatovat, tak jsme to nenechali na počasí, ale mluvili jsme trochu o politice. Pak to bylo hlavně za prezidenta Trumpa, kdy už byly jisté vzkazy z Washingtonu a v takovýchto systémech vám nemůže odpovědět nikdo jiný než přímo prezident Assad. To nemůžete jít na odbor, ředitel odborů, případně. Já jsem vždycky začala u šéfa Národní bezpečnostní rady, a on mě pak vzkázal, že mám jet za Asadem tehdy a tehdy. To, co jste řekla, krev na rukou, samozřejmě v médiích, mainstreamu se tito lidé vykreslují tak, jak jste to řekla, ale vzpomínám si, když ještě když jsem sloužila v Libanonu a byl premiér Hariri, tak Švédsko tehdy usilovalo o to, aby zrušili trest smrti. O tom my usilujeme jako Evropa i v dalších zemích, že? A ten Hariri, ten se na ní, no se mu líbila, Švédka, ten se na ní podíval, usmál a říkal, paní velvyslankyně, víte, na Blízkém východě má každý ruce od krve. To my nemůžeme udělat. Jo, čili to je takové klišé, mít ruce od krve, dobře, tak co bychom museli teď po jednotlivých událostech a to jsou systémy, kde možná vám vadí, že tam prostě uvězní někoho, kdo má jiný názor, ale umíme něco lepšího s nimi? Neumíme. My neumíme aplikovat naše hodnoty a tím neříkám, že jsem proti našim hodnotám. Užijme si je tady. A hlavně je neužívejme jako klišé, žijme ty hodnoty, každý z nás. Já jsem pro tyto hodnoty, ale musím umět to, jestli takovéto hodnoty demokracie. Já jsem přestala mít ráda dokonce slovo demokracie, protože to je zneužité, jsou klišé, demokracie, lidská práva a tohle. Z toho se stávají prázdná slova, nebo také slovo pro západní. My jsme Západ, Česká republika. Já mám ráda, když se věci nazývají pravými jmény a nezneužívají se tyto pojmy.
0: Když jste zmiňovala, má jiný názor, uvězníme ho, co jiného s ním můžeme dělat, čili myšlenka nebo představa, že no, tak ho necháme žít i s tím jiným názorem a ať si ho prosazuje.
1: Jo, určitě tam bylo mnoho skupin. Je to myslitelné. Tam bylo mnoho skupin. Já nemluvím o ozbrojené opozici. To už pak bylo něco, co skutečně myslím, že naše podpora ozbrojené opozice byla nepřijatelná, ale byla. Uvnitř za mnou chodili ti oponenti. Tam bylo 33 uskupení jenom v Damašku. A chodili za mnou s dobrými myšlenkami. Řada z nich už byla po vězení. Čili ten pohled, že tam nesmí být žádná opozice, není pravdivý. Jako tito lidé, by jsme je pak pozvali sem do Prahy za knížete Schwarzenberga, aby se tady bavili s našimi, aby jim vysvětlili, jak to je. Čili ta opozice jako taková existuje, já tomu říkám trochu šedá zóna, protože to samozřejmě nemůžou jít ze zbraní na Asada, ale existují, jejich negativum je, že syrská mentalita je velmi individualistická a oni nejsou schopni se dát dohromady. Čili proti Asadovi byly nejrůznější skupinky. I ten lékař můj nebo náš šéf italské nemocnice, když to začalo, vytvořil stranu a scházeli se každý večer až do doby, než se pohádali. Takže oni mají takovou zvláštní individualistickou mentalitu, včetně exilové opozice také. Tam byl jeden za druhým, pořád jako někdo jiný, protože nebyli schopni se dát dohromady. Istanbulská, pařížská, riádská, káhirská, moskevská. Prostě oni nemají, tu mentalitu mají velmi individualistickou.
0: A jak moc vzdálenou mají mentalitu od té naší? Když jsme tam chtěli vyvážet revoluci nebo demokracii?
1: Ti na začátku těch událostí Syřané, když jsem tam stýkala mladí Syřané s úžasnými myšlenkami, chtěli reformy a chtěli dignity, chtěli důstojnost. Oni nevyšli do ulic, no, tam moc těch demonstrací nebylo, nevyšli do ulic s tím, že Asad musí odejít. To byla spíš exilová opozice. Jenomže já bych si nedala představit, že z exilu, z exilu, že se tam jaksi dopraví ti to, co žijou ve Washingtonu a v Londýně, že tam budou vládu, oni už tu zemi pořádně neznají. Já bych ještě k tomu dodala jednu věc, která vám asi bude znít jako nepravděpodobná, ale Syřané, jak tam mají tu hlubokou historii, tak když máte chytrého Syřana a chytrého Evropana, tak on je tady. Jako skutečně tam samozřejmě to v každém národě máte chytré a nejchytřejší, ale chytrý Syřan velmi dobře umí pracovat s myšlenkami a se Západem a s Východem a s Čínou a velmi dobře eklekticky si vybere, co potřebuje.
0: Paní Filipe, vy jste velmi zkušenou diplomatkou, jak jsem říkala v úvodu, opravdu legendou české diplomacie. Který stát má dobrou diplomacii? Dělá dobře diplomacii?

0: které chtějí něco udělat. A tam potom se dá říct, že to je výborná diplomacie. Já už jsem jednou zmínila, že třeba Rusové mají velmi dobrou diplomacii, protože zvlášť jako v oblasti Blízkého východu, oni mají zkušené arabisty, jaksi jednání s Alexandrem Jefimovem v Damašku, velvyslancem Ruské federace, bylo vždycky velmi, velmi dobré, protože oni to umí. Tím neříkám, že jiné státy to neumí, ale hodně záleží na tom personálně, koho vyberete, jestli je vnímavý, jestli to chce udělat, jestli to chce někam posunout. Dobře, jsou diplomaté, kteří sedí a pijou šáňo, ale pak jsou diplomaté, kteří chtějí něco udělat, že?
1: Což byl váš případ.
0: No, tak jo, já jsem to chtěla sunout, to je pravda.
1: Zmiňovala jste Rusko, tam v současné chvíli svého velvyslance Česká republika nemá. Měl by tam zase být?
0: Z mého pohledu ano. Protože Rusům, Putinovi, bude úplně jedno, jestli tam jsme nebo nejsme. To jsou ta gesta. My si myslíme, že tím ublížíme. Jo, což byl Sýrie, Damašek. Odcházíme a Asad to prostě nesnese, protože my přece Evropa určujeme chod dějin. Tehdy kníže Schwarzenberg řekl, Asad nebude mít více nebo méně spánku, jestli tam jsme nebo nejsme. A já chci informace z terénu. Ten to rozhodl a pochopil, že toto gesto, my Evropa si hrajeme na to, že my určujeme chod dějin. Už dávno ne. My jsme jenom malinká část této planety. Vemte si celou Asii, Čínu, Rusko, Latinku, BRICS. Jo, my bychom se měli skromně naučit, že my nejsme ti, kteří budou určovat chod dějin na celé planetě.
1: Čili takové to, s Putinem se nebavíme, to je agresor. Zajímá to někoho, to, ten náš postoj? Dopadne někoho? Všimne si toho postoje někdo?
0: Jak to myslíte, kde? Nebo...
1: Našeho, tak... Nemáme svého velvyslance, často ano. Slycháme, s Ruskem se nebavíme, to jsou agresoři, ano. Tam se stavíme zády, nemluvíme s nimi, mluvíme jenom s Ukrajinou, tak mě zajímá, myslím, jestli toho našeho gesta si někdo jako vůbec všimne, jestli k něčemu je.
0: Myslíte na straně Ruska nebo teďka, na straně...
1: No ano.
0: Já si myslím, že možná to řeknu příliš ostře, ale já si myslím, že jsme maximálně směšní v tomto ohledu. Jako mít silácké proslovy, on je agresor a s ním se nebavíme. Česká republika, malá nebo středně velká země. Já myslím, že bychom měli být trošku pokornější a jak si dávali do mozaiky to, co prospěje nejen nám, ale třeba i Ukrajině, ale třeba i Rusku. Já myslím, že jedině tak se dá dělat dobrá diplomacie. Tyhle ty černobílá vidění světa podle mě vedou, jak se to říká, do černoty.
1: Já ještě navážu, ten, kdo se s Ruskem baví, podívejte třeba Viktor Orbán, který ho navštívil, tak co se potom odehrálo.
0: To je dehonestující.
1: Zároveň to musí být asi silný člověk, protože potom ano. Musí snést tu vlnu kritiky a musí to ustát. Ostatně i vy jste zaznamenala na svou adresu vlnu kritiky poté, co jste Bašára Asada od něj vlastně převzala vyznamenání a další
0: tak
1: věci.
0: Ano. Tak ano. A jenže my bychom měli pochopit, pro mě je to velmi dehonestující, co Brusel dělá s Maďarskem. Už jenom to, že některé schůzky, oni mají teď předsednictví, prostě přesunuli do Bruselu, že nebudou jezdit. To je špatně. Jaksi, kdo jsem já, to už právě říkal Schwarzenberg, kdo jsem já, abych řekl, že Assad musí odejít. Kdo jsem já, abych řekl, že to Orbán dělá špatně. To je jedna pravda, ale těch pravd může být 7. Chápete mě, tohle mě hrozně, hrozně vadí, velmi vadí. Jako jestli se Orbán o něco pokouší, zaplať pánbu za to. Protože ta válka nemůže jít do nekonečna. A nebo my chceme, aby... A navíc tím, že ta válka existuje, je blizoučko. Všimněte si, já jsem po mém návratu viděla, jak ti naši lidé, naše populace je nejistá. Co bude? To není dobře. Udržovat. Já bych měla především dělat všecko.

0: proto, aby se to příměří uzavřelo, ať už jsou podmínky jakékoliv, ale tvrdě černobíle, až Ukrajina bude celistvá a on odejde, takhle to prostě nedopadne a to už snad všichni vědí. Ale proč jsme měli to černobílé vidění, to se zeptejte tady teď naší vlády.
1: Všichni to ještě nevidí, paní Filipi, bohužel. Ano, vy jste se navrátila vlastně po 32 letech z Blízkého východu, po 13 letech strávený v Sýrii, ještě tak nešťastně, že na zimu jste se vlastně vracela. Do jaké společnosti jste se vrátila? Jak se proměnila česká společnost za těch 32 let? I když s nějakou pauzou vy jste tu 2 roky pobývala.
0: Já vím. Mně přijde, že poznávám ty Česko a trochu se smutkem v očích, protože mám pocit, že ta společnost je jednak v obavách. Zřejmě to ještě můžeme jít dozadu, covidová doba a pak Ukrajina, Izrael, Gaza, další. A že ta společnost je názorově rozdělená. To, co mě nebaví, je antibabiš, protože negativní kampaně vždycky negace způsobuje negace. Nechte ho být, jako proč antibabiš? Tím neadoruju, jenom říkám, tyhle negativní konotace jsou špatně. Takže to, co vidím, populace z velké části je velmi nespokojená, v obavách, finanční náklady rostou. I já jsem nadskočila, když mi přišla daň z nemovitosti dvojnásobná, bezvadný, tam mi přijde nemorální. Protože si vy postavíte, ušetříte a pak platíte daně, to je nemorální. A čili snažím se, ta společnost je také velmi konzumní. Když se vrátíte ze země, kde lidi nemají vlastně co jíst a jsou vděční za placku chleba a teď prostě už jenom koukáte, co nabízí Lidl a Billa, a tak jo, je to velmi konzumní. Dobře, já to nezazlívám lidem, že si kupují dobré maso a já nevím, dobré sýry, to vůbec ne, ale přijde mi taky uzavřená, uzavřenější, což zjišťuji tam teď aktuálně, nebydlím úplně v Praze, protože jsem tam musela hlídat 2 nemocné pejsky. A tak taky vidím ty toxické vztahy, že lidi jsou uzavřené, jako se bojí. Nebaví se radši o některých tématech, anebo když se baví, tak už nenechaj domluvit toho druhého, když má jiný názor. A já si myslím, že vy můžete mít jiný názor, než já mám, ale pořád se můžeme bavit a dojít k nějakému výsledku. I v debatě dojdete k výsledku. Takže zvykám si, zatím to ještě stále neumím. Někdy jsem i plakávala, protože je to veliká změna a vy jste doma, vy chcete být doma. Takže máte tu úplně fantastický lidi. Musíte si vyhledat ty, s kterými se rozumíte. Je to zvláštní, zvykám si.
1: A chybí vám Sýrie, chybí vám Damašek, chybí vám vaše působení?
0: Až do této chvíle ani ne. Mně chybí působení, mně chybí ten drive, že mě hrozně bavilo, že když vás ta práce baví, tak děláte 24/7 a naplňuje vás to a máte sílu. A vlastně se i v té válce chechtáte a rakety vám padají. To je velký šok, ta změna. Ale tak samozřejmě jsou další aktivity, které dělám. Až do této doby mě ta Sýrie úplně nechyběla, že mám pořád co poznávat. A teď posledním týdnu si říká, sakra, to bych ráda do toho Damašku se podívala. A jako jo, jako Blízký východ je zajímavý, je to náš soused a my bychom ho měli spravovat rozumně. A to ne vždy děláme.
1: Moc děkuji, že jste přišla. Moc si toho vážím.
0: Já děkuji za pozvání a mějte se moc hezky. Ať se daří České republice, ať se daří Čechům, ať se daří Evropě, ale nesmíme to moc pokazit.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
3: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkou obchodník se zastrašováním, čili zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš, mám dojem.
2: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane, mimo jiné tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
3: Teď se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
2: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
3: A vyhrál.
2: A vyhrál. Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
3: Tak to Petře, dokonce, promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která, kdybych byl Petrem Fialou a šel na ten pověstný led, čili lezl do nějaké televizní sledované debaty a měl se obhájit, měl prostě tu jedinečnost, že opravdu startuju tu politickou sezónu, mám možnost nastavit titulky, mám možnost ukázat své lepší já, to zná trochu pokory, věcnosti, pragmatismu, tak bych se hodně jako zrazil, znervóznil a znejistil, a proto je vidět, že nejsem Petrem Fialou, protože ten se nezastavil nad ničím, naopak zaútočil hned, ale opravdu, co by mě zamrazilo, když mý vlastní potenciální voliči, jinou formou potenciální voliči Petra Fialy, říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu, typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
2: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já, a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopře jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
3: Že prostě je?
2: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu Starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici Motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
3: To se nic nezměnilo. Že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
2: Piráti
3: překvapilo.
2: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
3: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
2: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami. Nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele. Hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
3: Ale všechny vyhrál, Petře.
2: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

0: Hele, s jakým pocitem ty sledoval třeba ty třednice uvnitř divadla Semafor? Protože byla Šimkova parta, Suchýho parta, Dvořákova parta.
1: No, já jsem se Suchým právě, teda teď se Suchým jsem za dobře, ale když to vrátili, že jo, po té revoluci, tak byla schůze a tam Suchý řekl, kdybych byl na místě pana Dvořáka, tak bych v září odešel. Kdybych byl na místě pana Šimka, tak bych v září odešel. Má k tomu někdo něco? A já jsem vstal a povídám, kdybych byl na místě pana Suchýho, tak bych v září odešel. A všichni jako říkali, jako proč by měl odejít? Já povídám, a proč by měli odejít ty ostatní? No on to založil, no já jsem říkal, no tady dřív byl taky Oldřich Nový, já nevím. Taky tady byli jiní lidi. Hráli tady prostě v tom divadle. Prostě nějak jsme se nepohodli, ale potom jsem si uvědomil, že mě to napadlo, když jsem byl na Okoři a šel jsem kolem táborového ohně, kde zpívali ty čundráci Suchýho písničky, a uvědomil jsem si, že to, že ten Jiří Suchý napsal Po babičce klokočí, je daleko důležitější a daleko větší síla, nežli jestli nějaký kašpárek urazil druhýho nebo neurazil, že to není podstatný. Mm-hmm. Podstatný je to, co zbyde, ta hodnota.
0: Souhlasím. A když jsme se teď bavili o Slávkovi Šimkovi, pojďme jenom rychle projít ty nejdůležitější lidi, kteří tě v životě, v tom uměleckém životě potkali, nebo který spotkal ty.
1: Tak já jsem největší vztah jsem měl k Jirkovi Bednářovi, což byl jednak můj kamarád od prvního ročníku až do smrti. Měli jsme se hrozně, hrozně rádi, jako zažili jsme spolu neuvěřitelné věci jako mladí, a pak jsme spolu dělali, začínali jsme v Paravánu, pak jsme dělali v Rokoku jsme dělali jeho hru Muž, který přišel do jiného stavu, to byla velice úspěšná hra. Pak jsme dělali asi tři hry Neskrotná Lady Hamiltonová. Jirka napsal několik her a v tom jsem ve všem jako hrál. Takže k tomu Jirkovi jsem měl opravdu takovej nejbližší vztah. No a pak k tomu Šimkovi. Já jsem k normálnímu divadlu vztah neměl, jako mě normální divadlo jako takový, mě to nikdy nějak nelákalo. Jo. Byl jsem v divadle Na zábradlí, kde to bylo vynikající. Hrál jsem tam dokonce krásný role. To bylo hned po škole. No a pak jsem odešel, vrátil jsem se a to jsem neměl dělat. Tam už jsem neměl mezi tím Bartoškou, Hermánkem, Zedničkem, to už byli, ne, tím nechci je nějakým způsobem říkat, že by byli špatný, nebo prostě byli jiný.
0: Jiná parta už.
1: Jiná parta prostě, která mě nebrala. Oni se ke mně chovali bezvadně, jako jo. Ale už to prostě jsem tam nepatřil, tam jsem nepatřil. Tam jsem neměl co dělat. To byla největší chyba mýho života, že jsem tam les.
0: No a kdo byl ještě teda z těch herců, protože se zeptám za chvíli na režiséry, kdo ještě byl jako důležitý pro tebe, kromě pana Bednáře, kromě Šimka, kdo ještě byl tak jako pro tebe důležitý parťák? Luděk Sobota právě třeba?
1: No, tak s Luďkem jsme jako kamarádi od dětství nebo od mládí, ale s Luďkem jsme nikdy nic nějak nepsali, nebo nebyli jsme v nějaký úzký kontaktu. Nějak to ne.
0: A z pánů režisérů, tak my už jsme zmínili pana Sekvence. Myslím, že si říkal dokonce.
1: Tak já jsem měl hrozně rád třeba, no tak těch režisérů byla spousta, že jo, Františka Filipa, s tím jsem dělal strašně inscenací. Pak navíc, pak jsem dělal s ním seriál 13-dílnej, do dneška z nepochopitelných důvodů, nevím, proč to nevysílají, to, co napsal Ringo Čech. To je výborný.
0: To pra, pra, pra?
1: No. To je zajímavé, jak oni to nechtějí, nechtějí vysílat a už byly dvě reedice. Už se to dvakrát prodalo desetitisíce nebo snad, já nevím, snad 100 000 těch CDček se prodalo. A každý, kdo to viděl, tak každému se to líbilo. Oni to nedávají. A přitom některé ty seriály, tak to jsou proti tomu, to je Shakespeare, jako si myslím, ten Ringo Čech.
0: No a kdo tedy z těch režisérů, který ti prošli rukama, nebo ty jim, tak kdo ti dal ty nejlepší příležitosti?
1: Tonda Kachlík, Antonín Kachlík za mladá. Ten mi dal, jak jsem říkal, bylo nás 10, pak mi dal Trefulku, Pršelo jim štěstí, Dvě věci pro život, no několik filmů za sebou jsem s ním dělal a ten byl bezvadný. No.
0: No s Vítem Olmerem si dělal film?
1: Vítem Olmerem, Vít Olmer to je výborný, výborný režisér, který z nepochopitelného důvodu, nevím prostě proč, ho odsunuli na druhou kolej, to nechápu teda, to jako...
0: No, sleduje Šírko filmy, které se točí v posledních, řekněme, 20 letech?
1: Ano.
0: Máš tam favorita?
1: Tak mně se líbí já mám teda, mě osobně v současné době se mi stala věc, že jsem byl asi před 3 měsícema nás pozval pan ředitel Barandova do Vinohradského divadla. Jako, co tam učit, no prostě nějaký ty známý ksichty, na Brouka v hlavě. A stala se mi věc, která se mi nestala leta letoucí, když hrál ten Ivan Trojan Brečel smíchy, kdy mi opravdu doslova do písmene tekly slzy smíchy, kdy jsem se smál jak idiot. Tak to já považuji v současné době za, pro mě to je nejlepší herec.
0: No a filmy? Na co se podíváš s chutí třeba po několikáté?
1: Po několikáté, no tak to nevím.
0: Já mám třeba Zapomenutý světlo.
1: Zapomenutý světlo je krásný film.
0: Nebo Je třeba Zabít Sekala. Mám třeba.
1: To je taky dobrý film, ano.
0: Ale moc jich nemám popravdě. Já mám pořád pocit, já jsem nepropadl umění pana Hřebejka, kterýho si určitě vážím.
1: Tak,
0: ale mám problém, že mě to nebaví.
1: No ne, no tak třeba Pelíšky, každý, to se mi líbilo, ale Pelíšky, tak to není film, to je v podstatě, to je televizní Leporello, že jo?
0: No ať je to, žánr. Ať je to, co je to, tak mě to nebaví. Já s tím problém, když jsou v televizi Pelíšky, tak musím buď
1: tak to přeladit
0: jinam.
1: Když si vemu třeba, tak teď jsem se díval na Černý barony, tak to bylo opravdu bezvadný.
0: Jo.
1: Tankovej prapor,
0: taky
1: výborný. Nahota na prodej, bezvadná.
0: Taky ještě s Ivanem Jonákem?
1: No, tak to jako, to je...
0: Nahota na prodej je Olmer, jestli
1: ano,
0: se nemýlím.
1: No některý ty herci, mě jako jednu věc nechápu, že... že hraje v podstatě, ne že bych to těm hercům nepřál, ale že hraje v asi 20 herců, který hrajou pořád.
0: No.
1: Pořád dokola hrajou a ty ostatní jako kdyby neexistovali.
0: A Jirko,
1: tak moje generace to je odepsaná úplně. My nehrajeme ničem. Nikdo. Nemyslím já. Jako. Ale vůbec prostě o nás nestojí.
0: A je ti potom smutno po tom natáčení?
1: Tak smutno mě je, ale... Abych ti řekl upřímně, že bych viděl nějakou roli a řekl, ježíš, tohle, to bych si zahrál. tak to jsem zrovna, jako to jsem nějak neměl. Mně se líbily, v poslední době se mně strašně líbilo první oddělení, to se mně hrozně líbilo. Ondra Vetký, výborný, Polívka, výborný. Jako tam hlavně skvělý byl ten režisér, ten Hanuš, ten byl snad nejlepší. A teď se mně líbil ten, jak se jmenuje, Řehák, nebo ten plešatý kluk, ten...
0: Nevím, který ho myslíš.
1: Detektivky.
0: Jo, ty myslíš s tím polským jménem toho herce? Já nevím, koho myslíš totiž.
1: Ne, ten...
0: No, Jirko, poslední, ještě tady k tomu. Čím to je, že se mně zdají ty seriály, které byly dřív, a filmy, že byly nějak lepší, že byly nějak líp napsané.
1: No byly, no tak...
0: Ale v čem to je?
1: No tak v té... To je jako dřív, když ti šili šaty na míru, no tak to opravdu ten salon, tak na tom kalhotář šil kalhoty, mistr šil sako, formoval a hráli si s tím. Teď točí seriál a jak můžeš zahrát, já nevím, dokonale něco, co nevíš, co ještě není napsaný třeba.
0: Takže takzvané nekonečné seriály to tě nebe.
1: Hele, já to nepomlouvám, ale jako já se na to nedívám, protože mě to nebaví. Mě, jestli jako upřímně, od jak živa teda, to ještě tyhle seriály snad ještě neexistovaly, ani knížky, ani filmy, ani televize. Jestli Jarda přijde domů a zjistí, že Eva už o něj nestojí, že má Tondu, a ona zjistí, že Tonda je ještě větší kreten nežli Jarda, mně to je úplně smrtelně jedno, mě to nezajímá, ať si to vyřešej mezi sebou. Co mě je do toho? Mě to nezajímá. Já mám, jako teď jsem viděl film, americký film s Gene Hackmanem a s Eastwoodem, jak se schová do té skříně, Eastwood jako zloděj, ve státním zájmu, nebo to. To je film, s kterýho hlavně vespím, protože si říkám, tohle to je. Okna. To je film.
0: Slova Jiřího Krampola v Galerii Slávy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Kaněra je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pan Tomáš Kaněra je starostou Prahy 22. Teď je před volbama, pane Kaněro. Nervozita ne? Už to s váma cvičí?
2: Záleží, co si připustíte.
1: Ale tak kandidujete, ne?
2: Kandiduju, ale nervozitu si nepřipouštím.
1: Jo. No a tak tam u vás jsou poměrně jasně rozdělený sídly, ne, vy jste se vyměnili docela nedávno, pan Zelenka se
2: pan Zelenka.
1: A vy jste ho vystřídal.
2: Ano.
1: A teď to tam je tak na vaší straně, když to tak z dálky sleduju trošku, takže je to skoro doma, ne?
2: Doufejme, ale samozřejmě v tuhle chvíli třeba Praha 22 je hodně rozdělená na dvě části. Já měl ambici ty dvě části nějakým způsobem spojit a úplně to není tak jednoduché.
1: Jste spojovatel, jako spojovatel. Pan premiér Fiala. To tak klobouk dolů. No a teď nám řekněte, jestli se vás nějak dotklo na Praze 22 to vyšetřování kauzy Dozimetr, protože tím spousta spoluobčanů žije, že v médiích to kvete, tak povídejte.
2: No tak kauza Dozimetr, původně jsem si myslel, že k nám nedosáhne, ale bohužel se ukázalo, že dosáhla i k nám a samozřejmě stala se taková nepříjemná věc, že máme rozestavěný polifunkční dům, zatím si asi nikdo nic nepředstaví, to je dům, ve kterém má být mateřská školka, má tam být lékařská ordinace, má tam být nějaký sál pro spolkovou činnost, má tam být obchod. A tato stavba, která se za mého působení a za mé asistence rozjela, tak se zase úspěšně zastavila. A to z toho důvodu, že majitelka nebo jednatelka té firmy, která to vyhrála, tak byla přichycena tak trošku v konspiračním bytě. A když to prosáklo, tak paní jednatelka nelenila, firmu prodala, nebudu zacházet do úplných podrobností a rázem má spoluvlastníka z Komorských, nebo z Maršálových ostrovů. Takže se nás na začátku nedotýkala.
1: Počkejte, ona jako přišla za vámi,
2: ano.
1: Ta firma, která to stavěla,
2: ano.
1: A řekla, my jdeme od toho.
2: No to tak úplně jako nebylo. Tyhle informace jsme neměli takhle úplně napřímo. Paní jednatelka mi řekla, že byla v konspiračním bytě, žádné B k tomu neřekla a druhý den jsem se podíval do obchodního rejstříku nebo na justici a tam jsem viděl, že už není jednatelka a že tam máme nějakého pana Kunárta a nějakou strukturu neprůhlednou, končící na Maršálových ostrovech.
1: No a to se nesmí, ne? U těch státních zakázek.
2: To se nesmí.
1: To se nesmí. Takže vy jste to zastavili, předpokládám?
2: No, ono se už ani nepokračovalo. Ono se to zastavilo jako tak trochu samo, bez našeho přičinění a my teď hledáme různé právní nástroje, jak je buď přinutit stavět, což je asi nereálné. Ale spíše
1: tu
2: se
1: firmu přejmenovanou.
2: Tu firmu, která už teď se jmenuje Rieger Falge, ale zrovna od včerejška či předvčerejška se jmenuje RAF Stavby SRO. Už nejsme u akciovky, už jsme u společnosti s ručením omezeným. Víme, jak to chodí u SROčka, to položíte a nemáte vůbec nic.
1: Znamená to, pane starosto, že Praha 22 může přijít o hodně peněz?
2: Znamená to, ne, že může, ale přichází a z největší pravděpodobností opravdu jako přijde a budou to desítky milionů.
1: Tak vy pracujete celkem asi se 400 miliony, pokud vím.
2: Rozpočtu, ano.
1: Rozpočtu, takže desítky milionů pro vás je docela hodně, ne?
2: Je to, nejsou to přímý peníze z našeho rozpočtu, jsou to spíš peníze z dotačních titulů, které máme domluvené, o kterých jednáme.
1: A z těch krev neteče, jak známo, ne?
2: No, neteče, ale když o něj přijdete, tak někdo to potom případně musí dofinancovat. Když vám odtečou evropské peníze, tak musí přitýst od někud odinut do rozestavěné stavby.
1: A jak to uděláte?
2: No, uděláme to tak, že se budeme snažit ten dotační titul i přes tuhle tu nepříjemnost využít a teprve, když nám Fond životního prostředí oznámí, že to jako nelze, tak budeme hledat jinde.
1: Není, pane starosto Kaněro, jasná jedna věc, to, že paní majitelka byla v konspiračním bytě, tak jakou to má souvislost s tím, že zastaví stavbu? To přece...
2: Já bych řekl, že to je takové určité jako přiznání viny a vyvození.
1: Že
2: jako...
1: tam byla. No.
2: Ale co tam dělala?
1: Tak co tam dělala? Mohla být za zábavou třeba jenom.
2: Mohla být za zábavou, ale to jsem z toho rozhovoru s ní, jsem úplně jako nepochopil, že tam byla za zábavou.
1: A jak se dáma jmenuje?
2: Jmenuje se paní Červinská.
1: Paní Červinská, o té teda, myslíte, uslyšíme?
2: O té, nevím, jestli uslyšíme, ale paní Červinská byla tehdejší jednatelka firmy Rieger a Falge.
1: Co myslíte, pane starosto, poškodila ta kauza Dozimetr, která údajně podle některých médií je na začátku, poškodila celkově tu pražskou politiku?
2: Poškodila, ale já si myslím, že poškodila jenom jako určité lidi a určité politické subjekty. A teď opravdu jako vidím zatím jako ten problém s tím se stanem.
1: No já vím, ale víte, vím tak, jak to chodí, když je někdo starostou, tak za vámi chodí občané.
2: Ano.
1: Ne každý občan si to úplně nastuduje, bůh ví dopodrobna, a oni třeba mohou si říkat, tak co ten náš starosta, co ten Kaňera? Neúčastnil on se těch kokainových večírků taky? Může si to občan takhle říkat? Může se vás na to ptát? A co horšího? Nezeptá se, půjde k volbám a hodí to tam někomu úplně, kdo ještě doteď nebyl v politice třeba.
2: To je zajímavá úvaha, to máte pravdu.
1: No,
2: ale,
1: tak to chodí.
2: Ale u nás na Praze 22 jsem známý jako sportovec, jako ten, který vede děti ke sportu, a myslím si, že by mě nikdy nikdo nespojoval s nějakou drogovou aférou a podobnými
1: a
2: věcmi.
1: To jsem ani neřekl. Jenomže ti lidé si nedohledají informace, no on je bafuňář, on je, ano, politik, bůh ví, jak to tam je. Neděje se to zkrátka.
2: Zkrátka se to neděje.
1: Neděje.
2: Říkám, jsem znám jako sportovec a myslím si, že nikdo si to ani domýšlet nemůže.
1: Ještě řekněte krátce, jak předpokládáte, že to dopadne? Vy jste řekl, že byste to chtěli nějak dostavět?
2: Budeme muset, protože v tomto případě...
1: Jak budeme muset, když nebudou prachy?
2: Ten problém je jako poměrně složitý. Dostavit to budeme muset, protože to je mateřská školka, kterou my budeme jako nutně potřebovat. Doufal jsem, že bude hotová k 1.1.2023. To asi nebude. Pořád ještě doufám, což se dá technicky zvládnout, 1.9.2023 od nového školního roku. Ale záleží, jak bude ta insolvence, která byla uvalená na tu firmu, tak jakým způsobem bude pokračovat. A
1: mateřská školka, to bychom mohli vnímat i tak, že teď sem přišli ti ukrajinští běženci, někteří, tak je potřeba dávat děti do školek, i ty ukrajinské do škol. Máte dostatek míst teď v této chvíli, když se nepovede v nejbližších měsících tohleto?
2: To je dobrá otázka,
1: to je otázka.
2: A na to je poměrně jako v mém případě poměrně jako pozitivní odpověď, protože my jsme jedna z městských částí, kde nám to vyšlo. To znamená, že my jsme všechny umístili a nezbyly nám žádný volný místa.
1: Jako vám to vyšlo?
2: Nám to vyšlo, nepotřebovali jsme pomoci od jiné Prahy, ani jsme nepomáhali jiným Praha, nám to prostě
1: ani
2: jako vyšlo.
1: Dítě vám nezbylo žádné?
2: Nezbylo nám žádné dítě, všechno jsme to umístili. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je vhodné mít jako ve třídě 30 či 32 jako dětí, ale to už asi není.
1: A zkušenosti s těmi dětmi, kteří přijdou z jiné kultury, trošku z jiného prostředí, s jiným jazykem. A vy jste zřizovatel, určitě.
2: Já jsem zástupce zřizovatele, takže samozřejmě s řediteli a s ředitelkami jsem v kontaktu a hovořím s nimi o tom. Veskrze pozitivní, je to samozřejmě individuální. Někdy je to úsměvné, že dítě po půl roce neumí ještě ani slovo české.

0: Nevím, co všechno.
1: Tady bych asi spíš jako, asi měl složit jako hold našemu sociálnímu odboru, protože naše sociálka s těmito lidmi, kteří přišli, uměla dobře pracovat. Myslím si, že jsme zavedli slušný registrační systém, že jsme o nich věděli. Od začátku jsme dávali dohromady, byť anonymně, ale nějakým způsobem povolání, čím se živili na Ukrajině, jaké mají, jak staré mají děti. A dělali jsme to ještě vlastně dřív, než se registrovali v KACPU. My jsme tu registraci dělali dříve u nás, protože jsme tam hned v první den, kdy ta válka začala, tak první, co utíkali, tak skončili ku podivu na Praze 22 v Uhřině vsi. Takže nám tam přistál autobus už v noci ze soboty na neděli a já jsem jim někam musel umístit. Mm-hmm. Takže jsem nespal, šel jsem umísťovat.
0: Takže vaše zkušenost s tímto je, říkáte, pozitivní a vlastně všechno fajn.
1: A my jsme si vlastně díky našemu sociálnímu odboru jsme jim našli i v okolí, aby nemuseli daleko od svých dětí a byli v nějaké rozumné vzdálenosti od těch dětí, které tam máme v adaptačních skupinách. Tak, aby nebyli daleko a našli jsme jim různý zaměstnání u našich podnikatelů, případně přímo u nás na úřadě.
0: Ještě mi vysvětlete jednu věc, když jsem se díval na některá vaše prohlášení, jo, jedna tady citace začíná, máme prý ve světě kolem 62 pohlaví. U nás v zastupitelstvu jsem zaznamenal, alespoň co vím, jen 5 žen a 20 mužů. Prosím vás, nejste v nějaké zpátečnické?
1: Já nejsem zpátečnický, ale rád se neberu tak jako úplně vážně, takže si ze všeho tak trošku jako utahuju.
0: A no tak to není dobrý místo na utahování.
1: Já vím, že to není dobrý místo, ale i tak.
0: No a vy chcete některým lidem, těm zbývajícím 60, zapřít jejich pohlaví?
1: Nemůžu.
0: No nemůžete, ale tady to říkáte jako představitel, rozumíte, starosta.
1: To když vytrhnete z kontextu, tak ano.
0: To bych určitě nechtěl. Vy se totiž dál chlubíte tím, že, nebo chlubíte, holedbáte se, řeknu, že máte tam dostatek žen, i když jste tam ve vedení jenom muži. A tady to už otáčíte úplně na druhou stranu, protože píšete, že ženy jsou mnohem senzibilnější, sociálně vnímavější a proto snáze odhadnou dopředu a věci a tak, a že mají víc, že se umí lépe na věcech domluvit, když mají něco zajišťovat, nestrácí čas hloupostmi. Víš, že vy jste byl na školení v Bruselu?
1: Já jsem nebyl na školení v Bruselu, ale spíš zastávám takovou jednu svou myšlenku celoživotní, že by v každém týmu měla být jako žena, protože má na věci jiný pohled než my muži.
0: Kvóty, jdeme na to.
1: Ne, to nejsou kvóty. Já vidím, že ženská má prostě jiný pohled na věc.
0: Každý člověk má jiný pohled na věc, pane Kaněru.
1: Já bych to paušalizoval na muži ženy v tomhle případě.
0: Jo, vy takhle to máte. No ale tak já totiž nevím, jestli to má být fóreček, nebo...
1: Ne, v tomhle případě to fóreček není, to předtím možná ano, ale s těmi ženami já tom si jako trvám. Já jsem, už jsem tady jednou zmiňoval, jako předseda Čechy je Uhřině Ves, tak máme tým, pětičlenný výbor a máme tam prostě jako jednu ženu a ta jedna žena tam prostě, ten její názor je hrozně důležitý.

0: vnímáte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má velice dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
1: No tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono, ani to nelze, ano.
1: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Westfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává Českému království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16. Cítím skepsy. Cítím obří skepsy. A vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, ne, co, vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to naplacato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem... A píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo. Ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože nějak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu, to znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Kapitola 15. Vrahům zvoní hrana. Na schůzku NVO se Nora dostavila přesně v určenou dobu. Byli tam už všichni, uvítali se jako obvykle. Artur zahájil schůzku, projednali vše, co projednat měli, a pak požádal Noru o rozhovor vedle v salonku. Nora se pokusila přednést to, co si do noci nacvičovala, jak chce ukončit práci pro NVO. Hned v polovině první věty ji Artur, vědom si své náklonosti k této ženě, chytil za ruku, před svá ústa položil ukazováček a řekl polohlasně: Pšt, Noro, nepokračuj, je to zcela zbytečné. Od nás se neodchází, nikdy za žádných podmínek, ani do důchodu. Dál se o tom už nebudeme bavit. Nora seděla se svým psíkem na klíně, který pozoroval oba v místnosti. Otáčel svoji milou hlavičku a upřeně se díval do očí toho, kdo zrovna mluvil. Artur se pousmál a jen dodal: Atiku, ty tvoje kukadla, kdybych mohl, tak tvé paničce vyhovím okamžitě, když si to tolik přeje. Ale nejde to, to prostě nejde. Pokračoval dál, tentokrát už v monologu k Noře, která sice nadurděně seděla, ale pozorně poslouchala. Chápala, že svého nedosáhne, ale stále ještě přemýšlela, co bude dělat. Noro, do Prahy se musíš vrátit. Pojede tam trochu větší skupina, než jste byli původně vysláni. Prostředí znáš perfektně, domestikovala ses velmi dobře, nikdo o tobě vůbec nepochybuje. Bez tebe prostě nemůžeme pokračovat. Pochopitelně nebudeš pokračovat v energetice, tam ty gaunery máme už všechny přečtené. Tvá práce bude podstatně složitější. Budeme rozkrývat další gaunery, nejen v justici. Chci tím říct ty další, o kterých ještě nevíme, ale jen o nich tušíme. Posloucháš mě? Trhla hlavou a v duchu se přiznala, že ani moc ne, ale považovala to za nehorázné se k tomu přiznat, tak kývla hlavou na srozuměnou, že poslouchá. Je pravda, že od této chvíle soustředěně poslouchala. Byla také ráda, že se na zasedání vůbec nehovořilo o Kamile. Bylo jí jasné, že podrobnosti jejího skonu a vše, co před smrtí řekla, všichni znají. Artur pokračoval dál, stále vedl monolog o úkolech, které jejich skupinu čekají. Seznámíš se s dalšími lidmi, kteří s námi už spolupracují. Jsou to lidé, kteří se sdružují ve skupině, která si říká Spravedlivý. Je to část justice, od prokurátorů až po soudce, a pochopitelně část policie. Dále dostaneš k prostudování 10 357 kauz. Podíváš se na to, uděláš síťové propojení osob. Nebyla by to ani Nora, aby ze zvědavosti nezačala klást otázky. O jaké kauzy se jedná, co jsou to za kauzy, jaké síťové propojení osob? Vysypala celou řadu otázek a Artur si byl jist, že rybička začíná zabírat, návnada byla voňavá. Je to část případů, kde máme další důkazy, že se jednalo o stíhání či likvidace osob na zakázku, nebo jen tak z legrace justice. Jak z legrace justice? To si ze mě utahuješ? Samozřejmě, že si dělám legraci, opáčil Artur, ale začínal si být jist, že Nora na návnadu zabírá. Podívej, nespravedlivě, v rozporu se zákonem stíhaných osob je v Česku podezřele hodně. Po rozborech jsme zjistili, že část je stíhána skutečně na zakázku lobbysticko-politické mafie, nebo jestli se ti to více líbí, tak na objednávku. I jeden z jejich ministrů o tom zcela otevřeně hovoří, že se tam zavírá na objednávku. Pak další skupina je stíhána jen tak, protože jejich nabubřelý systém jim to dovoluje. Zodpovědnost za své činy nemají, tím myslím policii a justici. Prostě si někteří ti machři udělali z tohoto státu oboru a vtéloví slušné občany jako pytláci zvěř. Další skupinu tvoří absolutní neznalost zákonů, jak u části policie, tak justice. Představ si, že někteří absolvovali právní studia za několik měsíců. Jinde je to touha po povýšení, tak obvinují, obžalovávají či soudí jen z touhy po povýšení.
Pak je pochopitelně skupina vyděračů, i ta tam funguje, ta pracuje za úplatky. Jsou mezi nimi jak policie, tak prokurátoři, tak soudci. Je případ, že soudce soudil a nechal se uplácet lahví whisky. Nedodržuje se ústava a další zákony. Prokurátor nezná zákony a obžalovává. Při počtu souzených, pokud by to bylo v souladu se zákony, jsou Češi národ zločinců a o tom silně pochybuji, ukončil svůj úvod do problematiky Artur. Nora seděla a Tík byl stále ve střehu, ale ona mlčela. To mám jít zpátky? To snad nemyslí vážně, honilo se jí hlavou. Nakonec se zeptala, jak si to myslel u těch kauz připravit propojení osob? Úplně jednoduše, jako vždy, kauzy probíhají v celém Česku. V mafiánském systému je zapojena velká skupina, která si vzájemně kryje záda, pomáhá. Mají přísloví, ruka ruku myje, nevinný ať v kriminále a bez peněz schnije. Artur tím myslel propojení policie, prokurátorů, soudců s objednateli, to jsou obyvatelé zátoky Sviní, kteří pomalu jako krysy opouštěli svá teplá místečka, ať už v politice či jinde, a čekali v Týlu na možné zpětné vylodění, jakmile se bouřlivá situace uklidní. Za bouřlivou situaci považovali vše, co je mohlo jen trochu ohrozit v jejich vykrádání státu. Prostě místo pohádek si budeš číst kauzy, vytahovat z nich policisty, prokurátory, soudce na jedné straně a na straně druhé osoby, kterým likvidace ubožáka prospěla. A z tohoto vzorku si uděláme pěknou mapu gaunerů. Je mi to úplně jasné, a to je jich přes 10 000. Ne, je toho mnohem víc, ale ještě to analyzujeme u nás. Zároveň bude připraven seznam těch, kteří jsou už ve vězení a nic neprovedli. Jsou jich stovky, doufám, že ne tisíce. Nora se zhluboka nadechla nebo si znechuceně oddechla. Každopádně se stále nevyjadřovala, ačkoliv jí to nesmírně zajímalo. Aspoň pár kauz si pročíst, jen tak na zkoušku, honilo se jí hlavou. Noro, jestli chceš, tak si pár kauz vezmi a pročti si je jen tak na zkoušku, co říkáš? Zase mi čteš myšlenky, pousmála se Nora. Moje malá Noriko, oslovil ji stejně něžně jako dříve. A aby ses v Praze nenudila, založili jsme ti institut. Artur po této větě vstal, šel pohladit Atíka, ale i Noru, a jen tak polohlasně si brblal, že je to jeho statečné děvče. Změnu potřebovala za každou cenu. Zda ji udělala správně, se teprve uvidí. Z Washingtonu se natrvalo odstěhovala. Byla v této chvíli jako poletující ptáče, které hledá své hnízdo. Vnitřně tušila, že žádné hnízdo nehledá, že navždy bude bloudit tímto světem, že nechce být už nikdy k ničemu a nikomu vázaná. Uběhlo pár týdnů od porady v Kapském městě a Nora pročítá část kauz, které si vybrala, jak sama říkala, jen tak pro seznámení. Byla to náhoda či nějaká jiná síla, která jí dala do rukou první kauzu? Kauzu Jablko? Proč byla zařazena mezi těch několik tisíc, které by měla prostudovat? Nastražil to Artur, aby jí vlákal znovu do práce, jak sám říkával, na plný úvazek? Nebo jen pokračuje podvědomí a poslední slova Kamily. Začetla se do kauzy a už v průběhu věděla, že jí má Artur na lopatě. Dychtivě četla další a další kauzy. K některým se vracela a začala pracovat automaticky jako robot. Výpisky, poznámky, doplňování jmen ze strany policistů, prokurátorů, soudců a těch, kteří mají z likvidace osob prospěch. Vytvořila si v programu, který mají k dispozici, svůj interní záznamník a začala. Vůbec si neuvědomovala, že byla opět vtažena do projektu NVO, a to takovou silou, o které neměla ani tušení. Doslov. Prokurátorská junta ovládla některé státy a došlo k masakrování lidských životů tím nejbrutálnějším způsobem. Odkud čekáte spravedlnost? Odtud jste se dočkali justičního omylu nebo dokonce justiční.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže, tvrdí ministerstvo. Ceny paliv chce zregulovat. Jako bychom čekali něco jiného.
2: Ne, já to, prostě to je chyba, to je lež. To je lež.
1: To je lež.
2: Prostě pumpař je obchodník, jo. Pumpař je obchodník a jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. Stát, když se na to podívám, opravdu, my jsme se už tady jednou o tom bavili, i když by nějaký byl totální nenažranec, to je jeden z těch pumpařů, a měl třeba marži 5 korun na litru, tak pořád je to čtvrtina toho, co má na tom litru ten stát. Takže stát by měl začít u sebe. Jestli stojí 40 korun nafta, nebo jestli stojí 40 korun benzín, tak asi 19 korun z toho je daň státu. Jo, podívejte se, já myslím, že lidi ví, kde je drahý benzín a kde je levný. Drahý benzín je u dálnic, kde prostě ty náklady jsou vyšší. Je to logické, zatímco lidi nejsou blbí a ví, že prostě, když zastaví na dálnici nouzově, musí zaplatit víc, když prostě si to hlídají. No tak jedou, máte benzínky, a tak tady zbytečně nedělám reklamu benzínkám ono, tak jsou nějaké nejmenované benzínky, které dlouhodobě jedou s tím, že mají 1 korunu marži na litru. Tak prostě jde to a lidi to ví, jsou tam fronty, kupujou to, ale prostě toto je nehoráznost. Proč mají řešit, svalovat to, že za vysoké ceny paliv můžou pumpaři? Nemůžou. Prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát, teď navíc ještě na milostivě v červnu zlevnili 1,50 korun ze spotřební daně, což teda 30. září skončí, takže se to zase tam vrátí. Takže to bude ne. Je to normálně levičácký populismus. Jo, jestli tady vláda tvrdí, že je pravicová, ne, není. Toto je opravdu, to je prostě antitržní, socialistický krok. Jde to, a znovu říkám, cena pohonných hmot je nějaká nákladová, stát si k tomu přičte spotřební daň a z toho všeho ještě zaplatíme DPHčko, čili i z té spotřební daně. Jo, prostě stát vybírá daň z daně. A to je nefér, pokud by chtěl stát pomoct, nemá to dělat tímhletím způsobem, protože lidi nejsou blbci, ví, že někde je to drahý, ví, že někde je to levný, najdou si to, dělají to, lidi se tím baví, že prostě nezastavují u drahý a pak mají radost z toho, že natankovali o 3 koruny levněji na litru a jsou se sebou spokojení, jak jsou šikovní. Stát do toho nemá co mluvit. Stát všechno Macinko, vždycky zkazí.
1: No jasně, ale víte, teď ta cena těch energií obecně a benzínu a těch, tak už to prý zasáhlo dokonce i ten biznis náš. Teď jsem jel vozem a na Českém rozhlase říkali, že své podnikání ukončilo 8 tisíc podnikatelů i podnikatelek.
2: Jo. Tolik jich je?
1: No, 8 tisíc.
2: Dohromady.
1: Teď za poslední dobu a nějaký pán, co mě řeznictví skončil, tam hovořil, jo, už nemá. Tak ono, ať je to jakkoliv, tak mělo by se něco stát. Já očekávám revoluci.
2: Já se bojím, že revoluce nepůjde. No. Stát by se mělo jako... Stát by se měly volby, které prostě řeknou, kdy lidi budou moct říct, že to není ta správná cesta. Jo? Když je to inflace, prostě všechno roste, inflace roste tím, že se zbytečně vydávají a vydávají více a více peněz. No, tak se podívejte na ty rozpočty. To je hrozný. Prostě Babišova vláda měla okolo nuly nebo trochu mínus, pak covid, ale od té doby se to vůbec nezvedlo a ten výhled na další roky je prostě každý rok 300 miliard sekera. No tak to si ještě počkejme, že teďka 8 tisíc zkrachovalo, tak pak budeme připisovat nuly tady za to číslo.
1: Jedu dál. Babiš se prezidentem nestane, ukazuje průzkum. V druhém kole by ho porazil Pavel. Představte si, komunista, rozvědčík, taky lampesák a on bude prezidentem. Já jsem s to úplně vedle.
2: No... Jako já osobně z toho nemám taky radost.
1: Češi nikdy nezvolí vojáka, pane Macinko, nikdy.
2: No tak jedna věc je, že to je lampasák, jo. Jedna věc, ale druhá věc je prostě ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli tady nás čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný, jako neustále proti tomu bojující, ale zřejmě prokázaný spolupracovník STB, pan Babiš, a proti němu pracovník STB, pan generál Pavel, protože ta vojenská kontrarozvědka nebyla nic jiného od 50. let až do roku 90, než vojenská divize STB. No tak to teda potěš, no. Já myslím, že my už tahle země prostě by neměla mít v druhém kole tyto dva. To přece už není otázka, důležitá otázka voleb, jestli bude pracovník nebo spolupracovník STB prezidentem. Už by snad ta důležitá otázka měla být, jestli třeba se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil tady těmto lidem, kteří si nesmočil tady s touhletou předrevoluční tajnou policií.
1: A to je Hilšer jenom.
2: No a taky zase člověk, který myslí trochu na ty lidi a který spíš zastupuje zájmy těch lidí a ne člověk, který se ty lidi snaží převychovat a vysvětlit tím, že jsou blbci a že všechno dobré pochází od někud odjinud a že oni to mají poslouchat. To taky není dobrý, jo? Takže těžko říct, no. Prostě...
1: Koho budem volit?
2: No, nevím. Ale tady prostě mně se fakt nelíbí, jak generál Pavel, a možná ho to bude stát nějaké body, jak se snaží neustále kličkovat. Prostě ta jeho minulost je taková, jaká je. On by měl říct tak, jak to bylo, nekličkovat. Oni vždycky, ten jeho tým, se snaží prostě furt to nějak omlouvat. Měli by přestat dělat z lidí blbce a říct, jak to bylo. Pak je to férový, někdo řekne dobrý, mně to nevadí, někdo řekne špatný, mě to vadí, ale tohleto, kdy oni říkají ne, tak to nebylo, pak lžou, pak tady věnuje se tomu historik Petr Blažek, ten to prostě nemilosrdnej, oni už říkají, že bojuje za Babiše, jenomže on bojuje taky proti Babišovi, úplně stejně, a je to, vytahuje dokumenty, prostě jestli byl někdo šéfem, jestli byl někdo u kontrášů, jestli jako si pamatujete, co to obnášelo, tak už jenom to je na vojně problém. No, jestli byl někdo u kontrášu a byl tam šéfem jako šéfem buňky komunistické strany, byl tam šéfem jako politického oddělení za komunismu, tak to je teda kariérní komunista. Já myslím, že fakt prostě mně se pan generál nelíbí v tomto smyslu osobně. Já si myslím, že to není v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, tak bych řekl, že rozvědčík prezidentem, to je tak hodně na východ od nás praxe. Mm-hmm. Jednoho tam teďka máme. Má v Česku popularitu 10%, když jsme to tady řešili.
1: Ano.
2: A teď bojuje na Ukrajině, napadl suverénní zemi. To je rozvědčík, který se stal komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. Toto, já bych to k nám netahal.
1: Dobře, a věříte tomu teda, že tady generál Laudon prostě může zabojovat? Nebo to je všechno?
2: Ale tak jako to jsou průzkumy. Víte, důležitý je jedno datum, a to je, teď nevím přesně který, ale tak odhaduju 6., 7. nebo něco takového listopadu. Což je určitý zákonný počet dnů před těmi volbami, dokdy se všichni musí přihlásit. Teď jsou to zájemci, od toho okamžiku se to uzavře a budou kandidáti.
1: Ano.
2: A v ten moment, do té doby je ring volný. Od té doby už bude volební kampaň. Uvidíme, jestli bude kandidovat vůbec pan Babiš. Uvidíme.
1: No.
2: On to ještě nevyhlásil. Uvidíme, kdo bude. Všichni, kdo sbírá podpisy. Je tady pan Středula, ten třeba zastupuje hodně lidí, má za zády odboráře. Pro mnoho lidí může být uvěřitelný.
1: A jo. To ještě
2: mě a další zajímá, a další.
1: Jestli motoristé a motoristky sobě postaví kandidáta prezidentského třeba.
2: No jednou možná jo. Ale teď určitě ne.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem děkujeme to nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrtí, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu.

0: zmínit. A si myslím, že, a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tohle a taky tohle. Podívali jsme se se Světlanou na sebe. To nám bylo jasný. V téhle tašce máme schovaný peníze. To jsou kostýmy, tohle kulisy a tohle. Tohle je drahé. To je zvuková aparatura. Myslel si celník, že nás nachytal. To mám já zapsané v celním prohlášení. Zachraňoval jsem z auta situaci. Ukažte, Světlanka dodala. To máte už v ruce, to jsem vám dávala. Celník prohlížel celní prohlášení, dlouze a pak řekl. Tak počkejte a odešel. A já procedil mezi zuby jízlivě. Hurá! No, ještě se neradujte, ještě pořád není vyhráno, strachoval se Michal. V autě zavládlo tiché, dlouhé napětí z nepochopitelného čekání a do toho rozklepaný Michal kouknul na hodinky. Mám pocit, že už to nestíháme. Po dalších 15 minutách se objevil ten celník ve dveří. Hele, už jde a nese pasy a celní, tak upíre bez poznámek, jo? Světlana mě předem napomínala. Tak tady to máte. Ani neřekl, jestli můžeme nastartovat a jet. Děkujeme, děkujeme, nashledanou, nashledanou. Celník šel a otevřel závoru. A když jsme byli snad v dostatečné vzdálenosti, aby nás neslyšel, tak jsme všichni jásali. Jedeme! Konečně jedeme! Německá celnice bude snad OK, ještě vystrašená Světlana dodala. Němci byli lepší, sice čuměli jako ty naši celníci, kdože jim to tam leze, ale kontrolovali jen pasy, jestli nejsme v Německu hledaný, kontrolovali i pneu, jestli je nemáme sjetý, ale to netrvalo dlouho a co nejrychleji jsme projeli hranicí. Cítíte to? Najednou mě polila svoboda, radostnil Michal, a mě zasáhla demokracie do hlavy. A i já si přidal. A teď komouši mě můžou měsíc líbat prdel. Jen si dej pozor na posoupír. Tady je víc tajných než u nás doma. Skoro všichni emigranti a ty si chodí pro prachy za udávání. Což byla pravda. S kýmkoliv jsme se z emigrantů dali do řeči, tak jsme si to nemuseli pamatovat, protože když nás bartolomějský vyslýchali, tak nám to řekli. Tak jsme se nakonec žádnými českými mluvícími lidmi nebavili. A jeli a jeli a jeli. Celá ta cesta byla poznamenaná velkým stresem. Každou chvíli někdo v autě s nervama nevydržel. Potřebuju zastavit na záchod, prosil jsem. Není čas, upíre. To vydržíš, pospícháme, rozhodl řidič Michal. Praskne mě močák a zemřu, naléhal jsem. Upíre, neblbni. Tak si měl jít na té celnici. Tam se mi strachy nechtělo. Tak kvůli tomu tvýmu čurku nestihneme loď, ale mě vlastně se chce taky. Tak jo, stejně už to nestíháme. Přijeli jsme do přístavu, hledali jsme tu správnou loď. Když ji našli, zastavili jsme na parkovišti ve frontě na loď, těsně před závorou. Michal vyběhl pro lístky, když se vrátil, řekl. Tak nám to ujelo a další jede za 2 hodiny.
1: To je dost velký průšvih, ne? Čekají nás v Edinburgu novináři a mě blbě, bolí mě v krku a mám hlad.
0: Na lodi si něco koupíme. A protože bylo teplo, tak jsme v autě usnuli. Probudilo nás bušení na okno, to byl naháněč, který před námi otevřel závoru a Michal vyl na obří zámořskou loď. To byl zas veliký zážitek, ve 3 patrech naskládaný auta, osobní, nákladní, autobusy.
1: Co je? Co chce? Proč nás vyhání?
0: Ptala se Světlana, když další naháněč nás nekompromisně hnal z auta a nejen nás. Něco mele, že musíme ven, že nějaká loď se převrhla a všichni, co zůstali v autech, se utopili. Tak jdem. Jenže toto bylo osudové. Sedli jsme si na palubu a Svíťa hned popíchla Michala.
1: Hele, jsi slíbil, že si něco dáme, tak koupíš něco?
0: Jo. A začal hledat. Do prčic, já jsem to všechno nechal v autě. Já nemám tu peněženku s librama. Máš něco ty, Svíťo, upíre? Oba jsme kroutili hlavama, že ne, a že je to teda průšvih.
1: Tak to jsme v prdeli a umřeme tu hladem, řekla Světlana. A šli jsme na horní palubu, alespoň se dívat.
0: Ty vole, tohle Venclovský plaval. Já jsem tak šťastný, že to vůbec vidím.
1: Odsud ne, tudy z Holandska je to delší. To bylo z francouzského přístavu, že Michale?
0: Napomínala mě Světlana, ale Michal koukal někam do dálky. Hele, vidíte to? A tam obrovský trajekt ležel na boku. Pohled to byl děsivý, ale pořád nám to nedocházelo.
1: No jo, tam natáčí nějaký film asi,